zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli,

ti jednou kránu zasvítí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny Deváté patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

To úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Pár dní ještě, zaplať pámu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. Shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mi to vrtalo hlavu, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Šalmanův spol v jazzovém kabátu, zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje, samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu kleky Petra České trémské písně, šedý to muž žijící v ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

to byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.

No a Nexuni, Burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství, Michal Tučný to naspíval, a nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní, se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a tramských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček, mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal. Teď je mi o rok víc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
1: Ano.
2: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No, no. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderoby Jirka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam V předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkala, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi. Já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: Jak rád by ji slyšel, tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, Martin Zaněcká.
3: Dobrý den, Martine.
5: Dobrý den.
3: Co vybíráte?
4: No, prosím bych paní Jiřinku.
3: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
6: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku. Tady Jenda od Lidský hory.
3: Dobře.
6: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
5: Děkuji pěkně.
6: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
3: ano.
6: A dáváme hlas Krampolovi.
3: Ano.
6: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
3: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
6: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
5: Tak to mě...
6: Kromě těch gaunerů, co hrál.
5: Ano, to mě velice těší, děkuji.
3: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
7: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
3: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
8: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl. neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
3: Big Beatový rytmus.
9: Ano.
3: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
9: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
3: taky
9: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
3: do tanečních jste chodil?
9: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
3: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív? Nebo ne?
9: Ne.
3: Někteří to tak měli.
9: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
3: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
9: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková

0: Česku a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
1: Divadla na Zábradlí.
0: No, ano, ano.
1: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku Vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to Humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždy...

0: Vždycky všichni touhle dobou utíkají.
1: Ne.
0: Ano, přijde podzima, všichni jsou pryč.
1: A už máte někoho dalšího?
0: Zatím ne, jestli to ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
1: No, o přítomných raději nemluvme, ano. A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
0: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
1: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného? Osobního kouzla?
0: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
1: Ani babička?
0: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
1: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
0: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
1: Ne.
0: Jeden jako druhý.
1: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Karolína Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco?
4: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
3: A jak si ji pamatujete tedy?
4: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
3: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak. Hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
4: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka, Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
3: To jméno znám.
4: No. A ona... To jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
3: Ano.
4: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo. Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
3: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, přeučil. To slyším, tak nějak, ne?
4: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval Porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo protihráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstít se armádě. Roto, roto, roto, kurvasta.
3: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, anebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte... No, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko, Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
2: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím vás z Kopřivnice. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju. A jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježiš, mějte, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Pohybovým kreacím. Vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano. Přelom,
7: ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provazistě. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90.
8: No. Ne, pardon. Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste ho vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to vůbec... hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže absolutní... veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom, tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň. Vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože. Já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku, ano. Já jsem rád, že tady jsme se ve scénce zmiňovali o takovou Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakara Vávra.
1: Takže mu vzdávám mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme. Tady je ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringo Čecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mhm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladého kluka, ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější, myslíte ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jibku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek se ptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je J.R. Vávry, Ahmed Máhlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80-letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. A přišla, šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Memoriáda.
1: Děkujeme kolegynice Němcové, děkuji pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínská střední škola otevřela zrekonstruovaný domov mládeže. Festival Zažít Valmez dnes nabídne tradiční běh přes dva mosty. Ministr zahraničí Macinka si kvůli hybridnímu útoku na letišti v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni. Dnes očekávejte převažující polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty budou kolem 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Střední průmyslová škola Polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín otevřela se začátkem školního roku opravený domov mládeže. Baťovskou pětipodlažní budovu v centru Zlína jako internát využívá asi 250 studentů ze 13 zlínských středních škol. Rekonstrukce stála přes 124 milionů korun. Investorem byl Zlínský kraj. Budova z roku 1941 sloužila původně jako čtvrtý chlapecký domov pro Baťovy mladé muže.
2: Domov mládeže je nově bezbariérový. Modernější a nově vybavené jsou pokoje, které byly původně pro 4 ubytované a nyní jsou pro 2. Nové jsou sociální zařízení, výtah, studovny, klubovny i další prostory pro volný čas. Žáci mají k dispozici posilovnu nebo výtvarný klub. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Ve Valašském Meziříčí začíná festival Zažít Valmez jinak. Na vodní ulici potrvá letos celý týden, dřív se konal jen jeden den. Program nabídne třeba mobilní saunu u Bečvy, dobrodružné hřiště, které si děti staví sami. Dnes se poběží tradiční běh přes dva mosty, říká za organizátory Iva Krupíková.
3: To běžecký závod, kdy děti běhají přes dva mosty, nejenom děti, ale i dospělí, letos máme 6 kategorií. Poběžíme přes most pod zámkem a přes most u Sokolovny. Startujeme ve středu v 5 hodin od Šapito, což je na vodní ulici, nepřehlednutelná stavba naproti zámku.
0: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru Novinky.cz a iDnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolaná v nejbližších dnech. Německo včera oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studujících na vysoké škole. Rodiče studující na vysoké škole, pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baléková.
4: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji očekávejte ráno a dopoledne převažující polojasno nebo skoro jasno, později ale čekejte většinou oblačno. Přehaňky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne nebo večera. Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnicích 1/54, 1/55 a 1/71 na Uhersko-Hradišťsku může dnes ráno omezit provoz sekání a údržba travních porostů. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ranní pozdravy přidávám taky. Vítám vás, milí posluchači, do středy s datem 2. září. I tentokrát platí, že kdo dřív vstává, má delší den, tak si ho doufám společně užijeme v pohodě. Svátek oslaví Adély, rád bych popřál na jižní svahy ve Zlíně paní Dagmar Vykoukalové hodně zdraví k narozeninám. Myslím, že to je pro ní aktuálně v pokročilejším věku prioritou. Na hudebním startu najdeme sourozence Ulrichovi, teď máme 5 hodin 5 minut, za chvíli otevřu pravidelné kalendárium.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do 2. září. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín posílám přání dobrého rána. Jenom připomínám, dnes je středa. Vybírám z kalendária a začneme rokem 1347. V tento den byl Karel IV. Korunován českým králem a jeho manželka Blanka z Valois českou královnou. V roce 1894 se narodil ve Vlkoši Jan Sergej Ingr, armádní generál, ministr národní obrany londýnské exilové vlády. Po roce 1948 odešel do Anglie, ve Vlkoši ho připomíná muzeum. Dnes je to 90 let, kdy přišel na svět malíř a grafik Vlastimil Zábranský. Proslavila ho především plátna s éterickými ženami a dívkami. Za svoji práci získal několik desítek cen z celého světa. Zemřel před 5 lety. Teď se podíváme do roku 1969. První dva počítače na Kalifornské univerzitě v Los Angeles si poprvé poslali informace mezi sebou po síti. Ta se pak stala základem pro ARPANET, ze kterého se později vyvinul internet. A přesně před 30 lety byla u nás opět obnovena povinná 9. třída na základních školách. Zrušena byla v 70. letech 20. století, základní škola tak byla zkrácena na 8 ročníků. A při obnově 9. třídy byla také zároveň délka prvního stupně stanovena na 5 tříd.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Vrátíme se do léta 89, tehdy se podařil celosvětový úspěch kanadské zpěvačce Eleně Miles. Mimo to, že za písničku Black Velvet získala cenu Grammy, dosáhla i na první pozici amerického žebříčku. V jiném hodnocení to byl zase single roku, konkrétně roku 90, bluesová balada Na pohodu vstávání. Za 2 minuty 4:15.

0: Před minutou bylo 6:15. Dobré středeční ráno, nahlédneme do aktuální předpovědi, zjistíme další vývoj pozdního léta.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě krátká kontrola ranního regionu. 11 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radoštěm. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 14 Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové, ve Štítné nad Vláří, ve Velkých Karlovicích je to 8 stupňů. 9 vidím ve Vizovicích, ve Vsetíně a ve Valašské Senici. Luhačovice, Strání a Horní Bečva aktuálně uvádějí 10 stupňů Celsia. Dnes očekávejme ráno a dopoledne převažující polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer bude většinou oblačno. Přehánky se objeví pouze výjimečně, a to spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne nebo večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane jenom slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho jsou teď ráno a večer budou znovu většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, během dne dobré. Biozátěž beze změny, zatím pořád mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny? To je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Rodiče mají své představy, děti vlastní život a prarodiče zase zkušenosti z jiné doby. Mezigenerační vztahy mohou být pevné, ale můžou i zaskřípat. Jak s těmito rozdíly pracovat, probereme se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. Poslouchejte nás 4. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. České písničky od rána do večera.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Město Hulín na Kroměřížsku dokončilo rekonstrukci jedné z budov mateřské školy, která byla víc jak 20 let nevyužívaná. Podařilo se tak vybudovat moderní zázemí dvou tříd pro 56 dětí. Rekonstrukce radnici vyšla na téměř 30 milionů korun, kdy 90% částky pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Celková kapacita hulínské mateřské školy se tímto krokem rozšířila na 190 míst. Novou ambulanci praktického lékaře pro dospělé otevřeli ve Slavičíně na Zlínsku. Ordinace vznikla jako součást Slavičínské městské nemocnice. Nachází se ve druhém podlaží místní polikliniky a v provozu bude 5 dní v týdnu. Ve městě se jedná o 8. otevřenou ambulanci praktického lékaře. Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce.

0: Země Visegrádské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku. V našem regionu očekávejte ráno a dopoledne převažující polojasno nebo skoro jasno, později ale čekejte většinou oblačno. Přehánky se objeví jen k večeru a pouze výjimečně. Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 15 stupni, nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zalévání dilatačních spár dnes může omezit dopravu na třídě 3. května u obchodního centra ve Zlíně Malenovicích. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na vodovod vás nepřipojíme, to uslyší majitelé novostaveb třeba v beskydské obci Řeka. Přestože tam před několika lety zprovoznili vrt, voda sotva stačí na současnou spotřebu a podobný problém nemá jenom Řeka. Více informací nabídneme už za chvíli, teď je 17:30.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého rána za 5,5 minuty 6:15. Vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody v posledních letech trápí obce v Beskydech. Když se sečtou odběry starousedlíků, chatařů a provozovatelů hotelů a penzionů, problém se zvyšuje. V některých obdobích roku je proto málo vody ve vrtech i vodojemech.
1: Prostě tady je vstup, to jsou dva vstupy do těch 100 kubíkových nádob. Jako akumulací.
2: Bohuslav Hamrosík spravuje vodovodní síť v řece a aktuálně ta naplněnost jako těch nádrží.
1: Můžu říct, že dneska jsme tak na těch 45 až 55% toho, co potřebujeme, aby jsme měli plné. Letošní rok je opravdu katastrofální.
2: Řeka bere vodu z pramenů z okolních hor, které už ale několik let dávají stále méně vody. Před 3 lety zprovoznili taky podzemní vrt, který měl úbytky dokrýt. I tak jsou ale vodojemy poloprázdné. Proto už asi rok a půl platí zákaz o připojování dalších odběrných míst.
1: Mohlo by to mít dopad na starousedlíky, na lidi, kteří prostě jsou napojeni a dlouhodobě odebírají prostě vodu.
2: Podle správce vodovodu proto bude třeba hledat další zdroje vody. Prakticky stejný problém řeší Bílá. Další z turistických center Beskyd. Vody ve vrtech ubývá, ale spotřeba roste.
3: Tam v podstatě roste nějakých 9 až 10% ročně.
2: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Přitom mi na počítači ukazuje grafy výšky hladiny ve vrtech.
3: Vidíte, tady to ještě bylo bez problému a tady už jdeme v podstatě na dno. Ale zajímavé bude, jak vám to ukážu. Dáme tam 380 dní.
2: Ještě na podzim je hladina vody v 7 metrech pod povrchem. Na přelomu ledna a února vidíme rapidní pokles.
3: Minus 38 metrů a je to nějaký únor. Hodně jsou na tom závislé i ty mrazy a tohleto.
2: Podobně grafy vypadají na přelomu července a srpna. I proto ani v Bílé už nepřipojují nové odběratele. Zatím se chystají na celoroční zkoušky nového, 3. vrtu.
3: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, což nám to dá nějakou rezervu, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování 4. vrtu.
2: Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr, třeba napouštěním bazénů. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ale on nepřijde, mimochodem. Za minutu 6:15 pokračujeme právě stručnou předpovědí. Podíváme se na nejbližší hodiny přes meteorology.
1: Počasí.
0: Začnu přehledem údajů měřících stanic a jdeme postupně. 11 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, dál taky ve Zlíně, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 14 Maruška Hostýnské Vrchy. 8 stupňů je teď v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. 9 vidím ve Vizovicích, ve Vsetíně a ve Valašské Senici. 10 stupňů to je hodnota v Luhačovicích, ve Strání a v Horní Bečvě. Ráno a dopoledne bude převažovat polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přehánky se objeví jenom skutečně výjimečně, spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne nebo večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr, rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou teď ráno a budou večer znovu většinou mírně nepříznivé, během dne ale dobré. A biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: kalendáři vidíme 2. září, na vlně Českého rozhlasu Zlín se vítáme do středy. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Marcela Lajferová. Dozvíme se například i to, čím chtěla být víc, jestli lékařkou nebo zpěvačkou.
1: Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A ako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá proste ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Celý rozhovor s Marcelou Lajferovou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy uvede Lukáš už za okamžik. 6 hodin bude za 9 minut.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Sezóna v Pálenicích je slabá, úrodu letního ovoce poškodily jarní mrazy a dlouhodobé sucho. Otrokovické štěrkoviště bude mít nové celoroční veřejné toalety. Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu. Dnes očekávejte převážně polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Pálenicích na Uhersko-Hradišťsku zatím hodnotí sezónu jako velmi slabou. Letního ovoce je totiž málo. Na úrodě se podepsaly mrazy a extrémní sucho. Například v pěstitelské Pálenici v Buchlovicích během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než v loni. Ještě hůř jsou na tom v Kunovicích, říká vedoucí tamní Pálenice Jiří Šácha.
3: Začínali jsme 22. srpna a pálíme jenom soboty. A to ještě ne celý den. Nervníky nebyly vůbec žádné. A modré ovoce padá, protože je sucho, takže sezona bude velmi slabá. Možná zavřem na 14 dní na měsíc a pak budeme pokračovat v tom zimním pálení.
2: Výstavba nových veřejných toalet začne tento týden v areálu místního štěrkoviště v Otrokovicích. Zařízení nabídne 4 kabiny v odolném nerezovém provedení. Součástí bude také bezbariérová toaleta vybavená přebalovacím pultem. Toalety budou přístupné po celý rok, pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
4: V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. V období, kdy se vstupné na štěrkoviště nevybírá, bude jejich použití spoplatněno. Toto opatření má pomoci předcházet zneužívání celoročně přístupných prostor. Platba bude možná výhradně bezhotovostně kartou.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách nebo o výdajích na školství. Resort má příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard korun. To je zhruba o 4 miliardy víc než letos. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství chybí zhruba 6 miliard korun. Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladu školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
6: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
7: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávaný na celý jeho další život.
6: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji očekávejte zpočátku převažující polojasno nebo skoro jasno, později ale čekejte většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne nebo večera. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 14 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 24 až 27 stupňů. A vítr povane slabý, proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Na Štěpána Krále je léta na mále. Tak nám to říká lidová pranostika k datu 2. září, ale podle meteorologů ještě s letní podobou počasí nekončíme. Vítám vás, milí posluchači, u vstávání do středy. Adélám budeme postupně gratulovat k svátku a za chvíli už nabízím pravidelnou porci zajímavé historie v kalendáriu. Teď je 6 hodin a 5 minut. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do 2. září. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín posílám přání dobrého rána a jenom připomínám, dnes je středa. Vybírám z kalendária a začneme rokem 1347. V tento den byl Karel IV. Korunován českým králem a jeho manželka Blanka z Valoa českou královnou. V roce 1894 se narodil ve Vlkoši Jan Sergej Inger, armádní generál, ministr národní obrany londýnské exilové vlády. Po roce 1948 odešel do Anglie, ve Vlkoši ho připomíná muzeum. Dnes je to 90 let, kdy přišel na svět malíř a grafik Vlastimil Zábranský. Proslavila ho především plátna s éterickými ženami a dívkami. Za svoji práci získal několik desítek cen z celého světa. Zemřel před 5 lety. Teď se podíváme do roku 1969. První 2 počítače na Kalifornské univerzitě v Los Angeles si poprvé poslali informace mezi sebou po síti. A ta se pak stala základem pro ARPANET, ze kterého se později vyvinul internet. A přesně před 30 lety byla u nás opětovně obnovena povinná 9. třída na základních školách. Zrušena byla v 70. letech 20. století, základní škola tak byla zkrácena na 8 ročníků. A při obnově 9. třídy byla také zároveň délka prvního stupně stanovena na 5 tříd. Kalendárium je kompletní, jdeme dál po regionu. Po 55 dnech si mohou lidé opět zacvičit v posilovně Legends Gym ve Zlíně. Uzavřena byla kvůli požáru 34. budovy. Podrobnosti přidáme už za chvíli v reportáži Karolíny Macejové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Některé zahraniční hity známe i v české verzi, toto je typickým příkladem, kdy nedošlo ke znásilnění originálu. Písničku z roku 80 původně nahrála australská dvojice Air Supply a kdo ji bravurně přespíval do češtiny, jistě dobře víte. Mimochodem, původní stopáž byla 5,5 minuty a proto se později muselo remixovat, krátit na pro rádia přijatelnou délku. 6 hodin 10 minut. Dobré středeční ráno.

0: Je 2. září, čtvrt na 7 bude za minutu a půl. Ve Zlíně provozovatelé po téměř 2 měsících obnovili provoz posilovny Legends Gym ve 44. budově bývalého baťovského areálu. Její provoz uzavřel požár a demolice 34. budovy. Do znovu otevřeného prostoru se šla podívat i reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová.
1: No tak teď dneska je to slabší, ale vlastně jsme to i čekali, že první den to jako nebude úplně nějaká hitparáda.
2: Říká Alexandra, recepční fit centra Legends Gym ve Zlíně. To 1. září otevíralo návštěvníkům po téměř 2 měsících. Od 9. července bylo totiž uzavřené kvůli požáru vedlejší 34. budovy.
1: Vlastně od každého jenom tady slyšíme, že už konečně jsme tady znovu. A jo, je to pěkné to slyšet, že se k nám rádi vrací.
2: Během prvních 3 hodin po znovu otevření si přišlo zacvičit zhruba 30 lidí. Mezi nimi byla i Olga, která chodí cvičit 2x týdně s trenérem.
3: Já jsem moc ráda, přetvičila jsem i jinde, bylo to fajn, ale prostě tady je to doma.
2: Spíračskou osu z kotouče si připravuje Karolína. Ta si 2 měsíce prázdnin nahradila chozením venku.
4: Já jsem během té doby nechodila cvičit jinam, spíš jsem volala outdoorové aktivity, nebo jsme hodně jezdili na hajky a na dovolené, takže jsem to spíš odložila až teďka na začátek září.
2: Znovu otevření sportovního centra, které se nachází ve 44. budově bývalého baťovského areálu, záviselo na velikosti bezpečnostního perimetru kolem 34. budovy. Ten až do pondělního odpoledne zasahoval do únikových východů sportoviště. To právě bránilo v bezpečnostním provozu. Za dobu, kdy byla služba mimo provoz, vyčísluje Legends Gym Zlín ztráty v řádech nižších jednotek milionů korun, říká jeho provozní Radek Doležel.
5: Museli jsme si pomoct jinou firmou, kterou máme. Nicméně přežili jsme to, je otevřeno a všechny platby proběhly normálně a teď to budeme řešit zpětně s pojišťovnou nebo s původním viníkem, to ještě nevíme.
2: Další jednání o odškodnění musí počkat, dokud nebude uzavřené vyšetřování příčiny požáru, říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vlastní budovu 34.
6: Prozatím se na nás nikdo neobrátil, protože je to i předčasné. Každý ten poškozený subjekt by se měl obrátit na svoji pojišťovnu a řešit se svojí pojišťovnou do doby, než bude ukončené vyšetřování policie a hasičského záchranného sboru.
2: Vyšetřování podle Marcela Schmidta potrvá minimálně 5 roku. Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Borelióza. Podle Státního zdravotního ústavu počty nakažených toto léto překonaly loňský rekord a stále rostou. Jakým onemocněním vlastně je lymská borelióza? Jak se před ní chránit, jak rozpoznat příznaky, jak je léčit? V poradně pro zdraví přivítám lékařku infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radku Jančovou. Naslyšenou se těším 2. září. Vaše Markéta Macháčková.
7: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. 8. Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za necelých 10 minut bude 6:30. Dostáváme se k hodnocení pokročilého léta, poslechneme si podrobnou předpověď na dnešek i další dny. Všeho počasí nám teď řekne meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: První otázka se týká současné podoby počasí. Jaké tedy máme prozatím dnešní ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak teďka zrovna aktuálně se nad Zlínským krajem vyskytuje zvětšená oblačnost. Ty teploty se nám pohybují nejčastěji od 12 do 8 stupňů. Vítr nám k tomu vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jak se projeví středa v dalších hodinách, co nás postupně čeká na obloze a v teplotách?
1: Tak tady teďka ta zvětšená oblačnost se nám postupně odsune k východu, takže potom ráno a dopoledne už by mělo potom převažovat polojasno, případně skoro jasno, ale zase odpoledne a večer nám od západu začne přibývat oblačnost a potom očekáváme, že bude převažovat spíše oblačno, přehánky by se měly vyskytnout jenom výjimečně. A vypadá to, že pokud, tak spíše by to bylo během večera. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 24 do 27 stupňů a vádám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Ještě prosím číslo do dnešní biozátěže.
1: Tak to je příznivá, stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Pokračujeme vyhlídkou na zítřek, jak by podle vaší předpovědi měl probíhat čtvrtek.
1: Tak noc tam bude převažovat spíše teda velká oblačnost, mohou se tam ojediněle vyskytnout přehánky, ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů a čtvrtek, ta první část dne, tam i nějaké čekáme o polojasnou přechodně, oblačno polojasno, jenom výjimečně přehánku a večer a v noci nám postupně, hlavně teda od severozápadu začne přibývat oblačnosti, až na zataženo a ojediněle se nám tam může už vyskytnout i slabý déšť, ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů a vádám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, přes den potom bude mírný západních směrů do 20 km za hodinu.
0: Nahlédněme taky na další dny, naznačme si pátek a začátek víkendu, ať máme přibližnou představu o dalším vývoji. Jak to prozatím vychází?
1: Tak pátek zahájíme spíše takovou větší oblačností, ještě stále se tam může vyskytnout nějaký slabší déšť. Během odpoledne a večera ale čekáme, že ta oblačnost by měla začít ubývat a spíše by mělo převážit polojasno, ty nejnižší teploty od 16 do 12 stupňů, ty nejvyšší od 25 do 29 stupňů a vádám k tomu bude vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu. No a sobota, tam ze začátku spíš by mělo převažovat polojasno, v průběhu dne nám postupně od severozápadu začne té oblačnosti přibývat, bude to souviset s postupem studené fronty, mohou se tam vyskytnout přehánky, úplně se nedá vyloučit i bouřka a tím, jak ta fronta potom přejde, tak by mělo zase za ní začít ubývat oblačnosti. Ty nejnižší teploty očekáváme od 19 do 15 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 22 do 26 stupňů. Tam je taková nejistota, kdyby ta fronta přišla trošinku později, tak by ještě na tom jihu kraje mohly vystoupat ty teploty ještě výše až 28 stupňům. Vítr nám k tomu bude vát ze začátku slabý, jihozápadní postupně potom bude mírný, severozápadní do 25 km za hodinu a hlavně na té frontě, jak bude přecházet, tak tam mohou se vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu.
0: A dostáváme se k historii 2. září, na závěr se ještě necháme překvapit rekordními teplotami. Jaká jsou to čísla pro Zlínský kraj?
1: Tak ta nejnižší hodnota 1 stupeň z roku 1964, zaznamenali jsme ho na stanici Huslenky a maximum máme z roku 1929 33 stupňů na stanici na Pajedla.
0: O počasí je to prozatím vše. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 6:30.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ode dneška po dobu 14 dní čekají řidiče v Bystřici pod Hostýnem a okolí dopravní komplikace. Silničáři dnes začali s opravou a úplnou uzavírkou ulice Jeřabinová ve směru na Slavkov pod Hostýnem. Zároveň pokračuje rekonstrukce silnice v místní části Bílavsko. Tam omezený provoz řídí semafory. Řidiči musí využít objízdné trasy. Změny jsou také v autobusové dopravě. Práce v ulici Jeřabinová by měly být hotové do 14. září. Definitivní dokončení obou oprav silničáři plánují na konec září. 30 sportovních klubů se zítra představuje v areálu základní školy Trávníky ve Vsetíně. Radnice tam připravila 6. ročník Dne sportu, který má motivovat děti k pohybu. Školáci se tam budou moct přihlásit do oddílů. Kromě sportovních organizací se představí také folkloristé. Děti budou lákat soubory Jasenka a Vsacan. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem má být finanční pomoc Ruskem napadené Ukrajině. V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Ve Zlínském kraji očekávejte ráno a dopoledne převažující polojasno nebo skoro jasno, později ale čekejte většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje. Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 14 stupni, nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.

0: Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor si dejte na psy na vozovce, které máme hlášené na silnici v Loučce na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ještě se vrátím do roku 1919, tehdy se v Praze v dolní části Václavského náměstí objevil první strážník řídící dopravu. Tak to jenom krátká časová otočka, všem za volantem přeju bezpečnou jízdu. Ostatním posluchačům příjemné vstávání do 2. září. Teď je 6:30 a 3 minuty.

0: Příjemné probouzení do středy 2. září přeju dalším probuzeným posluchačům na vlně Českého rozhlasu Zlín. Pěstitelské pálenice na Uherskohradišťsku zatím hodnotí sezónu jako velmi slabou, letního ovoce je totiž málo. Jako tradičně se na úrodě podepsaly mrazy, letos se k tomu navíc přidalo extrémní sucho. Kvalita pálenek by ale měla být velmi dobrá, proč to rozebereme v reportáži Michala Sladkého před 7:30. V dobrém dopoledni se pak vydáme tam, kde každý den začínají nové příběhy psů a koček. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková navštíví městský útulek pro psy a kočky Kroměříž, aby zjistila, co všechno obnáší péče o jeho obyvatele a hledání nových domovů. Poslouchejte po 10:45 a pokud chcete vědět, jaké bude počasí, krátkou předpověď nabídnu už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: 7:45. Další informace beru od meteorologů. Krátkou předpověď a začnu pohledem na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se aktuální hodnoty pohybují mezi 7 a 14 stupni. Ráno a dopoledne má převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu začne přibývat oblačnosti a bude většinou oblačno. Přeháňky se vyskytnou pouze výjimečně, spíše během večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Slabý proměnlivý vítr povane rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a budou znovu večer většinou mírně nepříznivé, ovšem během dne dobré. Biozátěž zůstává mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Včera dopoledne byl naším hostem zlínský architekt Ivan Bergman, který desítky let navrhoval, obnovoval a pomáhal vytvářet stavby, kolem kterých denně chodíme. Ukázku z rozhovoru vám nabídneme za okamžik.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zlínský architekt Ivan Bergman je podepsán pod řadou významných zlínských staveb. Podílel se také na rekonstrukci mrakodrapu, tedy 21. budovy. Nejenom o tom včera mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Moderátorka Anna Randárová se ptala také na to, čím je krajské město z pohledu architekta výjimečné.
1: Urbanismem, architekturou, jednoduchostí staveb, úžasný vzor i pro Baťovy filiálky, které byly rozesety prakticky po celém světě, ale v prostoru České republiky nebo i Československa, tehdejšího, je to město naprosto ojedinělé a kvalitní na bydlení.
2: Dá se říct, čím je baťovská architektura tak nadčasová?
1: Já jsem to možná teďka trochu zmínil. Tou jednoduchostí urbanismu takovým v tom americkém stylu, že, číslování, šachovnicový urbanismus, číslování staveb ve fabrice nebo v továrně, ale především takovou konstrukční jednoduchostí a opakováním stejných architektonických principů.
2: Myslíte si, že dnes umíme na baťovské principy navazovat?
1: Pokud chceme, tak to určitě umíme. Já mám na mysli třeba, když zůstanu u toho areálu továrny, stavby Ivana Přikryla z Centroprojektu, které mají výraznou baťovskou stopu a přitom jsou současné i dnes po jich letech. Rekonstrukce nebo revitalizace budov 1415 architekta Sonleitnera je velice kvalitní zásah do zlínské architektury.
2: A napadá vás i místo, kde z vašeho úhlu pohledu mohly být ty zásahy přece jen citlivější?
1: To se asi bude týkat takových své pomocných rekonstrukcí jednotlivých baťovských domků, především dvojdomků nebo čtyř, ale tam se to asi nedá dost dobře ovlivnit, protože ti majitelé nemají, nebo většinou nemají ten cit pro design, ten baťovský, ale navazovat můžeme určitě.
2: Vy jste se podílel na rekonstrukci zlínského mrakodrapu, tedy 21. budovy. Jedná se o jednu z dominant města. Mohl byste nám přiblížit, jak to tehdy probíhalo? Byly na vás kladeny třeba nějaké specifické nároky?
1: No, já jsem v té době, jako vlastně celý život, pracoval ve stavu projektu Zlín, později S projektu Plus. A v ateliéru jsme dostali zadání na studii možnosti využití jednorazítky pro funkci krajského úřadu. Ta studie se osvědčila nebo byla přijata kladně a následně jsem se podílel na projektu, který si myslím, že dopadl taky velmi dobře.
2: A jednalo se tedy v tomto případě čistě o rekonstrukci, anebo jste přidávali i nové prvky, které nebyly součástí původní budovy, tak jak ji navrhl Vladimír Karfík?
1: No, my jsme se snažili tu karfíkovou architekturu ponechat v maximální míře, protože to dispoziční a konstrukční řešení je natolik do dnešní doby natolik kvalitní, že nemělo smysl do těch úprav nebo oprav nějakým způsobem radikálně zasahovat. Čím my jsme se v podstatě museli vyrovnat s požadavky nových uživatelů, investorů, což je krajský úřad a finanční úřad. A díky tomu, že jsme měli během projektu velmi kvalitní supervisory, to byl profesor Masák a Karel Xandr z památkového ústavu, se kterými jsme konzultovali každý zásah do té konstrukce nebo do těch dispozic, takže si myslím, že ten výsledek Karfíkovi neublížil.
0: Celý rozhovor se zlínským architektem Ivanem Bergmanem najdete v úterním audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz. Za chvíli nabídne Lukáš další zprávy. 7 hodin bude za 6,5 minuty. Dobré středeční ráno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj podpořil rozvoj měst téměř 250 milionů. Festival Zažít Valmez dnes nabídne tradiční běh přes dva mosty. Při amerických útocích na Irán zemřelo 11 lidí. Během dneška bude převažovat polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Radní Zlínského kraje odsouhlasili dotaci přes 1,8 milionu korun městu Uherské Hradiště na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O přidělení rozhodnou 14. září krajští zastupitelé. Jde o dotaci směřovanou do obcí s rozšířenou působností, které jim mají pomoci s jejich rozvojovými projekty. Od roku 2022 už takto kraj podpořil 27 investičních akcí za téměř 245 milionů korun. Více mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Jsou mezi nimi například stavba bytového domu v Havlíčkově ulici v Kroměříži, revitalizace náměstí v Bystřici pod Hostýnem a Balašském Meziříčí, výstavba vícepodlažního parkoviště v Uherském Brodě nebo vznik nové okružní křižovatky v Holešově.
1: Ve Valašském Meziříčí začíná festival Zažít Valmez jinak. Na vodní ulici potrvá letos celý týden, dřív se konal pouze jeden den. Program nabídne třeba mobilní saunu u Bečvy nebo dobrodružné hřiště, které si děti staví sami. Dnes se poběží tradiční běh přes dva mosty. Za organizátory říká Iva Krupíková.
4: To běžecký závod, kdy děti běhají přes dva mosty, nejenom děti, ale i dospělí. Letos máme 6 kategorií. Poběžíme přes most pod zámkem a přes most u Sokolovny. Startujeme ve středu v 5 hodin od Šapito, což je na vodní ulici, nepřehlednutelná stavba naproti zámku.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Radiožurnál to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Ačkoliv má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace z téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. On ani jeho syn na dotazy nereagovali. Při amerických úderech na Irán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Několik desítek je pak zraněných. Irán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil také Bahrajn.
5: V jihoíránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda se střelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V našem regionu dnes bude zpočátku převažující polojasno nebo skoro jasno, později čekejte většinou oblačno a přeháňky se objeví jen výjimečně. Aktuálně jsou teploty mezi 7 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobní auto mělo nehodu na silnici mezi Hlukem a Boršicemi u Blatnice. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Pohledem na kalendář zjistíme, že je před námi datum 2. září. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do středy. Adélám posílám gratulaci k svátku. A hned taky zvuk naší slovní zkoušce, kde se neznámkuje, ale odměňuje. Za dnešní správnou odpověď v soutěži Jak se u nás mluví mám připravenou knihu vydavatelství Kazda s názvem Muž, který našel klid. Podle toho, co se píše na obálce, obsahuje návod, jak najít magickou cestu k všímavosti, sebelásce a štěstí obecně. Teď nám ještě nejdřív zaspívá Petr Muk, je 7:05. Přání dobrého rána posílá od mikrofonu Petr Uhřík.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 9 minut, teď už je v našem vysílání čas na pravidelnou soutěž. Další možnost hádat, co konkrétní slovo znamená, a v případě správné odpovědi vyhrát knihu vydavatelství Kazda s názvem Muž, který našel klid. Přeju hodně štěstí na našem stále stejném telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Za dnešním nářečním slovem se vydáme do Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. Přichystal si ho pro nás pan Jan a my si jeho zadání poslechneme hned, jak zvednu telefon. Takže už se tak děje, kdo pak je na druhé straně. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zašova.
0: Paní Ludmila, máte hezké ráno, po probuzení dobrá nálada?
2: Ale jo, v pohodě.
0: V pohodě, je to dobré. Ano, kafíčko na stole, všechno funguje.
2: A jo,
0: dá se říct. Dobře. Výborně, tak zkuste jich zabodovat naší soutěži, posnažíte se u této otázky.
3: No a slyšeli jste už někdy slovo kátrovat?
0: Ne kádrovat, ale kátrovat, co by to tak mohlo znamenat, kátrovat?
2: No, tak to teď momentálně mi nic nenapadá. Můžete mi dát napovědy?
0: Můžu, pan Jan z Kunovic se tedy ptá, co je to kátrovat a může to být láteřit? Nebo prosívat přes velké síto, nebo hodnotit. Tak, co děláme, když kátrujeme? Láteříme, prosíváme nebo hodnotíme?
2: A já bych sem řekla láteřit.
0: Jo.
2: Vlastně ne, to bude spíš to cvečko.
0: To je hodnotit.
2: Hodnotit.
0: Tak ještě jednou. Láteřit, prosívat přes velké síto, a nebo hodnotit. Vám se líbí tedy možnost, která, paní Ludmilo?
2: Chce hodnotit.
0: Správnou odpověď pro nás má pan Jan.
3: Když jsem stavil před lety rodinný dům, tak jsme hodně kátrovali písek i hlínu pro zedníky, aby měli z čeho dělat maltu. Slovo kátrovat znamená přehazovat písek nebo hlínu přes velké síto s menšíma okama.
0: Takže, paní Ludmilo, bylo toto Bčko, které jste úplně vynechala z možností.
2: No, tak nedá se nic dělat, někdy příště.
0: Z toho bych usoudil, že pomůcka vhodná pro zručné stavitele přímo zedníky vás v životě obešla, takovéto velké síto, že? Asi jste nepoužila nikdy.
2: No, právě, že neobešla, ale nemluvili jsme kádrovat.
0: Kádrovat. Jo. Kádrovalo se něco, nebo spíš někdo úplně jiný. Tak, bohužel správná odpověď nezazněla, čili ta knížka zůstává zatím ve studiu. Paní Ludmilo, děkuji vám za pokus.
2: Také děkuju a naslyšenou.
0: Mějte se pěkně, hezký den.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Důvěrně známou klasiku si poslechneme od Valdemara Matušky. Patří do Zlatého fondu české kinematografie, do filmu Noc na Karlštejně. Asi všichni víme, o co se jedná. Ten druhý hlas, mimochodem trochu v pozadí, patří Heleně Vondráčkové. Jdeme do roku 74.

0: Je 7:45, nahlédneme do aktuální předpovědi, zjistíme další vývoj pozdního léta.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě krátká kontrola ranního regionu. 8 až 15 stupňů, tak v tomto rozmezí se momentálně Zlínský kraj nachází. Ráno a dopoledne má převažovat polojasno, nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu začne přibývat oblačnosti. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, spíše během večera. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 27 stupňů a k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou ráno a budou večer většinou mírně nepříznivé, během dne ale dobré. Biozátěž se nezměnila, takže stále zatím platí jednička. Zátěž je mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Pěstitelské pálenice na Uherskohradišťsku zatím hodnotí sezónu jako velmi slabou. Letního ovoce je totiž málo, jako tradičně se na úrodě podepsaly mrazy, letos se k tomu navíc přidalo extrémní sucho. Kvalita pálenek by ale měla být velmi dobrá. Vysvětlení uslyšíme za chvíli v reportáži.
2: Velitel operace Zink Oldřich Pechal se narodil v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Osud hrdiny druhé světové války připomene už brzy pamětní deska na místě jeho popravy v koncentračním táboře v Mauthausenu. Odhalí ji členové spolku Památník Oldřicha Pechala a Svatopluka Štulíře v Řesovice. S jejich předsedou Ivo Kozákem si budu povídat už 3. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jarní mrazy, pak dlouhodobé sucho. Úroda letošního ovoce, letního ovoce je na Slovácku velmi slabá. Pociťují to i v pěstitelských pálenicích, kam zákazníci vozí velmi malé množství kvasu. Tak například v první otevřené pálenici na Uherskohradišťsku v Buchlovicích během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než v loni, kdy přitom také byla podprůměrná sezóna.
1: Vypadá to velmi dobře, aj ta pecka je tam, cítí všecko. Barvu to má dobrou, takže opravdu je vidět, že to bude kvalitní gořelka toto.
2: Koštuje z malé lžičky pálenku, která právě začala téct, jeden z páleničářů Lubomír Straka. Vedle něj se spokojeně usmívá majitel kvasu Stanislav Křiška.
3: Přivezl jsem broskve, je to tak necelých 120 litrů kvasu a už jsem tady byl i s meruňkama.
2: Kolik vám to nateklo z těch meruňek?
3: 28 litrů.
2: A kolik bylo kvasu?
3: 110. Dobře sladím. Úroda letos nic moc. Kdybych neměl čerpadlo a nádoby, cisterny, do kterých chytám vodu, nepřežije tady nic. To je prostě katastrofa.
2: Takže i ty ovocné stromy se museli zalévat, aby přežili.
3: Bez toho nemá šanci. Je to o vodě. Ve studni voda není, takže chytám ze střech. Bez toho to by bylo špatně. Ale tak, jak mě letos zvyklo sila rychle meruňka, no během 3 týdnů ani ne, to bylo 2x rychlejší než normálně. To dělali ty teploty. Loni jsem pálil o měsíc později.
2: Jak to letos u vás v pálenici vlastně vypadá? Ptám se vedoucího pálenice v Buchlovicích Jana Štokmana.
4: Pálili jsme od 22. července. Začali jsme třešňama, potom se přidali špendlíky, mirabelky, něco pár višní, letos bylo těch višní méně, no a po trochách ty meruňky.
2: Ale těch meruněk, třešní, višní,
4: málo.
2: Tam ta úroda
4: slabá. Já jsem sám, co mám meruněk, asi 5 stromů a byly tam 3 meruňky. Pomalinky po trochách pálíme jenom na kolonce, protože to by jsme neuživili jako celou pálenicu.
2: Kvasu lidi vozí míň, takže na velký kotel to by nebylo.
4: Ne, ne.
2: A jak zatím hodnotí sezónu vedoucí pálenice v Kunovicích na Uherskohradišťsku Jiří Šácha?
5: Velice špatně. Začínali jsme 22. srpna a pálíme jenom soboty. A to ještě ne celý den. Meruňky nebyly vůbec žádné a modré ovoce padá, protože je sucho. Takže sezona bude velmi slabá. Možná zavřem na 14 dní na měsíc a pak budeme pokračovat v tom zimním pálení.
2: Ovoce je sice málo, pro pálení je ale kvalitní, říká tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald.
6: Díky tomu, jaký byl letošní rok extrémně suchý a horký, ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
2: Letošní pálenky by tak měly být velmi dobré. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Střední průmyslová škola Polytechnická, Centrum odborné přípravy Zlín, otevřela se začátkem školního roku opravený domov mládeže. Baťovskou pětipodlažní budovu v centru Zlína jako internát využívá asi 250 studentů ze 13 zlínských středních škol. Rekonstrukce stála přes 124 milionů korun. Investorem byl Zlínský kraj. Budova z roku 1941 sloužila původně jako čtvrtý chlapecký domov pro Baťovy mladé muže. Novou ambulanci praktického lékaře pro dospělé otevřeli ve Slavičíně na Zlínsku. Ordinace vznikla jako součást Slavičínské městské nemocnice. Nachází se ve druhém podlaží místní polikliniky a v provozu bude 5 dní v týdnu. Ve městě se jedná o 8. otevřenou ambulanci praktického lékaře. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru Novinky.cz a iDnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Německo včera oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí obvinění z útoku odmítá. O příspěvek na hlídání dětí můžou nově žádat rodiče, kteří studují vysokou školu. Od září jim úřad práce při splnění podmínek přispěje zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze můžou využít třeba na chůvu nebo dětskou skupinu. Jen na Univerzitě Karlově by o příspěvek mohly požádat stovky lidí. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku převažující polojasno nebo skoro jasno. Později čekejte většinou oblačno a přehánky se objeví jen výjimečně. Teploty se aktuálně pohybují mezi 8 a 15 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu osobního auta si dejte pozor na silnici mezi Hlukem a Boršicemi u Blatnice. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přidáme si kulturní pozvánky, za chvíli doporučím několik zajímavých míst, nabídnu aktuální tipy pro volný čas. Teď je 7:30 v kalendáři středa 2. září. Na dobré ráno už posílám písničku Karla Gotta.

0: Za 5 minut, 7:45, Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno, středeční ráno do 2. září. Pokračujeme kulturou, přidám několik zajímavých pozvánek. Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí nabízí výstavu slovenského vizuálního a konceptuálního umělce Pavola Trubena s názvem Utopický mýtus. Autor ve své tvorbě dlouhodobě propojuje kresbu, grafiku, objekt a prostorovou instalaci. Expozice je otevřena v čase 9 až 17 hodin. Dům kultury v Kroměříži zve na výstavu obrazů Zdeňky Rusnokové s názvem Propojení vnitřních a vnějších světů, která se koná ode dneška do konce září. Výstava bude volně přístupná od pondělí do pátku mezi 8 a 18 hodinou, o víkendech pak během konání kulturních akcí. Slavnostní vernisáž proběhne dnes v 17 hodin. V Kroměříži dnes vystoupí kapela tamní základní umělecké školy. Skupina Musical Fever se představí na Velkém náměstí od 18 hodin. Nová česká divadelní komedie, která byla napsána přímo na tělo oblíbeným hercům Milušce Bittnerové a Miroslavu Šimůnkovi s názvem Slyšíš to taky, bude dnes k vidění v Luhačovicích. V kulturním a kongresovém centru Elektra představení začíná o 7:30 večer.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: přesně 7:45. Pokračujeme stručnou předpovědí, podíváme se na nejbližší hodiny přes meteorology.
1: Počasí.
0: Začnu přehledem údajů měřících stanic a jdeme postupně. V Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně a ve Strání je teď 11 stupňů, 12 hlásí Holešov, Kateřinice Ojičná, Bojkovice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Maruška, Hostýnské vrchy uvádí 15 stupňů. V Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří je to pouhých 8, 10 vidím ve Vizovicích a v Luhačovicích, tam ještě přidáme Valašské Meziříčí. 9 stupňů ve Vsetíně a ve Velkých Karlovicích. Dnes očekávejme ráno a dopoledne převažující polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu začne přibývat oblačnost. Přehánky se ale vyskytnou pouze výjimečně, spíše během večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme ráno většinou mírně nepříznivé, což se zopakuje večer, během dne by ale měly být dobré. Biozátěž mírná, zůstáváme na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ve Zlíně odstartuje celá sezóna extraligy házenkářů, domácí tým nastoupí proti Brnu. Nechybělo přitom moc a nejvyšší soutěž ze Zlína po jediném roce zmizela. Co se dělo, vám přiblížíme za okamžik.

0: Dnes v 18 hodin začne zápas mezi házenkáři Zlína a Brna, odstartuje tím celá nová extraligová sezóna. Pro domácí tým půjde o vzácnější okamžik, než se může na první pohled zdát. Přestože se Zlín v minulém ročníku jako nováček sportovně v nejvyšší soutěži s přehledem udržel, hrozil mu konec mezi elitou.
1: Je to prostě tak, že my jsme v tom květnu, červnu, kdy skončila soutěž, byli finančně minusu a zvažovali jsme, zda vůbec budeme pokračovat s tou soutěží.
2: Vrací se do období nejistoty okolo zlínského týmu v extralize házenkářů současný trenér týmu Milan Budaj, který je zároveň člen vedení klubu jako místopředseda pro mužskou složku. Zlín se loni vrátil do nejvyšší soutěže po 9 letech a opravdu hrozilo, že půjde jen o roční návštěvu.
1: Ano, trvalo to zhruba 3 týdny, kdy jsme byli přesvědčeni, že to nepřihlásíme. Ale bylo vyhlášení sportovce města, sportovce kraje a tam byly vyhlášeni jako tým města nejlepší. A vlastně těsně potom došlo k tomu jednání. My jsme vlastně, v té době jsme byli rozhodnuti, že to nedáme už. Jsme hráči na to připravovali, jestli hledají angažmá jinde a tak dále. Bylo to fakt velmi dramatické, nechci to teď tady, to se ani nedá možná tak popsat, protože pak jsme nechtěli prostě dělat něco, co by pro nás ekonomicky byla vražda.
2: Zmíněná jednání vedlo vedení házenkářského klubu se zástupci města Zlín, které nakonec navýšilo příspěvek pro mužský tým. Ten se tak přihlásil i do dalšího extraligového ročníku.
1: Ti chlapi jsou vlajková loď prostě toho klubu a to město si to tak nějak vyhodnotilo.
2: Po rozhodnutí o setrvání v nejvyšší soutěži musel zlínský klub rychle složit tým a taky najít trenéra. Tím se nakonec stal právě Budaj, který o tuto pozici původně nestál.
1: Musel jsem o tom uvažovat, já jsem to trošku tušil, že tak dopadne. Ve chvíli, kdy jsme jednali, tak jsem vlastně, protože jsem součástí vedení toho klubu, jsem místopředseda pro mužskou složku. A když jsem si všechno spočítal, kolik by stál nový trenér, nebo jiný trenér, tedy nároky třeba cizí od někud, já nevím, z Čech, nebo prostě a dojížděl by, jo, tak to by nás fakt položilo.
2: Vysvětluje Budaj, který vedle trénování zlínského A týmu pracuje taky jako trenér házené na jednom ze zlínských gymnázií, kde je zaměstnaný. Den po začátku školního roku tak pro něj odstartuje taky nová extraligová sezóna. Zlín se na úvod od 18 hodin utká doma s Brnem. V neděli pak taky doma nastoupí k derby proti Zubří. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Sezóna v Pálenicích je slabá. Úrodu letního ovoce poškodily jarní mrazy a dlouhodobé sucho. Hulín rozšířil kapacitu mateřské školy o 2 nové třídy. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme ministra školství. Dnes bude převažovat polojasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Pálenicích na Uhersko-Hradišťsku zatím hodnotí sezónu jako velmi slabou. Letního ovoce je totiž málo. Na úrodě se podepsaly mrazy a extrémní sucho. Například v pěstitelské Pálenici v Buchlovicích během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než v loni. Ještě hůř jsou na tom v Kunovicích, říká vedoucí tamní Pálenice Jiří Šacha.
4: Začínali jsme 22. srpna a pálíme jenom soboty. A to ještě ne celý den. Nerunky nebyly vůbec žádné. A modré ovoce padá, protože je sucho, takže sezona bude velmi slabá. Možná zavřem na 14 dní na měsíc a pak budeme pokračovat v tom zimním pálení.
2: Město Hulín na Kroměřížsku dokončilo rekonstrukci jedné z budov mateřské školy, která byla víc jak 20 let nevyužívaná. Podařilo se tak vybudovat moderní zázemí dvou tříd pro 56 dětí. Rekonstrukce radnici vyšla na téměř 30 milionů korun, kdy 90% částky pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Celková kapacita hulínské mateřské školy se tímto krokem rozšířila na 190 míst. Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále asi 6 miliard chybí, a to třeba na financování soukromých a církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
2: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla nedostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zahraničí. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce.
3: Počasí.
2: Na území Zlínského kraje dnes bude zpočátku převažující polojasno nebo skoro jasno, později čekejte většinou oblačno a přehánky se objeví jen výjimečně. Aktuálně jsou teploty mezi 7 a 14 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta bourala na hlavní silnici u Bílovic na Uhersko-Hradišťsku v úseku u čerpací stanice. Projížděte tam opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V Dnes je 2. září, po 55 dnech si mohou lidé opět zacvičit v posilovně Legends Gym v budově 44 ve Zlíně. Uzavřena byla kvůli požáru 34. budovy, my si o tom řekneme víc už za chvíli. A pak dáme prostor turistice, pravidelný host Jiří Tomáš nás tentokrát pozve do Koryčan a Sazovic. Důvody si řekneme před 8:30. Bára Basiková nám zatím zaspívá, jak je souměrná, Petr Uhřík dál přeje pohodu na startu středy. Dobré ráno, je 8 hodin 4,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 8 hodině, dnes je středa 22. září. Ve Zlíně provozovatelé po téměř 2 měsících obnovili provoz posilovny Legends Gym ve 44. budově bývalého baťovského areálu. Její provoz totiž uzavřel požár a demolice 34. budovy. Do znovu otevřeného prostoru se šla podívat i reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová.
1: No tak teď dneska je to slabší, ale vlastně jsme to i čekali, že první den to jako nebude úplně nějaká hitparáda.
2: Říká Alexandra, recepční fit centra Legends Gym ve Zlíně. To 1. září otevíralo návštěvníkům po téměř 2 měsících. Od 9. července bylo totiž uzavřené kvůli požáru vedlejší 34. budovy.
1: Vlastně od každého jenom tady slyšíme, že už konečně jsme tady znovu. A jo, je to pěkné to slyšet, že se k nám rádi vrací.
2: Během prvních 3 hodin po znovu otevření si přišlo zacvičit zhruba 30 lidí. Mezi nimi byla i Olga, která chodí cvičit 2x týdně s trenérem.
3: Já jsem moc ráda, přetvičila jsem i jinde, bylo to fajn, ale prostě tady je to doma.
2: Spěračskou osu z kotouče si připravuje Karolína. Ta si 2 měsíce prázdnin nahradila chozením venku.
4: Já jsem během té doby nechodila cvičit jinam, spíš jsem volala outdoorové aktivity, nebo jsme hodně jezdili na hajky a na dovolené, takže jsem to spíš odložila až teďka na začátek září.
2: Znovu otevření sportovního centra, které se nachází ve 44. budově bývalého baťovského areálu, záviselo na velikosti bezpečnostního perimetru kolem 34. budovy. Ten až do pondělního odpoledne zasahoval do únikových východů sportoviště. To právě bránilo v bezpečnostním provozu. Za dobu, kdy byla služba mimo provoz, vyčísluje Legends Gym Zlín ztráty v řádech nižších jednotek milionů korun, říká jeho provozní Radek Doležel.
5: Museli jsme si pomoct jinou firmou, kterou máme, nicméně přežili jsme to, je otevřeno a všechny platby proběhly normálně a teď to budeme řešit zpětně s pojišťovnou nebo s původním viníkem, to ještě nevíme.
2: Další jednání o odškodnění musí počkat, dokud nebude uzavřené vyšetřování příčiny požáru, říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vlastní budovu 34.
6: Prozatím se na nás nikdo neobrátil, protože je to i předčasné. Každý ten poškozený subjekt by se měl obrátit na svoji pojišťovnu a řešit se svojí pojišťovnou do doby, než bude ukončené vyšetřování policie a hasičského záchranného sboru.
2: Vyšetřování podle Marcela Schmidta potrvá minimálně 30 dnů. Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Dostáváme se k hodnocení pokročilého léta, poslechneme si podrobnou předpověď na dnešek i další dny. Vše o počasí nám teď řekne meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jak se projeví středa v dalších hodinách, co nás postupně čeká na obloze a v teplotách?
2: Tak tady teďka ta zvětšená oblačnost se nám postupně odsune k východu, takže potom ráno a dopoledne už by mělo potom převažovat polojasno, případně skoro jasno, ale zase odpoledne a večer nám od západu začne přibývat oblačnost a potom očekáváme, že bude převažovat spíše oblačno, přehánky by se měly vyskytnout jenom výjimečně. A vypadá to, že pokud, tak spíše by to bylo během večera. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 24 do 27 stupňů a vádám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Ještě prosím číslo do dnešní biozátěže.
2: Tak to je příznivá, stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Pokračujeme vyhlídkou na zítřek, jak by podle vaší předpovědi měl probíhat čtvrtek.
2: Tak noc tam bude převažovat spíše teda velká oblačnost, mohou se tam ojediněle vyskytnout přehánky, ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů a čtvrtek, ta první část dne, tam i nějaké čekáme polojasno přechodně, oblačno polojasno, jenom výjimečně přehánku a večer a v noci nám postupně, hlavně teda od severozápadu začne přibývat oblačnosti, až na zataženo a ojediněle ale se nám tam může už vyskytnout i slabý déšť, ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů a vádám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, přes den potom bude mírný západních směrů do 20 km za hodinu.
1: Nahlédněme taky na další dny, naznačme si pátek a začátek víkendu, ať máme přibližnou představu o dalším vývoji. Jak to prozatím vychází?
2: Tak pátek zahájíme spíše takovou větší oblačností, ještě stále se tam může vyskytnout nějaký slabší déšť. Během odpoledne a večera ale čekáme, že ta oblačnost by měla začít ubývat a spíše by mělo převážit polojasno, ty nejnižší teploty od 16 do 12 stupňů, ty nejvyšší od 25 do 29 stupňů a vádnám k tomu bude vítr mírný západních směrů do 20 km za hodinu. No a sobota, tam ze začátku spíš by mělo převažovat polojasno, v průběhu dne nám postupně od severozápadu začne té oblačnosti přibývat, bude to souviset s postupem studené fronty, mohou se tam vyskytnout přehánky, úplně se nedá vyloučit i bouřka. A tím, jak ta fronta potom přejde, tak by mělo zase za ní začít ubývat oblačnosti. Ty nejnižší teploty očekáváme od 19 do 15 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 22 do 26 stupňů. Tam je taková nejistota, kdyby ta fronta přišla trošinku později, tak by ještě na tom jihu kraje mohly vystoupat ty teploty ještě výše až 28 stupňům. Vítr nám k tomu bude vát ze začátku slabý, jihozápadní postupně potom bude mírný, severozápadní do 25 km za hodinu a hlavně na té frontě, jak bude přecházet, tak tam mohou se vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu.
1: A dostáváme se k historii 2. září, na závěr se ještě necháme překvapit rekordními teplotami. Jaká jsou to čísla pro Zlínský kraj?
2: Tak ta nejnižší hodnota 1 stupeň je z roku 1964, zaznamenali jsme ho na stanici Huslenky a maximum máme z roku 1929 33 stupňů na stanici na Pajedla.
1: O počasí je to prozatím vše. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
3: Borelióza. Podle Státního zdravotního ústavu počty nakažených toto léto překonaly loňský rekord a stále rostou. Jakým onemocněním vlastně je lymská borelióza? Jak se před ní chránit, jak rozpoznat příznaky, jak je léčit? V poradně pro zdraví přivítám lékařku infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radku Jančovou. Naslyšenou se těším 2. září. Vaše Markéta Macháčková.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Výlet Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kostel svatého Václava v Sazovicích a zámek Koryčany. To jsou turistické cíle, na které se teď zaměří Jiří Tomáš z Klubu českých turistů a také kolega Pavel Vacek, který svého pravidelného hosta uvítá.
1: Jiří Tomáš zve v Českém rozhlase Zlín k výletu všechny posluchače bez rozdílu věku, což platí i o dnešním typu, byť nese označení vycházka seniorů. Pojďte si s námi teď udělat turistické plány na celý víkend. Hezký den, pane Tomáši.
2: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. Na přání seniorů z klubu na Podhoří povede pravidelná vycházka tentokrát do Sazovic. Zveme samozřejmě i další zájemce. Filiální kostel svatého Václava v Sazovicích byl vysvěcen 13. května 2017 tehdejším arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem. Stavba dle projektu architekta Marka Jana Štěpána byla dle magazínu Azur vyhodnocena jako nejlepší duchovní stavba roku a zařazena mezi 10 nejlepších staveb světa za rok 2017. Originální, neobvyklý tvar a moderní interiér láká do Sazovic nejen věřící, ale i mnoho turistů. Naši vycházku zahájíme na zastávce MHD Otrokovice Trávníky. Sídlištěm projdeme na lávku přes Dřevnici, pod most silnice D55, zahrádkářskou kolonií, podél říčky Racková a kolem rybníku a fotovoltaické elektrárny mineme i obecní úřad, zvoničku a místní muzeum a přijdeme ke kostelu, který si prohlédneme. Restaurace na koupališti by měla být otevřena od 11 do 14 hodin. Cíl naší trasy bude na zastávce autobusu Jednota. Délka naší trasy je 6,9 km, stoupání je mírné, pouze 15 metrů. Vycházka se uskuteční v pátek 4. září, odjezd autobusem číslo 6 z náměstí práce v 8 hodin a 13 minut.
1: Vy ovšem chystáte na víkend ještě jeden výlet, pokud vím, také se bude týkat krásné historické památky.
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem již splnil Poznáváme Valašsko, zařadil jsem novou akci Panská sídla Kroměříska. V sobotu 5.9. navštívíme Koryčany. Zámek za minulého režimu sloužil jako učňovská škola pro gastronomii a služby. Dnes je v soukromých rukou a probíhá jeho postupná rekonstrukce. My si prohlédneme veřejně přístupný nádherný anglický park v rámci oficiální barokní procházky ve 14 hodin a potom nahlédneme do Tonetovy vily na velkolepé dřevěné schodiště zdobené ohýbaným dřevem typickým pro Tonetův nábytek. Začátek v 15.45. Odjezd z autobusového nádraží Zlín v 9.35, stanoviště číslo 2, do Střílek a potom do Koryčan. Vedoucím této vycházky budu já.
1: V pátek 4. září můžete v doprovodu Jiřího Tomáše zamířit ke kostelu svatého Václava v Sazovicích, v sobotu 5. září na zámek Koryčany. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nás pozval sám průvodce. Děkujeme za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ode dneška po dobu 14 dní čekají řidiče v Bystřici pod Hostýnem a okolí dopravní komplikace. Celničáři dnes začali s opravou a úplnou uzavírkou ulice Jeřabinová ve směru na Slavkov pod Hostýnem. Zároveň pokračuje rekonstrukce silnice v místní části Bílavsko. Tam omezený provoz řídí semafory. Řidiči musí využít objízdné trasy, změny jsou také v autobusové dopravě. Práce v ulici Jeřabinová by měly být hotové do 14. září. Definitivní dokončení obou oprav silničáři plánují na konec září. Výstavba nových veřejných toalet začne tento týden v areálu místního štěrkoviště v Otrokovicích. Zařízení nabídne 4 kabiny v odolném nerezovém provedení. Součástí bude také bezbariérová toaleta vybavená převalovacím pultem. Toalety budou přístupné po celý rok. Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat. Země Visegrádské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku. V našem regionu dnes bude zpočátku převažující polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne čekejte většinou oblačno a přehánky se objeví pouze výjimečně. Aktuální teploty jsou mezi 10 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu dvou aut si dejte pozor na hlavní silnici v úseku u čerpací stanice u Bílovic na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Datum 2. září ještě připomenu přes oslavenkyně Adély. Toto oblíbené, přátelské i vznešené jméno označuje krásnou bytost. Nabízí nespočet variací, ale jeho výklad je vždycky jenom jeden, souvisí s ušlechtilostí a vnitřní krásou člověka. Tak nám to vychází z původního starogermánského významu a ještě přidám číslo z domácí statistiky. Svůj svátek dnes oslaví 45 000 českých dívek a žen. Gratuluju a hned přidávám svižnou písničku skupiny No Name.

0: Nevzpomínám si, že bych se někdy v běžném vysílání potkal se jménem zpěvačky Jarmily Veselé, no protože do cukrárny patří i speciality, nabídneme si dnes písničku, kterou běžně neslýcháváme. Napřed si ale Jarmilu Veselou trochu představíme, připomeneme. Kromě profese zpěvačky byla i flétnistkou, herečkou a významnou interpretkou písniček brněnského pianisty Oldřicha Blahy. Nejčastěji zpívala s orchestrem Gustava Broma a manžel Stanislav v něm hrál pro změnu na pozoun. Bylo to zvláštní propojení, jak jsem naznačil, oscilovala mezi symfonickým orchestrem a současně zpívala v lehčím žánru popu. Její doménou byly swingové a taneční skladby v rytmu kalypsa, ale i šansony. Ve své době patřila k nejprodávanějším zpěvačkám na deskách a svým pěveckým umem zastoupila na plátně i některé filmové hvězdy. Například ve filmu Limonádový Joe naspívala za Olgu Šoberovou písničku Arizona. Mnozí navíc obdivovali taky kvůli půvabnému ženství a eleganci. Vždycky to moc slušelo i v posledních letech života. Třeba bez klobouku by Jarmila Veselá na veřejnosti nevystoupila.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Arizona, Arizona.

0: A to je celé. Minuta 10, taková je stopáž písničky Jarmily Veselé, to už bývali delší i Beatles. Za minutu a půl, 8:45, další informace beru od meteorologů, krátkou předpověď začnu pohledem na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se aktuální hodnoty pohybují mezi 10 a 15 stupni. Teď ve zbytku rána a dopoledne bude převažovat polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne a večer od západu začne přibývat oblačnosti. Přehánky se vyskytnou pouze výjimečně a to spíše během večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, slabý proměnlivý vítr povane rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den většinou dobré, to už je řeč o rozptylových podmínkách. A ještě číslo do biozátěže. Dnes platí jednička, zátěže tedy pouze mírná. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na sobotu 12. září připravujeme den otevřené silnice 1/35 Lešná Palačov. Od 10 do 16 hodin vyhradíme na 4-kilometrovém úseku trasu pro běžce, cyklisty i bruslaře. Chybět nebude doprovodný program, stavební technika, občerstvení ani soutěže pro děti. Společně tak oslavíme dokončení důležité palačovské spojky, která napojí Valašsko na dálniční síť. Pro řidiče ji plánujeme otevřít nejpozději 22. října.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Máme 2. září, klíšťová sezóna je v plném proudu a s ní i hrozba infekce boreliózou. O jakou nemoc vlastně jde, jaké mýty ji provázejí, jak poznat první varovné signály a nepřehlédnout je? Tématem dnešní dopolední poradny pro zdraví bude právě lýmská borelióza. Na vaše dotazy odpoví lékařka z infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radka Jančová. A vy už teď můžete posílat své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se můžete těšit v našem vysílání po 11. hodině. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín zve k poslechu a hezký letní den přeje Petr Uhřík. 9 hodin bude za 8 minut. Před zprávami, na které navážou srdcovky, ještě hudební přídavky.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj podpořil rozvoj měst téměř 250 milionů. Na 30 sportovních klubů ze Vsetína se představí v areálu základní školy Trávníky. Ex-ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra podepisoval bonusové příspěvky ordinaci, kterou vlastní jeho syn. Během dneška bude převažovat polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 27 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Radní Zlínského kraje odsouhlasili dotaci přes 1,8 milionu korun městu Uherské Hradiště na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O přidělení rozhodnou 14. září krajští zastupitelé. Jde o dotaci směřovanou do obcí s rozšířenou působností, které jim mají pomoci s jejich rozvojovými projekty. Od roku 2022 už takto kraj podpořil 27 investičních akcí za téměř 245 milionů korun. Více mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Jsou mezi nimi například stavba bytového domu v Havlíčkově ulici v Kroměříži, revitalizace náměstí v Bystřici pod Hostýnem a Balašském Meziříčí, výstavba vícepodlažního parkoviště v Uherském Brodě nebo vznik nové okružní křižovatky v Holešově.
2: 30 sportovních klubů se zítra představuje v areálu základní školy Trávníky ve Vsetíně. Radnice tam připravila 6. ročník Dne sportu, který má motivovat děti k pohybu. Školáci se tam budou moct přihlásit do oddílů, upřesňuje mluvčí města Jana Rašková.
4: Návštěvníci si mohou vyzkoušet nebo se seznámit například s ledním hokejem, fotbalem, házenou, nohejbalem, volejbalem, basketbalem, florbalem, hokejbalem, horskou cyklistikou, tenisem, tradičním karatem, sportovní gymnastikou, golfem, šachy a dalšími sporty.
2: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z Motoristů. Hlavním tématem jednání má být pomoc Ukrajině a další sankce proti Rusku. I proto je v Irsku taky šéf ukrajinské diplomacie Andrii Sibiha. Jednat bude i s Macinkou.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku převažující polojasno nebo skoro jasno a později čekejte většinou oblačno, přehánky se pak objeví jen výjimečně. Aktuálně jsou teploty mezi 10 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta bourala na hlavní silnici u čerpací stanice u Boršic na Uhersko-Hradišťsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Slovo má teď Zdeněk Junák. Začínají totiž srdcovky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Měkký jako v botách stélky je můj dárek pro Adélky. Věřití se ani nechce, že působí takto hebce. Pro celičkou planetu je jak deka z velvetu. Jak vás tedy nějak tiše rozněžní dar ze Semiše? Krásný pocit jako plyš, ten dá píseň, kterou slyš. Ani náznak nesouhlasu, je to zázrak od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 2. září roku 2026. Máme hezký den, máme léto. Sluníčko v Brně občas se objeví, občas se taky schová, je taková oblačnost, ale opravdu nic proti ničemu, vypadá to na hezký den. Dneska mají svátek Adélky, takže všem Adélkám všecko nejlepší k svátku. No a v naší ulici už to včera ožilo, protože 1. září začal školní rok, tak už to tam cvrtká, zvoní, piští, pokřikuje, no prostě už to žije. No a my jsme taky včera u nás v divadle, v Městském divadle Brno, zahájili další divadelní sezonu, a to divadelní sezonu roku 2026-2027. Měli jsme zahájení, dopoledne to bylo věnováno věcem takovým, bych řekl, praktickým, hodnotila se uplynulá sezona, jak si stojíme, jak to všechno vypadá, pan ředitel nás přivítal, dramaturgové nám něco řekli o těch uplynulých inscenacích minulých, jak nás chválí či nechválí kritika, jak vy, diváci, jste spokojeni, takže jestli máme přidat, či máme ubrat, nebo prostě to můžeme nechat tak, jak to je. No, smáli jsme se, bylo to úžasné. Večer nás pán ředitel pozval na takovou malou merendu, takové malé pohoštění, takže najednou člověk zjistí, kolik má kolegů, jeminko, ten nás tam bylo. Byla to paráda. Takže, moji milí kolegové, tedy prvňáčci a vůbec školáci, vám přeji úspěšný rok a moji milí kolegové, vám přeji to herecké Zlomte vas. Tak, a už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Chtěli bychom nechat zahrát písničku od skupiny Elán Královna bělých tenisiek naší kolegyni Adélce Středulinské do šicího servisu, která se vrátila do pracovního procesu po dlouhé nemoci. Ať se brzy dostane do pracovního rytmu. Moc děkuji vašemu skvělému pořadu. Všem posluchačům přeji hezký den. S pozdravem Mirka Polášková a Zuzka Dětková. Děvčata, to víte, že rád zahrají pro vaši kolegyni. Taky dneska je Adélky, že ho zaslouží si tu písničku. Taky má svátek. Takže vybrali se si písničku, takže už je tady skupina Elán.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Tak byla skupina Elán. Doufám, že potěšila paní Adélku Středulínskou a vůbec děvčata paní Zuzku Dětkovou a Mirku Poláškovou a vůbec vás všechny, moji milí posluchači, kteří jste si právě teď naladili Český rozhlas Brno Zlín a strávíme spolu, no, ještě krásných 40 minut. Tak, září už je tady a spousta lidí začíná automaticky pokukovat po lese, jenže letos zatím houbařům počasí moc nepřeje. Dlouhé sucho udělalo své a ve velké části jižní Moravy se na pořádnou houbařskou sezónu stále čeká. Sem tam se něco objeví, třeba na Znojemsku, to jsem se dočetl, ale žádná velká houbařská sláva to zatím není. Takže teď se hlavně toužebně vyhlíží déšť, ideálně několik dní vlhka a pak teplo. A to se ten les zapaří, jak se říká, dým se nad ním, tedy pára se nad ním vznáší a to pak tedy houby lezou, jak se říká, rostou jako po dešti. A právě to čekání je vlastně typicky české. Sledují se houbařské mapy, kamarádi si posílají fotky prvních úlovků, aby se pochlubili a ti, kterým se nedaří, tak ty, aby naštvali. Každý má takzvaně svůj les. Místo na houby se samozřejmě zásadně neprozrazuje. Houbaření je u nás skoro národní fenomén. Nejde jen o to něco přinést domů. Pro spoustu lidí je to procházka, klid, rodinný rituál, někdy skoro soutěž. A to je prostě přesně pro mě. Rád se projdu lesem a když něco najdu, tak to je paráda. Já rád chodím na houby, musím se vám přiznat. Je pravda ta, že jsem záviděl těm, kteří sbírají téměř houby po celý rok. Já když jsem byl v divadle v angažmá v Mahenově Činohře, tak jsme tam měli kolegu, vynikajícího kolegu, pana Otakara Dadáka. A Otakar Dadák, ten tak poutavě vyprávěl o lese a on vždycky přinesl třeba ty naložené houbičky a všichni jsme říkali, jeminko, to je, pane profesore, co to je? A on teď vám řekne, že to byla holubinka taková, holubinka onaká a teď takový ty houbičky, které vy vůbec vlastně nezbíráte, protože si myslíte, že jsou jedovaté a přitom jsou to jedny z nejchutnějších hub. Takže já sbírám, jasně, normálně praváka, toho si občas pletu se satanem, ale teď už to umím, když jako to takhle nevím, co si o to má myslet, tak si kousek uždíbnu a když je to satan, tak je to hořké jako hrom. I když někde jsem četl, že když se satan vyvaří ve slané vodě, že se dá požívat, ale to jsem nikdy neskoušel. Jak začne Václavková sezóna, jak začnou opravdu růst Václavky, tak to jsem vždycky sbíral, totiž moje babička měla chatu na Rohozné, což je kousíček za Jihlavou směrem na Batelov. A tak tam vždycky babička prostě, když jsme vyrazili a nazbírali jsme Václavky, pozor, Václavky se taky dají zaměnit s nějakou jedovatou mrchou, tak pozor na to, tak když jsme nazbírali dostatek Václavek, tak babička rozpustila sádlo, potom vzala pánev a na té pánvi samostatně ty Václavky prostě osmažila. Aby pustili vodu, tak je orestovala pořádně a tak dál. A jak vystydli, tak je tím teplým sádlem ve sklenicích, dala je do sklenic a tím teplým sádlem je zalila. A vzniklo takzvané Václavkové sádlo, dejme jako třeba škvarkové, jak je sádlo se škvarkama, třeba. Že? A potom, až to stuhlo, tak se to mazalo na chleba. A posypalo se to trošku kmínem a červenou paprikou. Osolilo. To vám byla dobrota. No jo, no takže já rád chodím na houby, vyhlížím, kdy už to začne a kdy budu moci vyrazit. Samozřejmě tam kolem toho našeho Radějova, tam to moc neznám, ale jezdím sem a to vám neřeknu kam. Takže já vám přeji hodně zdaru, dávejte pozor, abyste si náhodou nepřivodili nějaký problém, takže už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: to byla zpěvačka Adele a protože máme středu, tak mám pro vás středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to vše cíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, středeční indicie tedy zní. Podle jedněch tatarská princezna a její dvě komorné. Podle druhých dcery pána hradu vydané ďáblovi. A podle třetích tři sestry prokleté matkou. Každopádně symboly. Opakují středeční indicii. Podle jedněch tatarská princezna a její dvě komorné. Podle druhých dcery pána hradu vydané ďáblovi. A podle třetích tři sestry prokleté matkou. Každopádně symboly. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Karla Zicha.
1: Český rozhlas Zlín.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: To byla Šípková Růženka a Jiří Schellinger. Dívám se na hodiny, no, za minutku, 3/4. Na 10, říkám to dobře, abych si to nepopletl se sobotníma srdcovkama, to už by bylo 3/4 na 12. Takže mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, chtěla bych poslat pozdrav svému dlouholetému kamarádovi Karlu Svobodovi z Kuřimi, se kterým se známe už od od školních let. I když se dnes nevídáme tak často jako dřív, vždycky, když se potkáme, je to, jako by žádný čas neuběhl. Chtěla bych mu poděkovat za všechny společné vzpomínky a popřát mu hlavně zdraví, pohodu a ať ho neopouští jeho smysl pro humor. Zdraví posluchačka Věra z Kuřimi. Milá paní Věro, rád splním vaše přáníčko. No, nevybrala jste písničku pro svého kamaráda Karla Svobodu. Dívám se, no. Bude to Věra Špinarová. Doufám, že ho taky potěší. Tady je.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Podle jedněch tatarská princezna a její dvě komorné, podle druhých dcery pána hradu vydané ďáblovi a podle třetích tři sestry prokleté matkou. Každopádně symboly. Tak to byla středeční indicie. Nebojte, ještě bude čtvrteční a pak páteční a tam nám dá Miloš Šenkýř malou pikonápovědičku, takže pak to určitě nám všem dojde, jak to má všechno vypadat a jaký je výsledek. Tak. No a než se ještě s vámi úplně rozloučím, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Můžete mi to namluvit na telefonní záznamník, pokud se vám nechce psát, s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání a písničku v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit, dramaturgicky zpracovat prostě a zařadit to do našeho scénáře. Tak, to je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9:00 se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínská střední škola otevřela zrekonstruovaný domov mládeže. Festival Zažít Valmes dnes nabídne tradiční běh přes dva mosty. Vlakové nádraží v německém Augsburgu je po výbuchu neznámého předmětu dočasně uzavřené. Během dneška bude převažovat polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 27 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Střední průmyslová škola Polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín otevřela se začátkem školního roku opravený domov mládeže. Baťovskou pětipodlažní budovu v centru Zlína jako internát využívá asi 250 studentů ze 13 zlínských středních škol. Rekonstrukce stála přes 124 milionů korun. Investorem byl Zlínský kraj. Budova z roku 1941 sloužila původně jako čtvrtý chlapecký domov pro Baťovy mladé muže.
2: Domov mládeže je nově bezbariérový. Modernější a nově vybavené jsou pokoje, které byly původně pro 4 ubytované a nyní jsou pro 2. Nové jsou sociální zařízení, výtah, studovny, klubovny i další prostory pro volný čas. Žáci mají k dispozici posilovnu nebo výtvarný klub. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Ve Valašském Meziříčí začíná festival Zažít Valmes jinak. Na Vodní ulici potrvá letos celý týden, dřív se konal pouze jeden den. Program nabídne třeba mobilní saunu u Bečvy nebo dobrodružné hřiště, které si děti staví sami. Dnes se poběží tradiční běh přes dva mosty, říká za organizátory Iva Krupíková.
3: To běžecký závod, kdy děti běhají přes dva mosty, nejenom děti, ale i dospělí. Letos máme 6 kategorií. Poběžíme přes most pod zámkem a přes most u Sokolovny. Startujeme ve středu v 5 hodin od Šapito, což je na Vodní ulici, nepřehlednutelná stavba naproti zámku.
0: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
4: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
0: Policie po výbuchu v německém Augsburgu zcela uzavřela vlakové nádraží. Na místě našla další podezřelý předmět. Omezená je i autobusová a tramvajová doprava v okolí a přilehlé ulice jsou uzavřené. Při explozi neznámého předmětu utrpěli 2 lidé lehká zranění.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude zpočátku převažující polojasno nebo skoro jasno, později čekejte většinou oblačno a přehánky se objeví jen výjimečně a spíše během večera. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Následuje dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Prvním zářijovém týdnu ve středu 2. září vám přeji dobré dopoledne ze studia Českého rozhlasu Zlín. Zdraví vás Markéta Macháčková krátce po 10. hodině. Teď totiž začínají 2 hodiny plné písniček, aktuálních příspěvků i rozhovorů. Třeba se spojíme po 10:45 s mojí kolegyní regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou. Ta navštívila další útulek pro zvířata a dnes za nimi zajela do Kroměříže. No a protože je středa, tak i tentokrát pro vás budeme mít poradnu pro zdraví. Dnes s tématem, které k létu už bohužel patří a neopustí nás asi ani s podzimem. borelioza. Co je toto onemocnění vlastně zač a jaké otázky může vyvolávat její prevence i léčba? Zeptám se po 11. hodině lékařky infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radky Jančové a zeptat se můžete i vy. Tak se připojte a poslouchejte nás. No ale to až po 11. hodině. Po písničce už začneme receptem. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne ve středu 2. září. Ať jste kdekoliv.
1: Český rozhlas Zlín.

Václav Neckář dospíval tuto krásnou písničku, která opravdu nestárne. A teď už vás pro vás máme opět recept na něco dobrého, co si můžete pomocí našeho předpisu připravit. A ten dnešní je na brokolicovou polévku. Hlavní surovinou je samozřejmě brokolice a je to košťálová zelenina, která je bohatá na látky, které mohou přispět i v boji proti rakovině nebo zánětům. A říká se jim glukosinoláty. Ty mají detoxikační účinky a také podpoří i zdraví vašich střev, protože je bohatá také na vlákninu. No a dnes si připravíme tedy lehkou a osvěžující polévku a můžeme ji ozvláštnit nesolenými kešu nebo třeba místo oříšků můžeme přidat lžíci jogurtu. Tak pojďme na následující suroviny. Připravte si prosím 2 čajové lžičky kokosového oleje. Pokud nemáte, můžete samozřejmě nahradit běžným olejem. 1 rozmačkaný stroužek česneku. Dále si připravte 1 nakrájenou cibuli. 300 gramů brokolice. Tu můžete rovnou rozdělit na růžičky. 0,5 litru zeleninového nebo kuřecího vývaru. Kdo nemá odměrku, může použít 2 hrnky. 1 velkou hrst řeřichy. 1 polévkovou lžíci citronové šťávy, 30 gramů, to je asi tak čtvrt hrnku nesolených kešu oříšků, mořskou sůl a mletý černý pepř. Tak suroviny ještě jednou raději zopakuju. Jsou to 2 čajové lžičky kokosového oleje, 1 rozmačkaný stroužek česneku, 1 nakrájená cibule, 300 gramů brokolice, 500 ml zeleninového nebo kuřecího vývaru, 1 velká hrst řeřichy, 1 polévková lžíce citronové šťávy, 30 gramů, tedy čtvrt hrnku nesolených kešu oříšků, mořská sůl a mletý černý pepř. Postup přípravy této dobré brokolicové polévky je následující. Kokosový olej rozehřejte v hrnci na středním stupni ohřevu, česnek a cibuli v něm pak upražte asi tak 1 až 2 minuty, dokud cibule nezměkne. Poté přidejte brokolici a připravujte další 3 až 4 minuty. Brokolice by se měla v oleji celá obalit. Pak přilejte vývar a dochuťte solí a pepřem. Přiveďte k varu a poté teplotu snižte. Polévku v hrnci zakrejte a nechte vařit dalších asi 6 až 7 minut, dokud brokolice nezměkne úplně. Pak přelejte do mixéru, přidejte řeřichu, citronovou šťávu a kešu oříšky. No a poté rozmixujte, dokud nebude polévka hladká. Pak vlejte zpět do hrnce a před podáváním znovu ohřejte. Tak dobrou chuť!

0: Posloucháte dnešní pohodovou muziku při vysílání Českého rozhlasu Zlín a pokračujeme dalším vysíláním, protože máme svoji regionální stopařku Petru Sedláčkovou a ta dnes vyrazila do Kroměříže. Vyrazila do útulku pro zvířata. Útulek není jenom zastávkou pro zvířata, která přišla o domov, ale také místo, kde pracují lidé, kteří se o ně starají, dokud tedy nenajdou nový domov. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková dnes zamířila do městského útulku pro psy a kočky v Kroměříži. No a jak to v útulku vypadá a jakou cestu musí zvíře urazit, než může zamířit do nové rodiny? To uslyšíte už za okamžik.
1: Legenda českého automobilového sportu. To je Miloslav Regner ze Zlína. Bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S Barumkou prožil přes půl století a netají se tím, že radost mu dělá všechno, co je spojené s motorismem. O své celoživotní zálibě vyprávěl v Naplno s Věrou Hotařovou. Rozhovor si můžete poslechnout na našich stránkách a v podcastových aplikacích.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.

0: v městském útulku pro psy a kočky.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ano, je tady regionální stopařka Petra Sedláčková, jak už jsem pomalu stihla říci, než proběhl jingle, ale my už se spolu slyšíme, protože Petra je v městském útulku pro psy a kočky v Kroměříži a tam mají každý den napilno. Dostávají se sem psy a kočky, o které je potřeba se postarat. Některým je potřeba pomoci po zdravotní stránce, no a všem postupně najít vhodné místo, kde budou dostávat lásku a péči. Jak vypadá život v útulku, to zjišťuje přímo v Kroměříži naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, já ti přeji krásné dopoledne, slyšíme se?
2: Hezké dopoledne. Ano, slyšíme. Já jsem před chvílí dorazila do útulku a rozhodně se zde nezahálí. Každý den je potřeba totiž zvládnout celou řadu věcí. Od krmení a úklid až po péči o zdraví zvířat a samozřejmě venčení psu. Za tím vším je ale také něco, co na první pohled není úplně vidět. Snaha poznat každé zvíře trochu blíž a zjistit, co právě ono potřebuje. No a právě nejen o tom si dnes budu povídat s vedoucí provozu útulku paní Evou Tomečkovou, které přeji už krásné dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Paní Evo, prozraďte mi, co bývá pro zvířata po příchodu k vám nejtěžší a jak si vlastně získáváte důvěru těch, kteří mají za sebou třeba nějakou špatnou zkušenost s člověkem?
3: Tak nejtěžší pro ty pejsky je vůbec ta změna toho prostředí, ve kterém žili předtím a dostali se k nám do útulku. Těžko se vyrovnávají někteří pejskové s uzavřením v malém prostoru, za mříží, kde v předchozích třeba i letech měli volnost na zahrádkách, jo, anebo žili s nějakým člověkem, který je buď dobrovolně nebo nedobrovolně musel opustit. Jinak, pokud sem přijdou pejsci s problémovým chováním, jsou v nějakém horším zdravotním stavu, nemají důvěru k lidem, snažíme se s nimi pracovat, ale až v pozdější době. Když je vezmeme ten první a druhý den, snažíme se zjistit, jak s pejskem co nejlépe se k němu přiblížit, aby jsme ho mohli předat veterinárnímu lékaři, aby zjistil, jestli nemá nějaké onemocnění, zranění a mohli jsme i hned tady ty problémy těch pejsků řešit.
2: A když se ale vrátíme k té práci, k tomu útulku, vy už jste nakousla teda ty první kroky, které děláte, když k vám přijde pejsek. Jak vypadá potom každý následující běžný den, kdy tedy už víte, že se k pejskovi můžete přiblížit, že není nemocný nebo naopak, že třeba trpí nějakým tím onemocněním?
3: Tak v prvních dnech samozřejmě to je asi 21 dnů, to jsou 3 týdny. U těch pejsků jsou pejsci v karanténě. Jo, a v té karanténě máme spoustu času na to, aby jsme zjistili, jak se ten pejsek chová, jak bude reagovat na různé podněty, na neznámé prostředí. A potom, pokud nás nechá k sobě přiblížit, začneme s ním komunikovat. Je to nenásilnou formou, to znamená, že nejdřív se pejsek přizpůsobuje režimu, který je v podobě krmení, žádného násilného přemlouvání, aby se s náma pejsek kamarádil, ale nastolujeme mu ten režim, že za odměnu, že za náma přišel, dostane odměnu taky od nás v podobě pamlsku, krmení a pejsek dříve nebo později si na nás navykne.
2: Vy určitě chodíte i venčit, to je také samozřejmě každodenním úkolem vás, pracovníků městského útulku v Kroměříži. A co se týká ale, kromě tady těch aktivit, které jste právě teď popsala, jednou z důležitou součástí vaší práce je také hledání nových rodin pro umístěná zvířata. Kdybych si z kroměřížského útulku chtěla domů odnést pejska nebo kočičku, jaký je u vás proces adopce?
3: Proces adopce nastává už vlastně tím příjmem do toho útulku, protože my musíme zjišťovat, jak s tím pejskem vyjdeme a jak ho budeme nabízet. Když zjistíme jeho špatné i dobré návyky, můžeme lidem prezentovat prostřednictvím internetu, webových stránek, Facebooku, jak se asi ten pejsek může dostat do nové rodiny a jak bude ta rodina schopná taky akceptovat jeho jak kladnou stránku, tak i tu zápornou. Pokud se přijde
2: podívat, předpokladu.
3: Pokud se přijde podívat na toho pejska a je rozhodnutý nový majitel, že si pejska vezme, taky děláme rozdíl v tom, jak ten pejsek bude na něho reagovat. Nikdy nedáme na průvodní vlastně požadavek toho zájemce o toho pejska. Vždycky mu o pejskovi všechno řekneme, zeptáme se, do jakých podmínek půjde a co je schopen u pejska akceptovat a co ne.
2: Takže si myslíte, že právě třeba tady to přijetí toho pejska, kterého já si vyberu, protože řeknu třeba tady Punťa se mi líbí, je maličký, ten se mi tak jako, nechci říct hodí, ale je pro mě vhodný. Vy naznáte, že pro mě vhodný není. Je to to, co noví majitele nejvíce podceňují potom při té adopci?
3: Ano, noví majitele nejvíce podceňují to, že si vybírají pejsky podle toho, jak se jim líbí a hlavně, co je největší problém v těch rodinách, které si chcou adoptovat pejska, je, že se na to nepřipraví, na tu adopci. Vždycky apelujeme, je potřeba si sednout s celou rodinou, zvážit, jestli v době mého onemocnění nebo mé nepřítomnosti mám někoho, kdo by se dál o pejska postaral a jestli jsem schopen akceptovat ty jeho, jak už jsem říkala, zlozvyky, anebo taky jsou pejsci, kteří jsou

0: do soboty mezi 14. a 17. hodinou a v neděli nebo o svátcích mezi 14. a 16. hodinou.
1: Petro, my ti děkujeme za informace z Kroměříže, z městského útulku pro psy a kočky, a přejeme všem jeho obyvatelům, aby našli své nové domovy. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, redaktorka Českého rozhlasu Zlín. No a už od příštího pondělí vám v dopoledním vysílání představíme příběhy psů a koček, kteří v kroměřížském útulku čekají na svůj nový domov. A neochudíme vás ani o fotky a videa adeptů o tento nový domov. Každé pondělí najdete nový přírůstek na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nedávno byla v rámci stipendijní vzdělávací akademie pro mladé umělce s názvem Man Art oceněna pedagožka výtvarného oboru Petra Pončová ze základní umělecké školy ve Slavičíně. Krátce si s ním budu povídat o její práci i o uměleckém vzdělávání dětí už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: cenu 9. ročníku stipendijní akademie Men Art pro výjimečnou pedagožku výtvarného oboru získala letos Petra Pončová ze základní umělecké školy ve Slavičíně na Luhačovicku. No a proto jsem si ji teď aspoň na chvilku takto po telefonu pozvala do vysílání. Tak paní Pončová, vítejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
0: My vás taky moc zdravíme, no a když je teď 2. září, tak se samozřejmě musím zeptat, včera začal školní rok, tak jak takový začátek vypadal u vás na Zušce ve Slavičíně?
1: Tak začátek roku je vždycky trošku hektický, my domlouváme rozvrhy, řešíme takové organizační věci, no a zároveň přicházejí naši žáci a jejich rodiče, povídáme si, sdělujeme zážitky z prázdnin, asi tak jako na každé škole.
0: Mm-hmm. A pro vás tento začátek školního roku rozhodně nebyl první, kolikátý už?
1: Tuším, že to bude 22. rok.
0: No teda, soudě podle vašeho mladého věku, tak opravdu už po škole jste začala učit, je to tak?
1: Ještě při studiu.
0: To je krásné, věnujete se dětem. No a teď jste získala za tuto práci cenu stipendijní akademie Men Art pro výjimečnou pedagožku výtvarného oboru. Tak já jsem si říkala, že se vás zeptám, v čem si myslíte, že je právě vaše výuka výjimečná a jiná? Jak se ji vlastně snažíte vést?
1: No já si myslím, že vedení výtvarného oboru je takovým odrazem osobnosti pedagoga. Je tam veliký prostor k odlišnostem, což je super. Já se snažím vést žáky k hlubšímu pochopení řešeného problému a je pro mě zásadní propojenost formy a obsahu. A to znamená, že neřešíme pouze zvládnutí výtvarných technik, ale také hloubku sdělení a já k tomu používám takové jako specifické metodiky. No a také čas od času vytvořím projekt ve spolupráci s profesionály z různých oblastí kultury nebo s profesionálními výtvarníky.
0: Mm-hmm. Teď jsem se vás ptala, jaká vlastně je vaše výuka, ale určitě by o tom dlouze mohli povídat i vaši žáci, kteří věřím, že jsou s vámi rádi, protože vy je berete i na takové zajímavé stipendijní vzdělávací programy, jako je třeba Men Art. V něm pracujete už několikátý rok. Tak co vlastně vašim svěřencům tato práce v takovém programu vlastně dává?
1: Já si myslím, že jim přináší ohromnou motivaci, protože pracovat s hvězdou v oboru a jezdit na konzultace do Prahy, kde musí prezentovat svou práci před skupinou daného mentora, je obrovské dobrodružství. Studenti v Men Artu dělají opravdu nebývalé pokroky a zároveň věřím, že je to pro ně i velmi příjemná zkušenost. Je u nich vidět nejenom výtvarný posun, ale taky osobnostní, získávají sebevědomí, naučí se prezentovat svoji práci. Je to prostě celkově pro ně obrovský krok.
0: Mm-hmm. To věřím, protože jak jste zmínila, tak i právě dostat se jako student ze Slavičína, menšího města na Moravě, do Prahy nebo za hvězdami oboru, tak je opravdu velice zajímavá a vzácná zkušenost. No a já se ještě musím zeptat, jaký projekt teď se svými žáky ve Slavičíně máte v plánu, ať jsme v obraze.
1: Tak shodou okolností to souvisí právě s Men Artem, protože momentálně připravujeme prezentaci naší letité cesty Men Artem na festivalu Neleň ve Slavičíně, kde budeme se studenty dnes už teda většinou bývalými vzpomínat, vyprávět zážitky, promítat fotky a součástí bude i výstava prací, které studenti v rámci Men Artu vytvořili, protože jsme je ještě ve Slavičíně neprezentovali. A takže posluchače srdečně zvu do Slavičína 6. listopadu na festival Neleň.
0: Tak moc děkujeme za pozvání. Petra Pončová, podle organizátorů prestižního projektu Men Art, výjimečná pedagožka výtvarného oboru. Paní Pončová, já vám moc děkuji za rozhovor a taky vám přeji i vašim žákům úspěšné vykročení do dalšího roku.
1: Já vám také děkuji. Mějte se krásně.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte dopolední vysílání a jeho pravidelnou součástí jsou i dnes Babské rady. Ty vás dnes naučí, jak do boje proti suchému vzduchu nasadit pokojové rostliny. Osvědčil se prý tchýnin jazyk, ale i orchidej nebo banánovník. Už po písničce.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Babské rady.
3: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Je 10 hodin 52 minuty a na aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín už se ve studiu pomalu připravuje kolega Lukáš Jakubíček. No a hned po nich, tedy v 11 hodin a 4 minuty, vás už čeká naše pravidelná středeční poradna pro zdraví a tentokrát na téma lymská borelioza. Máte k této časté nemoci, kterou přenášejí především klíšťata, nějaké dotazy? Pokud ano, pak máte možnost poradit se už po 11. hodině s paní doktorkou Radkou Jančovou z Uherskohradišťské nemocnice. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vyšetřování příčiny požáru 34. budovy ve Zlíně potrvá minimálně půl roku. Ve Slavičíně na Zlínsku otevřeli novou ambulanci praktického lékaře pro dospělé. Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu. Během dneška bude převažovat polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Příčinu požáru 34. budovy ve Zlíně stále vyšetřuje policie. Firmy v okolí budovy tak musí s případným vyplácením odškodnění za uzavřené provozy počkat na výsledek vyšetřování. K jeho délce říká víc Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vlastní 34. budovu.
2: Tak podle vyjádření policie to vyšetřování a ty závěry budou, nebo to vyšetřování bude trvat minimálně půl roku, takže ty závěry nebudou dřív než za 6 měsíců.
0: Novou ambulanci praktického lékaře pro dospělé otevřeli ve Slavičíně na Zlínsku. Ordinace vznikla jako součást Slavičínské městské nemocnice. Nachází se ve druhém podlaží místní polikliniky a v provozu bude 5 dní v týdnu. Ve městě se jedná o 8. otevřenou ambulanci praktického lékaře. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách nebo rozpočet ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
3: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
0: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
4: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
5: Říká Luka Fum. Marko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
5: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku převažující polojasno nebo skoro jasno, později čekejte většinou oblačno a přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše během večera. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu nákladního a osobního auta si dejte pozor na silnici 50 mezi Buchlovicemi a Stupavou na Uhersko-Hradišťsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď pokračuje dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 11. hodině, no a po dalších zprávách, tentokrát s Lukášem Jakubíčkem, vám přinášíme už na vlnách Českého rozhlasu Zlín, dnes s Markétou Macháčkovou, další poradnu pro zdraví. No a právě proto je tu dnes se mnou lékařka infekčního oddělení Uherskohradické nemocnice, paní Radka Jančová. Paní doktorko, vítejte u nás.
8: Děkuji za přivítání. Dobrý den všem posluchačkám a posluchačům.
7: No a o čem si dnes spolu s paní doktorkou Radkou Jančovou budeme povídat? No o onemocnění lymskou boreliózou. To ale až za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Právě teď naši poradnu pro zdraví a jejím dnešním tématem ve středu 2. září je borelióza. Protože klíšťová sezóna je v plném proudu a s ní i hrozba infekce boreliózou. O jakou nemoc vlastně jde a jaké mýty ji provází? Jak třeba poznat první varovné signály a nepřehlédnout je? Tématem dnešní poradny pro zdraví je samozřejmě lymská borelióza, to už jste jistě zjistili. No a na vaše dotazy bude odpovídat lékařka z infekčního oddělení Uherskohradecké nemocnice Radka Jančová. Paní doktorko, vítejte tedy u nás. Já jsem si vás pozvala hlavně i proto, že ve svém okolí velice často o borelióze slýchám. Tak bych se vás na úvod zeptala, jak jsme na tom vlastně s frekvencí výskytu boreliózy celkově a konkrétně taky tady ve Zlínském kraji.
1: Borelióza je nejčastější infekce přenášená klíšťaty. V České republice bylo v loňském roce zaznamenáno 11 000 případů, ve Zlínském kraji to potom bylo 547. Možná jste zaznamenali až trojnásobný nárůst počtu případů oproti předchozímu roku, který ale nebyl způsobem zvýšenou aktivitou klíšťat, ale tím, že se změnil systém hlášení infekční nemocí.
0: Aha, takže se k vám dostane zkrátka více informací o tom, že někdo onemocněl.
1: Do systému hlášení a do statistik se dostane. Je to tak.
0: Takže je to tak, že když někdo onemocní, tak mu zavolají z krajské hygienické stanice a už si ho píší, je to tak nějak? Jak si to mám představit?
1: Ne, pokud lékař do diagnózy zadá A692, což je lymská borelióza, tak okamžitě tady tento pacient vstupuje do statistik a už je započítán do těch 11 000, které se udály v minulém roce.
0: Výborně, moc děkuju za upřesnění. No a mě by zajímalo, jestli máte i vysledované oblasti, kde se vlastně klíšťata, která přenáší boreliózou, vyskytují, anebo kde se vlastně vyskytují lidé, kteří se jí nakazili, nebo se můžeme vlastně nakazit prakticky kdekoliv?
1: Boreliózou se můžeme nakazit kdekoliv, kde se vyskytují klíšťata. Mají nejradši takové vlhké, listnaté, smíšené lesy, louky, skeři, ale můžeme se nakazit i na zahradě nebo v parku v přírodě. Tudíž bezpečná oblast republiky neexistuje.
0: Mm-hmm. To znamená, že pak je na místě vlastně prevence pořád a k tomu se určitě dnes v naší poradně dostaneme. No ale pojďme si tuto nemoc více představit. Jakým druhem onemocnění vlastně lymská borelióza je?
1: Jedná se o bakteriální onemocnění přenášené klíšťaty, které je způsobené druhem bakterie jménem Borrelia burgdorferi sensu lato a způsobuje multisystémové onemocnění, které může napadat jak nervový systém, klouby, kůži, vzácněji i srdce a oči.
0: To, co nám potom borelióza způsobí a jaké naše orgány v těle napadne, tak o tom si budeme také povídat. Ale teď si pojďme ještě říci, vy jste říkala, že boreliózu přinášejí klíšťata a mě by zajímalo, jestli jenom klíšťata, nebo si musíme dát i pozor na nějaký jiný bodavý hmyz, komáry a podobně.
1: Přenos na člověka byl prokázán pouze klíštětem, ale všemi jeho vývojovými fázemi, larvou, nymfou a dospělcem. Ty nymfy jsou hodně malinké, takže si toho někdy nemusíme všimnout a komáru se tedy nemusíme bát. Možná jste slyšeli o testování klíšťat na boreliózu, ale to jako infektologové určitě nedoporučujeme, protože to pro člověka nemá v té době žádný význam.
0: Musím říct, že já jsem o tom neslyšela, co to přesně znamená testování klíšťat na boreliózu.
1: Některé komerční laboratoře nabízí službu, že tam člověk přinese vytažené klíště a oni zjistí, jestli bylo nakažené boreliózou.
0: Takže to vy nedoporučujete, není to potřeba?
1: Ne, jelikož nevíme, jestli to klíště to na nás přeneslo a preventivní antibiotická terapie se nedoporučuje.
0: Moc děkuji za takové nové informace. Jsem moc ráda, že jste zmínila, že právě všechny vývojové fáze klíštěte mohou nakazit člověka a my potom si ani nemusíme všimnout, že jsme nějaké klíště měli, když je to něco maličkého, třeba ty nymfy a podobně. No a pojďte nám ještě krátce říct, jak se před boreliózou tedy můžeme účinně chránit? Existuje třeba očkování jako u encefalitidy klíšťové?
1: Ne, očkování proti borelióze zatím neexistuje, ale vakcína je ve vývoji, prošla už klinickým výzkumem a teďka má zažádáno o registraci v Evropě i v Americe a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jestli v dalších letech už tady tato informace bude zastaralá. Existuje ale teda vakcína proti klíšťové encefalitidě, jak jste zmínila, takže pokud se bojíme infekcí z klíšťat, nebo i třeba pokud člověk prodělal boreliozu, určitě je dobré se nechat naočkovat proti klíšťové encefalitidě, protože ty následky potom u člověka, který už má nějaký terén nebo nějaké potíže, můžou být horší.
0: Tak to jsem moc ráda za aktuální informace. Nebojme se tedy naočkovat se klíšťovou encefalitidou, pokud jsme už prodělali boreliozu, říká lékařka Radka Jančová z Uherskohradické nemocnice. A já připomínám, že se našeho hosta můžete ptát i vy na čísle 221 555 210. Tak nám zavolejte nebo můžete i napsat e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín.

0: Poradna pro zdraví s datem 2. září je dnes s lékařkou infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice Radkou Jančovou a s ní si povídám o lymské borelióze. Paní doktorko, my jsme probrali před chvílí to, že zatím očkování na boreliózu na trhu není. Doporučila jste naočkovat se na jinou nemoc, klíšťovou encefalitidu, pokud uznáme za vhodné, nebo se také můžeme poradit se svým praktickým lékařem, jestli by pro nás bylo vhodné. No ale tak nám pojďte poradit, jakým způsobem se tedy máme před boreliózou chránit. Já myslím, že všechny už napadne kontrolovat se, jestli nemáme klíště, ale pojďte nám to říct, jak to je.
1: Jo. Tak nejdřív ze všeho my musíme zkusit zabránit přisátí klíštěte, takže mít třeba dobré oblečení, repelent, pokud jdeme do lesa, do parku to asi většinou dělat nebudeme, takže po návratu z přírody je dobré se podívat na kůži, jestli tam někde není klíště a potom to třeba zkontrolovat i druhý den, kdy už to okolí třeba začne trošku začneme cítit, že se tam něco děje, že tam to klíště je, že se to začne svědit, takže i ten druhý den to není špatné zkontrolovat. Pokud nějaké klíště najdeme, tak co nejdříve ho odstranit, protože čím díl tamto klíště máme, tím je větší riziko nakažení lymskou boreliózou.
0: Výborně, paní doktorko, já vás teď zastavím. My tady máme volajícího na telefonu. Dobrý den, jste ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Slyšíme se, prosím.
2: Ano, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, měla jsem také klíště na prsách, ale tehdy se tomu nedávala taková pozornost, tak jsem to nechávala tak, až mě bolela vzadu hlava tak velice, že jsem křičela celou cestu manželovi, jak mě vezl, a jsem dostala injekci, aj do zadku, aj do ruky, všady, potom až to bylo v pátek, až v pondělí penicilin, tak jak se pozná ta borelióza od té encefalitidy? Já nevím, co jsem měla, ale klouby mě bolí už celý život. Mm-hmm. Tak řekněte, jak se to pozná, jestli je to borelióza nebo... Mm-hmm. Protože pan doktor už potom odjel na dovolenou a já už jsem se neptala potom nikde.
0: Ano, moc děkujeme za velice zajímavý dotaz.
2: Ano, já budu poslouchat.
0: Bezvadné, poslouchejte. Tak paní doktorko, jak se tady pozná?
1: Jo. Takže po klíštěti, které dostaneme, je nutné sledovat místo toho vpichu, které na začátku je většinou zarudnutí velikosti mince, které svědí, bolí a u tohoto se o boreliózu nejedná. Pokud se začne zvětšovat na 5 až 50 cm, může být buď terčovité nebo celé červené, tak v tuto chvilku je určitě dobré jít hnedka k lékaři a on vám dá antibiotika. Někdy se tady tento červený flek nerozvine a potom je potřeba sledovat celkové příznaky, tady bolesti hlavy, zvýšenou teplotu, obrnu lícního nervu a další neurologické příznaky nebo otoky kolene. O tom se budeme ještě bavit dál. Pokud ale jsme měli klíště a máme nějaké příznaky, které jsme do té doby neměli, tak je potřeba jít k lékaři a on potom rozhodne, udělá vyšetření krve, eventuálně vás pošle do nemocnice a tam se rozliší, co tady toto vaše onemocnění, co ty vaše příznaky způsobilo. Mm-hmm. Někdy to má souvislost s klíštětem, jindy je to něco úplně jiného a je potřeba to rozlišit.
0: Ano, určitě není jenom tak jednoduchý recept rovnou říci, ano, toto je borelióza, ale zkrátka poradit se s lékařem, který už potom stanoví i diagnózu a další léčbu. No a můžeme jenom v krátkosti říci, protože paní posluchačka přemýšlela, jestli náhodou neměla klíšťovou encefalitidu, mohli bychom říct úplně základní příznak klíšťové encefalitidy. Je to podobné jako u boreliózy?
1: Klíšťová encefalitida většinou probíhá dvoufázově. Na začátku několik dní až týdnů po přisátí klíštěte člověk má chřipkovité příznaky, bolesti hlavy, zvýšenou teplotu, bolesti svalů kloubu, potom u někoho to tímto může skončit, u jiných je chvilku pauza a potom se všechny tyto příznaky zhorší. Jsou hrozné bolesti hlavy, horečky a to už se většinou člověk dostane k lékaři, vezme se mu krev a podle toho zjistí, jestli je tam klíšťová encefalitida nebo je to například nějaká obyčejná viróza, která vznikla v té době.
0: Jsem moc ráda, že jste nám doplnila i informace o další nemoci, kterou přenáší klíšťata, a to je klíšťová encefalitida. My si ale dnes povídáme o borelióze. Tak pojďme tedy ještě si trochu říci více o tom, za jak dlouho se vlastně odkousnutí klíštěte může objevit ta skvrna, o které jste hovořila.
1: Skvrna se nejčastěji objeví 3 až 30 dní od přisátí klíštěte, většinou v místě toho přisátí, někdy může ale být i někde jinde. A typické pro ní je, že se tato skvrna zvětšuje. Musíme to rozlišit od reakce, normální reakce po štípnutí klíštětem, která je velikost mince, svědí, je drobná, nerozšiřuje se, vznikne většinou hned po klíštěti a během několika dní zmizí.
0: Říká lékařka Uherskohradické nemocnice z infekčního oddělení Radka Jančová a povídat si s ní právě o borelióze budu už za chvíli. Velitel operace Zink Oldřich Pechal se narodil v Osvětimanech na Uherskohradisku. Osud hrdiny druhé světové války připomene už brzy pamětní deska na místě jeho popravy v koncentračním táboře v Mauthausenu. Odhalí ji členové spolku Památník Oldřicha Pechala a Svatopluka Štulíře v Řesovice. S jejich předsedou Ivo Kozákem si budu povídat už 3. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín.

0: O limské borelióze a její léčbě si dnes povídám s lékařkou Radkou Jančovou z Uherskohradecké nemocnice z infekčního oddělení. No a jde vidět, že borelióze je opravdu časté onemocnění, protože se nám tady ve studiu telefony netrhnou. Povídali jsme si s posluchačkou ze Zlína i při písničce. No a paní ze Zlína má problém s tím, že má tedy diagnózu boreliózy, má velké problémy s klouby, dokonce tam dochází k nějakému tahání vody z kolene a tak dál. A zajímalo by tedy, jestli je to z boreliózy či ne. Já věřím, paní doktorko, že vy byste potřebovala možná znát více informací, ale co byste paní ze Zlína poradila?
1: Paní byla správně vyšetřena vlastně ortopedem, byla i teďka na infekční ambulanci a tam i paní doktorka řekla, že protilátky mohou přetrvávat dlouhou dobu a ty potíže, které mohla na začátku vyvolat borelióza, tak dále už mohly vyvolat i nějaké další eventuální onemocnění, třeba i autoimunitní, nebo tam mohly být i poškozené ty klouby. Takže paní, která měla dvakrát přelečené antibiotika, už není indikovaná k další antibiotické terapii a určitě by se to mělo dál došetřit. Nevím, jestli paní měla třeba revmatologické vyšetření, rehabilitaci a eventuálně léčbu ambulance bolesti a je nutné došetřit, jestli tam není nějaká jiná příčina jejich potíží.
0: Já vám moc děkuju, že jste poradila naší posluchačce. Teď se ještě dívám, zatím nám do studia nikdo nevolá, tak se zeptám já. Vy jste zmínila, že základem léčby jsou tedy antibiotika, jedná se o bakteriální onemocnění. Jaká antibiotika většinou lékaři předepisují a jak dlouho je nutné je užívat?
1: Závisí na formě onemocnění. Pokud se jedná o časnou formu erythema migrans, tedy červený flek, dáváme tabletové antibiotika, amoxicilin, doxycyklin nebo dle alergií jiná a doba léčby je 10 až 14 dní. U jiných forem onemocnění závisí na kloubech, neurologickém stavu, je někdy nutná i intravenózní terapie za hospitalizace nebo se dochází k na ambulanci.
0: Mm-hmm. Vraťme se ještě k těm antibiotikám, které nám lékař předepíše a které si vyzvedneme v lékárně. Máme možnost požádat i o taková antibiotika, při kterých můžeme bezpečně na sluníčko, protože většina z nich je tedy takzvaně fotosenzitivní, že nám to může dělat potíže. Je to tak?
1: Určitě o tom můžeme lékaři říct. Doxycyklin, který je takový nejčastější, který dáváme na dlouhodobější potíže, způsobuje vyšší citlivost kůže na sluneční záření a může způsobovat spálení kůže, zarudnutí, puchýřky. Závisí na formě onemocnění, pokud máme jenom ten červený

0: znovu vyšetřit, zhodnotit, jestli na začátku dostal dobrá antibiotika, jestli je bral dostatečně dlouhou dobu a jestli by to byla vlastně tady ta časná nebo pozdní forma. Pokud bychom si mysleli, že neměl dostatečné antibiotika nebo že chytl vlastně boreliózu znovu a že má úplně nové příznaky, tak je indikováno další antibiotikum, ale pokud přetrvávají stejné potíže, člověk byl řádně přeléčený, tak spíš musíme řešit příznaky a vyšetřovat další možnost toho, z čeho tyto potíže vznikly.
1: Mm-hmm. Většinou tyto potíže řešíme u svého praktického lékaře, ale ten nás někdy odešle třeba až k vám na ambulanci infekčního oddělení v nemocnici. Co se děje potom s pacientem tam? V čem spočívá ta diagnostika u vás?
0: U nás s pacientem probereme všechny jeho příznaky, jak nynější, tak ty, co měl v minulosti. Probereme i všechny výsledky, které do té doby mu lékaři předtím odebrali a potom odebereme krev a eventuálně pacienta hospitalizujeme a odebereme i mozkový snímek, abychom měli kompletní informace a mohli stanovit diagnózu.
1: Kompletní informace máme dnes od Radky Jančové z Uherskohradišťské nemocnice z infekčního oddělení, se kterou si v poradně pro zdraví povídám o lymské borelioze. No a můžete si s ní povídat i vy, pokud máte nějaký dotaz, tak zavolejte prosím na telefonní číslo 221 555 210. Dáme vám rádi prostor, i třeba při písničce můžete se zeptat a potom odpovíme. Tak poslouchejte Český rozhlas Zlín.
2: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sněh gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín pokračuje poradna pro zdraví. Před chvílí dospíval Dalibor Janda a teď už bude znít éterem hlas Radky Jančové, lékařky z infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice, protože právě s ní si dnes povídám o lymské borelióze. Paní doktorko, my už jsme probrali léčbu antibiotiky, probrali jsme ochranu před nemocí, no ale často se stane, že přesto všechno tedy onemocníme boreliózou, přeléčíme se antibiotiky a stejně máme stále potíže. Jak vlastně na sobě poznáme, že máme takzvanou chronickou boreliózu? Je to vůbec správný pojem?
1: Jo, tento pojem bych chtěla upřesnit, jelikož v medicíně rozlišujeme pozdní formu boreliózy, což je aktivní infekce, která nebyla léčena a může postihnout jak kůži, tak klouby, tak nervový systém. A potom přetrvávající obtíže po správně zaléčené borelióze, což je takový neúplně ještě dobře vyřešený problém, jelikož dlouhodobá únava, bolesti hlavy, bolesti svalu kloubu, nevýkonnost a všechny tady tyto nespecifické potíže, které potom lidé popisují, nemusí mít souvislost jenom s boreliózou, ale je potřeba došetřit spoustu dalších způsobů, které můžou vznikat.
0: Takže nás může borelióza pěkně potrápit, i když antibiotika tedy dobereme a můžeme pak mít další problémy, je to tak? Setkáváte se s tím často v ambulanci?
1: Setkáváme se s tím, ale ta diagnostika boreliózy není úplně přesná a lidé, kteří mají pozitivní protilátky někdy v životě a nemají k tomu klinické potíže, tak už mají nálepku boreliózy a pokud nějaké potíže přetrvávají, tak všechny spojují s boreliózou. Ale je nutné léčit pacienta, jeho příznaky a ne jenom laboratorní nález. Takže vždycky je nutné se na tyto potíže podívat komplexně a nesvalovat je všechny na to, že jsou způsobené boreliózou.
0: A to vše děláte také ve vaší infekční ambulanci v Uherskohradišťské nemocnici. Ale často se k vám dostávají určitě i lidé, kteří nevěděli, že mají klíště, nevěděli, že mají boreliózu a jejich problémy se pak zvýšily a vlastně je to takzvaná pozdní fáze boreliózy, o které jste mluvila. Co v těle vlastně tato borelióza té pozdní fáze může všechno napadnout? Jaké problémy můžeme mít? Protože také jsem slyšela o spoustě lidí, kteří vlastně v uvozovkách zanedbali třeba ne svoji vinou léčbu boreliózy, nevěděli, že ji mají a pak najednou se začaly ozývat věci, o kterých vůbec netušili, že je můžou bolet.
1: Pozdní forma boreliózy může napadat kůži, nejčastěji na rukou, nohou. Ona je potom taková tenká, nafialovělá. Udělá se z toho, vezme se z toho vzorek a může se přeléčit antibiotiky. Může napadat také klouby, typické jsou otoky velkých kloubů, stěhovavé a potom nervový systém, poruchy nervů, bolesti, neuropatie. Vzácnější je potom poškození srdce nebo očí.
0: To jsou velice závažné problémy. Určitě lidé trpí těmi bolestmi a neví, co to je. Potom tedy vy diagnostikujete boreliózu. Jaké jsou potom možnosti té dlouhodobé léčby nebo rehabilitace?
1: Pokud pacient nebyl do té doby léčený, určitě je léčba indikovaná. Pokud ale za několik měsíců potíže neodezní, je potřeba multidisciplinární tým, rehabilitace, léčba bolesti, psychologie, další došetření neurologem, reumatologem, imunologem, jestli opravdu v tom těle nedoutná něco jiného, ať už nějaké neurologické onemocnění, reumatologické, autoimunitní nebo nádorové.
0: Moc vám děkuji, paní doktorko, že jste nám takto ještě zodpověděla spoustu otázek, ale my teď máme čas na písničku.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: V dnešní poradně po prozdraví jsme probrali na onemocnění boreliózou opravdu křížem krážem s lékařkou infekčního oddělení Uhersko-Hradišťské nemocnice Radkou Jančovou. Paní doktorko, na závěr pojďte nám ještě prosím prozradit, jestli se u boreliózy vlastně rozvine imunita nebo jestli se může člověk nakazit opakovaně.
1: Bohužel se u boreliózy imunita nerozvine a nakazit opakovaně se můžeme.
0: Mm-hmm. A jistě by naše posluchače tedy zajímalo, pokud přišli k přijímačům až teď, pojďte nám zhrnout, jak tedy můžeme borelióze předcházet.
1: Je nutné zabránit přisátí klíštěte, kontrolovat kůži po návratu z přírody a pokud klíště najdeme, tak ho co nejdříve vytáhnout. Místo přisátí klíštěte potom kontrolovat, jestli se tam nerozvine červená skvrna.
0: Ještě se vás zeptám, slyšela jsem, že když tedy co nejdříve vytáhneme klíště, třeba do nějakých 24 hodin, tak je tam šance, že se boreliózou nenakazíme. Je to jenom mýtus, nebo to můžete potvrdit?
1: Za čím kratší dobu klíště vytáhneme, tím je riziko boreliózy menší, ale neexistuje žádná magická hranice, odkud bychom se jako nakazit nemohli.
0: Výborně. A ještě tedy na závěr nám řekněte, při jakých konkrétních potížích tedy člověk nemá čekat, ale má rovnou vyrazit k lékaři s podezřením na boreliózu.
1: Pokud máme klíště a několik dní až týdnů po přisátí klíštěte se nám rozvine červená skvrna, je nutné jít hned k lékaři, aby nasadil antibiotika, krev se tam neodebírá a poté, pokud jsou nějaké neurologické příznaky jako obrna lícního nervu, nově vzniklé výrazné vystřelující nervové bolesti nebo otoky velkých kloubů, tak je také vhodné navštívit lékaře.
0: Radí v dnešní poradně pro zdraví lékařka Uhersko-Hradišťské nemocnice Radka Jančová. Paní doktorko, moc děkujeme, že jste tu byla s námi.
1: Také děkuji moc. Nashledanou.

dospívali Hana a Petr Ulrichovi. Pomalu končí i naše poradna pro zdraví. Dnes tady byla lékařka Radka Jančová a povídali jsme si spolu o borelióze, tak jak ji léčí i v Uherskohradišťské nemocnici, odkud právě paní Jančová k nám dnes do studia přijela. No a o čem si budu povídat ve vysílání zítra? Zítra si pozvu předsedu spolku památníku Oldřicha Pechala a Svatopluka Štulíře Ivo Kozáka právě do dopoledního vysílání. Tak nás poslouchejte i zítra po 11. hodině. Mějte krásné středeční dopoledne. Zdraví vás Markéta Macháčková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kvůli nedostatku letního ovoce je sezona v Pálenicích podprůměrná. Řidiče v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřízku ode dneška čekají velká dopravní omezení. V Lánech po téměř 80 letech exhumují ostatky Jana Masaryka. Dnes očekáváme v regionu převážně oblačnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Letošní sezona je v pěstitelských Pálenicích na Uhersko-Hradišťsku prozatím slabá. Úrodu letního ovoce totiž poškodili jarní mrazy, ale i dlouhodobé sucho. Například v Buchlovicích během konce srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než v loni, kdy přitom také byla podprůměrná sezona. Pokračuje vedoucí tamní Pálenice Jan Štokman.
2: Pálili jsme od 22. července. Začali jsme třešňama, potom se přidali špendlíky, mirabelky, něco pár višní. Letos bylo těch višní méň, no a po trochách ty meruňky. Já sám, co mám meruněk, asi 5 stromů a byly tam 3 meruňky.
1: Ode dneška po dobu 14 dní čekají řidiče v Bystřici pod Hostýnem a okolí dopravní komplikace. Silničáři dnes totiž začali s opravou a úplnou uzavírkou ulice Jeřabinová ve směru na Slavkov pod Hostýnem. Zároveň pokračuje rekonstrukce silnice v místní části Bílavsko. Tam omezený provoz řídí semafory. Řidiči musí využít objízdné trasy. Změny jsou také v autobusové dopravě. Vyšetřovatelé exhumují ostatky bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou po téměř 80 letech. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou zatím nikdo nedokázal objasnit. V Lánech máme reportérku Adélu Burešovou.
3: Policie a pohřební služba k Lánskému hřbitovu dorazili před 6 hodinou ráno. Od té doby je hřbitov pro veřejnost zavřený a zůstane pravděpodobně i zítra. Zevnitř se ozývají zvuky podobné vrtání a hřezání a jsou tam desítky lidí, přibližuje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
4: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství.
3: Jestli exhumace přinese nové poznatky, to zajímá i místní lidi tady v Lánech.
5: Jestli jako po takhle dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
3: Podle historiků by exhumace mohla objasnit, jestli příčinou Masarykovy smrti byla vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda. Z Lán Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Německá energetická infrastruktura čelila od včerejšího rána dvěma útokům sabotérů. V noci na dnešek neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu. Vyžádalo si to odpojení 5 bloků ve dvou uhelných elektrárnách. V úterý brzo ráno pak zkrat odpojil taky jeden blok elektrárny Jenschwalde na východě Německa. Pachatelé tam k útoku použili po domácku vyrobené rakety. Dodávky elektřiny pro zákazníky ale ani jeden útok neomezil.
0: Počasí.
1: Dnes popolední bude převažovat polojasno, odpoledne a večer většinou oblačno, přehánky jen výjimečně, povane slabý vítr a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se ve středu popolední jede bez nehod. A to už bylo z našich zpráv všechno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Přeji pěkný den všem milým posluchačům. Právě začala Morava krásná zem, no a k dobré náladě u vás doma jistě přispěli Hulíňané polkou Františka Maňase staršího a Vladimíra Salčáka Láska je zázrak. No tak o tom není pochyb, nakonec i vy sami tu svoji lásku blízkým předáváte i naším prostřednictvím. Příjemný poslech dalších pěkných písniček přeje Jiřina Ostrá. Kdo má svátek, u nás jsou to Adély, na Slovensku jsou v kalendáři jména Linda a Rebeka. Přeji vše dobré. No a ještě připomínám telefonní číslo 726465200 a teď už cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče.

0: Tak to, cimbalová muzika Josefa Válka z Čejče dohrála pěkné lidové a já už tady mám telefonát, je z Měřína a zdravím pana Karla. Dobrý den.
1: Dobrý den, vážená redakce a všichni posluchači tohoto pořadu. Už je tomu hodně roku, co jsi udělala pár prvních kroků. Řekla první slůvka, tati, mami, dnes ti vnoučata říkají babi. Dnes 2. září se dožívá krásného životního výročí paní Karla Simonisová z Měřina. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z vnoučat, celé rodiny, lásky a ještě jednou zrady přeje kamarád Karel. A měl bych ještě jedno přání. Ze 4. září se dožívá krásného životního výročí šikovná a v širokém okolí známá cukrářka paní Marie Bublánová z Měřina. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti, znoučat a ještě jednou zdraví, které ke své práci potřebuješ, přeje bratr Karel s rodinou. Paní Ostrá, děkuji za prostor a přeji krásný den a zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji moc, zase někdy naslyšenou, pane Karle, písnička bude za chviličku. Naschledanou.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je František z Vesovic.
0: Ano, tak už jste ve vysílání, pane Františku.
2: Zdravím, Český rozhlas a dnes bych chtěl popřát a poslat písničku paní Věře Dostálikové z Vesovic u Prostějova k dnešním jejím narozeninám. Paní Věra pomáhá, kde je potřeba, především svým rodinám svých dětí. A i když je potřeba, pomůže i sousedům. Přejeme jí především pevné zdraví, spokojenost, radost ze všeho, co koná, lásku od svých nejbližších a klid v duši. To jí přeji Ficovi a k přání se připojuje i paní Ola Krchňáková. No. A prosil bych, abych tato písnička potěšila paní Martu Kvapilovou, tetu Kavanovou, Elišku Kvapilovou, kteří mě vždy pozdravují a mě to vždycky potěší. Moc krát děkuji.
0: Nemáte za co, tak to bylo krásné přání, pane Františku, pro paní Věru Dostálíkovou a já vím, že ona má dnes narozeniny a já dokonce vím, koliká té narozeniny, ale to se dozvíme během pořadu v dalšího přáníčka. Teď přál pan František z Vřesovic. Někdy zase naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Děkuji.
0: A není zač a hudební dárek pak předávají Bojané.

0: To byla polka Stanislava Esterky Jedu šohaje. No ale jak jste slyšeli, přátelé, šohaje už dojeli, ovšem přijeli k nám další milí posluchači. Já dávám slovo panu Jaroslavovi z Nedachlebic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Zlína Brno. Dneska oslavuje svátek naše neteř Adélka Juráková ze Svárova. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí jí přeje rodina Melichárková z Nedachlebic. Děda s babičkou, kdyby žili, určitě by se připojili. To je všechno, děkuji vám a nashledanou.
0: Prosím, nashledanou. Paní Jarko, už vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás, Český rozhlas Brno a Zlín, vašeho zvukového mistra. Dnes mám takové zvláštní přání. Včera jsem se dožila kulatín. Tak bych chtěla poděkovat všem, co mě přáli přes váš rozhlas, nebo mě volili přes mobil. Všem bych chtěla moc poděkovat, že mě moc potěšili. Řeknu vám to tak, jsou v domově důchodců a vzpomněli se na mě takový lidi, co jsem už 5 roků neviděla, nebo kolik. A udělali mě opravdu velikou radost, tak jim všem děkuju a chtěla bych popřát také vedení obecního úřadu z Ratiškovic. Zamluvil pan místostarosta.
0: Tak pane, paní Jarko, já jsem se vás chtěla zeptat, v domově důchodců jste ve kterém domově?
2: V Hodoníně pro seniory.
0: V Hodoníně. Já bych to uzavřela tím, že bychom poslali písničku i do toho vašeho domova důchodců v Hodoníně všem těm klientům a všem těm zaměstnancům, kteří se tam určitě o vás dobře starají.
2: Došli mě zaměstnanci dnes poděkovat, ty úředníci řeknu to.
0: No vidíte, a teďka další díky si necháme, paní Jarko, já to řeknu naprosto otevřeně až po volbách, protože máme tady určitá pravidla v rozhlase, takže já vám samozřejmě blahopřeji k těm vaším kulatinám včerejším.
2: Tak paní Jarko, víte, kolik to bylo?
0: 50.
2: 90.
0: Ne, 90. Ne, ano, ne, no, ano. Ne, vy tak, mě šidíte, paní Jarko.
2: Ne, promiňte, jsem do toho zapletla.
0: Ne, už to vůbec nebudeme rozmazávat dál. No, paní Jarko, ano. Já vám samozřejmě přeji další krásný život, no a v tom domově si to užívejte tak jako doma. Nashledanou.
2: Ano. Českým vyřiďte, že by jim, že oni byli, že jsou nábožná, že za ně pošlu k nebíčku, jako modlitbičku poděkování. A děkuji vám ještě jednou pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, paní Jarko. No a už další přání. Neslaví 65 let společného života manželé Anděla a Karel Říkovští z Újezdu u Brna. Milí rodiče, k vašemu nádhernému 65. výročí svatby vám z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, boží požehnání, pohodu a ještě mnoho společných let. Tolik let společného života je úžasný důkaz lásky, trpělivosti a vzájemné opory. Jsme vděční, že vás máme a přejeme vám, abyste i dál kráčeli životem bok po boku, obklopeni láskou své rodiny. K vašemu výročí svatby vám posíláme velikou pusu a obětí a těšíme se, že to spolu v neděli oslavíme. Dcery Karla a Martina s rodinami, 7 vnoučat a 12 pravnoučat. Písničkou potěší Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: No je to tak, přítel je vzácný dar, jak se zpívalo v písnice Jiřího Vrány a Růženy Sipěnové, kdo ze srdce dává. No ale teď už mám na telefonu paní Večerkovou. Paní Večerková, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Elena Večerková z Řešovice Prostějova a chtěla bych popřát Věrce do Stárikové k narozeninám taky. Ole Krchňákové a taky bych chtěla pozdravit Františka Tyčového od nás, od Martičky a ode mě.
0: Tak super, tak to pěkně vyšlo, paní Večerková. Napřed jsem myslela, že se nespojíme, ale vidíte, všechno jsme společně dokázali a vy jste znovu potěšila paní Věrku do Stálíkovou.
1: Abychom se měli rádi,
0: abychom se měli dobře, že, paní Večerková?
1: Ano.
0: Tak jo, tak písnička bude za chviličku. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a teď ještě jeden telefonát, kdo pak je tady na tomto telefonu. Dobrý den.
2: Krásný den vám přeje Anna z Miroslavy, paní Ostra a taky samozřejmě všem posluchačům a všem rozhlasákům bych popřála pěkný den. A mám takový krátký dotaz. Dneska je Adélky?
0: Ano, ano, přesně tak.
2: Takže já jsem to slyšela a takže já bych, mám takovou kamarádku na telefonu nebo přes telefon, jmenuje se Jana Hasníková a bydlí v Alojzově u Prostějova. A ona má pravnučku, oni s nimi bydlí, vnučka s rodinou u nich bydlí. A tak ta Adélka mě vždycky moc a moc pozdravuje, když si s Janičkou volám. Tak já bych té Adélce, která možná je ve škole, teďka nevím, ale prababička jí to vyřídí, já bych jí popřála hezké dny, ať se jí ve škole líbí, ať má radost ze života a ať se raduje se svým bratříčkem, s prababičkou, s pradědečkem, prostě s celou rodinou, ať se má dobře. Také zdravím Janičku, prababičku a všem přeji krásné dny zářijové. A to přeji také vám, všem posluchačům a také těm žákům, kteří nastoupili včera do školy.
0: Přesně,
2: ať se jim ve škole daří. A děkuji za ty všechny písničky, které v poledne ty děti zpívaly. Jsou úžasný.
0: Ano, je to úžasný projekt, paní Ano.
2: Ano.
0: Vidíme,
2: ano,
0: že skutečně tedy zpěvné děti Morava má, o tom není,
2: ano,
0: pochyb.
2: A to se cení a je to takhle krásné. Tak jo, takže vám moc děkuji.
0: Zdravíme
2: si všechny přátelé a hezký den vám přeji.
0: Vám také, nashledanou. No a my jsme tady měli s Borkem na vrátnici nebo na recepci, jak se říká, překvapení ráno. Obdrželi jsme od pana Karla Jeřábka sušené divizny a to se cení, přátelé, protože sušené divizny ty vám napomohou, když kašlete třeba, anebo také jsou na močové cesty. No a my s Borkem teď děkujeme panu Jeřábkovi. Pane Jeřábku, tak napřed vám poděkuji já. Moc děkuji, nebojte, dám to do sklenic a zavřu. No a Borek vám určitě také poděkuje.
3: Karle, moc krát děkuju a budu se řídit radami paní Jiřiny Ostré. Dám je do sklenic a až to přijde, využiju. Díky.
0: Tak jo, no pan Jeřábek se zdará o naše zdraví, takže si zaslouží i pěknou písničku, stejně jako ostatní milí posluchači, kteří si naladili Moravu krásnou zem. A tentokrát to bude Lásenická polka.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No ale teď už Morava krásná zem. Měla jsem tady několik telefonátů. Jednak zdravím ve Šlapanicích paní Lídu, která mě děkovala za písničku ze srdce, že si to poslechla společně se svými blízkými. Tak já jsem moc ráda, že to takto vyšlo, paní Lído, a přeji vám hezký poslech dalších písniček, které jsem pro vás, pro všechny milé posluchače vybrala. No ale teď už dávám slovo do Buchlovic paní Marii. Dobrý den.
2: Dobrý den, Jiřinko, já vás zdravím, tady Marie z Buchlovic a já bych chtěla zahrát. Včera měla v Hodonině pravnučka Karolínka Tůmová, 12 let, taky prababička, přeje hodně zdraví, hodně úspěchu ve škole a ještě podavuji její sestřičku Aničku Tůmovou a ještě mám jednu pravnučku.

0: Nina Rozárka Kučerová, ta bude mít pátek taky svátek, takže to samé Rozárce šla do druhé třídy, tak ať jí to vychází, samé jedničky, ať mají, a to jí přeji prababička a děda Mira, jo?
1: Děkuju vám. Určitě, naschledanou.
0: Ano,
1: naschledanou,
0: děkuju.
1: A nenechvát, ale co pak máte na srdci vy? Dobrý den.
2: Dobrý den, dnes se dožívá krásných kulkulatých narozenin moje sestra, paní Jitka Richtrová z Rajhradu. Takže k tomu, co bych jí chtěl popřát, všechno nejlepší, hodně zdraví, pohodu v rodině a hodně sil k tomu pro ní teď trošku těžšímu období po úmrtí svého manžela. Mm-hmm. Takže jí tu všechno nej a držte.
1: Tak a pane Nechvátale, já jsem vás nechtěla přerušovat. Příště prosím si vypněte rádio, ano, když se k nám dovoláte.
2: Dobře.
1: Jo, tak jo.
2: Je.
1: Bylo to srozumitelné, takže to proběhlo v pořádku. Věřím, že potěší i písnička. Naschledanou.
2: Tak děkuji, naschledanou.
1: Naschledanou. No a tady se dozvídám, že v neděli se uskutečnilo v Lanžhotě takové úžasné setkání, krásné setkání manželských párů, které oslavili letos 65. 55. a 50. výročí manželství. Bylo to moc milé a všichni jsme se společně pobavili. Velké poděkování patří všem, kteří se o toto zasloužili, všem účinkujícím, paní Martině Srholcové, která se u nás starala až do konce. Za všechny páry děkuji Trubačovi. No tak to mohlo být opravdu velmi pěkné setkání. No ale teď už si vezmu další přání a čtu. Hudební dárek 75. narozeninám pro, no a toto jméno už tady několikrát zaznělo, pro paní Věru Dostálíkovou z Vřesovic. Srdečné přání letí od dětí s rodinami a vnoučat. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, maminko naše nejhodnější. Honzík posílá babičce velkou pusu. Děkujeme za vše, co pro nás všechny děláš. Krásné narozeniny. No, Vřesovanka teď sice hrát nebude, ale já věřím, že potěší i Galánečka.
3: Český rozhlas Zlín.

Ta Galánečka dohrála slovenskou rodnou dědinu. No a přímo ze Slovenska jsem tady měla dva telefonáty. Jeden byl z Borského Mikuláša, volal pan Josef, poprosil mě o písničku Ze srdce, tak já ho zdravím. No a potom volal ze Záhorí pan Bohumil, který se mě právě ptal také na písničku Ze srdce, tak jsme si to řekli. Já oba pány, Josefa i Bohumila, zdravím a doufám, že si alespoň trošičku užili tuto slovenskou rodnou dědinu. No a beru si dopis a tady čtu. Chtěli bychom popřát naší milé mamince Marušce Kameníkové z Moravského Krumlova k 74. narozeninám. Především přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Mamko, máme tě moc rádi. Dále bychom chtěli popřát našemu kmotrovi Bohumilu Čechovi z Dobřínska, který dnes slaví krásné 84. narozeniny. Přejeme mu pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenost a stále dobrou náladu. To vše srdečně přejí Liduška, Kája a Petr s rodinami. A tady, dobrý den, prosíme o zahrání písničky k dnešním narozeninám pro naši tetu a sestru, paní Miluši Mazouchovou z Křenovic. Milá teto, přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí, radosti do života, pohody, klidu a plno životního elánu. To vše ti ze srdce přejí sestra Jana, neteř Jana s manželem, Ivana, Adámek, Michal a Markéta s Jarou. Gloria potěší polkou, dala jsem klobůček.

To byla písnička z deníka Miloslavy Gurských. A ještě studiové maily. Dobrý den, paní Ostrá. Rád bych popřál svému dědečkovi Josefovi Čechovi z Kyjova k jeho úžasným 80. narozeninám. Dědo, nikdy jsem na tebe nezapomněl, taky jako na bohužel minulé neschody, kvůli kterým jsme se prostě nestýkali. Rád bych ti popřál hodně štěstí, zdraví a ještě spoustu let na světě plném pohody a tak dále. Také bych velice rád popřál naší drahé Moravěnce, zemi moravské, za opět krásný další den za námi naše drahá Moravěnko. Moravěnka dopřává a taky, jak rád říkám, Brníčko, sluníčko, našemu slunci, hlavnímu městu Brna. A vám, paní Ostrá, do brněnského rozhlasu moc děkuji za přečtení mého vzkazu a přeji zase krásný den na Moravěnce, Alexandr Čech. Teď tady mám od Alexandra Čecha ještě jeden vzkaz, ale bohužel tomu vůbec nerozumím. Každopádně ocituji, rád bych svůj vzkaz chtěl o mě a celou mou rodinu, babička, dědeček z máminy strany a máma, Alexandr Čech. A úplně poslední v dnešní den, 2. září se dožívá naša mama, babka Růžena Ralbovská 80 roku. Přejeme jí hlavně zdraví. Ne, to přejí syn Miroslav s rodinou z Holíča a dcera Dana s celou rodinou. Keby nás dědožil, určitě by se připojil. No ale písničkou se připojuje Moravská veselka.

Tak to byla písnička Slow Rock Antonína Perničky, nikoho vícem nemiloval. No já vás, přátelé, také miluji, ale bohužel už se teď musíme rozloučit, protože Morava krásná zem polední část končí. Pravidelní posluchači jistě vědí, že se neloučíme nadlouho. Ano, opět se setkáme krátce po 18. hodině. No a vy si, přátelé, užijte dnešní den. Nashledanou se těší Jiřina Ostrá. Na závěr záhorácká Ladislava Kubeše hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Otrokovické Štěrkoviště bude mít nové celoroční veřejné toalety. Hulín rozšířil kapacitu mateřské školy o dvě nové třídy. Řidiči v Česku i přes růst cen paliv natankovali meziročně o 3% víc nafty a benzinu. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačno a na teploměru až 27 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Výstavba nových veřejných toalet začne v tomto týdnu v areálu místního Štěrkoviště v Otrokovicích. Zařízení nabídne 4 kabiny v odolném nerezovém provedení. Součástí bude i bezbariérová toaleta vybavená přebalovacím pultem. Toalety navíc budou přístupné po celý rok, pokračuje otrokovická mluvčí Lenka Vaculová.
4: V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. V období, kdy se vstupné na Štěrkoviště nevybírá, bude jejich použití spoplatněno. Toto opatření má pomoci předcházet zneužívání celoročně přístupných prostor. Platba bude možná výhradně bezhotovostně kartou.
2: Město Hulín na Kroměřížsku dokončilo rekonstrukci jedné z budov mateřské školy, která byla více jak 20 let nevyužívaná. Podařilo se tak vybudovat moderní zázemí dvou tříd pro 650 dětí. Rekonstrukce radnice vyšla na téměř 30 milionů korun, kdy 90% částky pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Celková kapacita hulínské mateřské školy se tímto krokem rozšířila na 190 míst. I přes růst cen paliv v Česku nadále roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzinu a nafty, což je meziročně o 3% navíc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzinu je teď v Česku průměrně o víc než 8 korun dražší než v minulém roce. Cena nafty pak meziročně vzrostla o zhruba 13 korun za litr. Slovensko zažaluje Evropskou unii kvůli novým pravidlům pro šlechtění rostlin. Ta mají zemědělcům usnadnit využívání odrůd, které jsou díky úpravám DNA například odolnější vůči suchu nebo škůdcům. U jednodušších genetických změn už nebude potřeba stejné schvalování jako u geneticky modifikovaných organismů. Podle slovenského premiéra Roberta Fica má ale vláda v Bratislavě obavy o dopady na lidské zdraví.
5: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
3: Počasí.
2: Dnes odpoledne a večer bude ve Zlínském kraji většinou oblačno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a to spíše během večera. Povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Otrokovicích na třídě spojenců se střetlo osobní auto se sanitkou. Na silnici 150 u Loukova na Kroměřížsku bourala dodávka s osobním autem a na dálnici D55 na 28. kilometru ve směru na Zlín je uzavřen pravý jízdní pruh. Jsou zde prováděny práce na silnici.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
7: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
3: Alex a host.

0: Dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setkání s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať, byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Těžko. Těžko na to odpovědať. Prvé byla medicína, hej. A jako studentka jsem začala na studentských akciách zpívat s orchestrom vtedy už velmi známého hudobného skladatela. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo proste nadšenie, že niekto tak krásny hlas má a tak nádherne môže spievať. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Viete, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma proste ten hlas. Vy viete, o čom to je. Proste. Takže tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá sa povedať.
0: Dá sa to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastne spievačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá spievačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, spieva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Áno, vaša maminka byla ľudová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu, na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let, měla no, jste svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letie, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť. Ďalej rozšíriť si obzor.
0: Tak a mě dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla nebo přece?
1: Ano, já jsem mě chtěla ostať. Nie, nie, protože já jsem chtěla odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Jana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vyšetřování příčiny požáru 34. budovy ve Zlíně potrvá minimálně půl roku. Na 30 sportovních klubů ze Vsetína se dnes představí v areálu základní školy Trávníky. Desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začaly s exhumací jeho ostatků. Dnes očekáváme v regionu převážně oblačnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Hezké odpoledne. Příčinu požáru 34. budovy ve Zlíně stále vyšetřuje policie. Firmy v okolí budovy tak musí s případným vyplácením odškodnění za uzavření provozovny počkat na výsledek vyšetřování. K jeho délce říká více Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vlastní 34. budovu.
2: Tak podle vyjádření policie to vyšetřování a ty závěry budou, nebo to vyšetřování bude trvat minimálně půl roku, takže ty závěry nebudou dřív než za 6 měsíců.
0: 30 sportovních klubů se představuje v areálu základní školy Trávníky ve Vsetíně. Radnice tam totiž připravila 6. ročník Dne sportu, který má motivovat děti k pohybu. Školáci se tam budou moct přihlásit do oddílů, jak upřesňuje mluvčí města Jana Rašková.
3: Návštěvníci si mohou vyzkoušet nebo se seznámit například s ledním hokejem, fotbalem, házenou, nohejbalem, volejbalem, basketbalem, florbalem, hokejbalem, horskou cyklistikou, tenisem, tradičním karatem, sportovní gymnastikou, golfem, šachy a dalšími sporty.
0: Kromě sportovních organizací se představí také folkloristé. Děti budou lákat soubory Jasenka a Vsacan. Policejní odborníci dnes začali exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou zhruba po 80 letech. Příčina jeho smrti není totiž doteď známá. Desítky odborníků se proto k případu znovu vrací, říká náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
4: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
0: Odborníci mohou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v noci z 9. na 10. března roku 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Tehdy byla jeho smrt označena za vraždu. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová označila srpnový incident na letišti v Lipsku za státní terorismus. Řekla to před setkáním unijních ministrů zahraničí v Irsku, kde jednají o společné reakci vůči Rusku.
5: Je jasné, že to má všechny znaky státem podporovaného terorismu. Otázkou je, co s tím uděláme.
6: Řekla vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová a dodala, že mnohé země si předvolaly ruské velvyslance. Připomněla také, že na stole je možné rozšíření protiruských sankcí na dalších 1600 subjektů. Český ministr Petr Macinka z motoristů sobě označil německé informace za vážné.
7: Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko.
6: O útoku v Lipsku budou dnes v Bruselu jednat i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf NATO Mark Rutte. Z irského Wicklow Ladislav Novák. Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne a večer bude ve Zlínském kraji většinou oblačno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, a to spíše během večera. Povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Otrokovicích na třídě spojenců havarovala sanitka s osobním autem. Na silnici 492 v Horní Lhotě havarovalo osobní vozidlo a takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hruba 5 minutek po 14. hodině vám všem po vlnách Českého rozhlasu Zlín posílá pozdrav Pavel Vacek. A v tom slově pozdrav se ukrývá i první téma dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. To téma už v tom slově ani moc nevnímáme, ale měli bychom. A tím tématem je zdraví. Jedno přísloví říká, že zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno. My se za chvíli vypravíme do Čiperovy vily ve Zlíně. Tam se koná charitativní akce, která se zdravím velmi úzce souvisí. Počkejte si. Děti a mládež za sebou mají druhý školní den, a to rovných 30 let poté, co byla tehdy po 20 letech obnovena povinná 9letá školní docházka a začaly působit vyšší odborné školy. Vy se nechte Českým rozhlasem Zlín vzdělávat i bavit. Přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Českým rozhlasem Zlín se teď můžete vydat do zlínské Čiperovy vily, kde dnes onkologické centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati spolu se střední školou oděvní a služeb z Vizovic křtí jeden velmi speciální kalendář. Je charitativní a modelkami se pro jeho stránky staly ženy, které prošly onkologickým onemocněním. Přímo na místě je naše reportérka Blanka Kovandová, kterou tam zdravím a těšíme se, co nám popíšeš z místa.
1: Já zdravím tebe, Pavle, i všechny posluchače z krásné zahrady Čiperovy vily, kde zrovna v tuto chvíli se chystá samotný křest kalendáře, jehož hvězdami jsou onkologicky nemocné ženy. Já jsem si poodešla trošku dál, abych nerušila, ale možná slyšíte, že nálada je tady dobrá. Sešla se tady v podstatě docela komorní společnost. Jsou tady modelky, jsou tady zdravotníci, jsou tady zástupci zmíněné střední školy z Vizovic a samozřejmě zástupci samosprávy. Modelky dostaly růže a kalendář, pokud jsem se snažila zjistit, tak bude pokřtěn nealkoholickým šampaňským.
0: Blanko, pokud vím, ty jsi byla v dubnu přímo u toho, když kalendář vznikal. Na jakém principu funguje ta spolupráce onkologického centra a střední školy oděvní a služeb z Vizovic?
1: Tak ten impuls vzešel právě ze střední školy oděvní a služeb Vizovice. Už před asi 4 lety poprvé, kdy nafotili první kalendář, protože v té střední škole se vzdělávají fotografové, kadeřníci a kosmetičky, takže se nabízela ta spolupráce, že onkologicky nemocným ženám dopřejí jeden takový krásný den plný péče, který završí fotografie. A vzniklo to tak, že vlastně lékařka Michála Zábojníková tam šla přednášet do prevenci a slovo dalo slovo a vznikla z toho takhle hezká akce.
0: Ano, i z toho podkresu v pozadí jde slyšet, že tam panuje v Čiperově vile velmi veselá atmosféra. Jaký byl koncept fotografií a jak focení prožívaly samotné modelky?
1: Tak ten koncept by byl takový, že si vzali samozřejmě to výročí Tomáše Bati 150 let, které letos rezonuje Zlínem za své, a ty modelky nafotili v takových ikonických stavbách zlínských, takže například právě i tady v Čiperově vile, nebo třeba na 21, nebo v památníku Tomáše Bati. Ty ženy se sešly ten den právě na 21, tam prošly takovým šlechtícím salonem a pak se rozešly na ta místa s fotografem. Já jsem doprovázela jednu moc sympatickou paní, 38letou Martinu Odložilíkovou, která už dvakrát vyhrála boj nad rakovinou. A jsem moc ráda, že jsem si tady s ní zase mohla potřást rukou a že říkala všechno dobrý. Tak to mi udělalo asi největší radost. Společně jsme tehdy šli do památníku Tomáše Bati. Má odsud krásné fotky a je to vlastně děvče červenec, pokud jsem stihla si všimnout. A takhle si to užili všechny ty dámy. Ona říkala, že se trošku stydí, ale že to byl prostě pro ní opravdu krásný den, kdy se cítila velmi žensky a velmi si to užila.
0: Úžasné. Zmínili jsme, že kalendář je charitativní. Kam poputuje výtěžek a kde bude k sehnání?
1: Tak charitativní kalendář pro rok 2027 bude k dostání na e-shopu nadačního fondu Křídla pro život, který mimo jiné podporuje také onkologii v krajské nemocnici. Bude stát 249 korun a bude tam k dostání od 7. září.
0: Z Čiperovy
1: vily. Ten výtěžek, to jsem ještě neřekla.
0: Ano.
1: Ten výtěžek samozřejmě, že se vrátí do Zlínského onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Omlouvám se ti, že jsem ti skočila do řeči.
0: To já se ti omlouvám, byla by to důležitá informace, kterou když tak určitě našim posluchačům poskytli. Každopádně zdravíme do Čiperovy vily ke křtu charitativního kalendáře onkologických pacientek Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se přitočila s mikrofonem také reportérka Blanka Kovandová. Děkujeme za zprostředkování té příjemné atmosféry a ať ten výtěžek pomůže tam, kde má, a ať je to pěkná akce. Měj se hezky, Blanko, ahoj.
1: Naslyšenou.
0: Z pěstitelské pálenice na Uhersko-Hradišťsku zatím přicházejí informace o tom, že tato sezóna je hodnocena jako velmi slabá. Letního ovoce je totiž málo, jako tradičně se na úrodě podepsaly mrazy, letos se k tomu navíc přidalo extrémní sucho. Kvalita pálenek by ale měla být zase velmi dobrá. Proč, to uslyšíte v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Po hitu dvojce Simon a Garfunkel vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídneme velmi regionální téma. Jarní mrazy, pak dlouhodobé sucho. Úroda letního ovoce je na Slovácku velmi slabá. Pociťují to i v pěstitelských pálenicích, kam zákazníci vozí velmi malé množství kvasu. Například v první otevřené pálenici na Uhersko-Hradišťsku v Buchlovicích během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než v loni, kdy přitom také byla podprůměrná sezóna.
1: Vypadá to velmi dobře, aj ta pecka je tam, cítí všecko. Barvu to má dobrou, takže opravdu je vidět, že to bude kvalitní gořelka toto.
2: Koštuje z malé lžičky pálenku, která právě začala téct, jeden z páleničářů Lubomír Straka. Vedle něj se spokojeně usmívá majitel kvasu Stanislav Křížka.
3: Přivezl jsem broskve, je to tak necelých 120 litrů kvasu a už jsem tady byl i s meruňkama.
2: Kolik vám to nateklo z těch meruněk?
3: 28 litrů.
2: A kolik bylo kvasu?
3: 110. Dobře sladím. Úroda letos nic moc. Kdybych neměl čerpadlo a nádoby, cisterny, do kterých je tam vodu, nepřežije tady nic. To je prostě katastrofa.
2: Takže i ty ovocné stromy se museli zalévat, aby přežili.
3: Bez toho nemá šanci. Je to o vodě. Ve studni voda není, takže chytám ze střech. Bez toho to by bylo špatně, ale tak, jak mě letos zvyklo sila rychle meruňka, no během 3 týdnů ani ne, to bylo 2x rychlejší než normálně, to dělali ty teploty, loni jsem pálil o měsíc později.
2: Jak to letos u vás v pálenici vlastně vypadá? Ptám se vedoucího pálenice v Buchlovicích Jana Štokmana.
4: Pálili jsme od 22. července. Začali jsme třešňama, potom se přidali špendlíky, mirabelky, něco pár višní, letos bylo těch višní méně, no a po trochách ty meruňky.
2: Ale těch meruněk, třešní, višní,
4: málo.
2: Tam ta úroda
4: slabá. Já jsem sám, co mám meruněk, asi 5 stromů a byly tam 3 meruňky. Pomalinky po trochách pálíme jenom na kolonce, protože to by jsme neuživili jako celou pálenicu.
2: Kvasu lidi vozí míň, takže na velký kotel to by nebylo.
4: Ne, ne.
2: A jak zatím hodnotí sezónu vedoucí pálenice v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku Jiří Šácha?
5: Velice špatně. Začínali jsme 22. srpna a pálíme jenom soboty. A to ještě ne celý den. Meruňky nebyly vůbec žádné a modré ovoce padá, protože je sucho, takže sezona bude velmi slabá. Možná zavřem na 14 dní na měsíc a pak budeme pokračovat v tom zimním pálení.
2: Ovoce je sice málo, pro pálení je ale kvalitní, říká tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald.
6: Díky tomu, jaký byl letošní rok extrémně suchý a horký, ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
2: Letošní pálenky by tak měly být velmi dobré. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Rodiče mají své představy, děti vlastní život a prarodiče zase zkušenosti z jiné doby. Mezigenerační vztahy mohou být pevné, ale můžou i zaskřípat. Jak s těmito rozdíly pracovat, probereme se zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. Poslouchejte nás 4. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
8: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Přesně 6 minut zbývá do půl třetí. Čas, kdy se dozvíte o to, jak to vypadá venku a jak to v našem kraji bude vypadat.
1: Počasí.
0: To samozřejmě z hlediska povětrnostních podmínek, protože přesně tyhle informace pro nás teď má meteorolog Mojmír Martan, kterému přeji hezký den do Brna.
2: Dobré odpoledne.
0: Máme středu 2. září. Z mého pohledu, alespoň tady spoza okna studia Českého rozhlasu Zlín, bych to zhodnotil jako velmi příjemný den. Jak to zhodnotíte vy?
2: Ano, dá se říct, že je tomu tak. Je aktuálně polojasno, někde až oblačno, takže střídají se mraky a slunce. Teploty jsou letní hlavně v nížinách, tam dosahují až do 26 stupňů, zatímco v těch vyšších polohách jsou tak kolem 21-22 stupňů.
0: Já myslím, že tohle se musí většině posluchačů líbit, určitě ne každému. Někdo by třeba uvítal i nějakou tu kapku z nebe, třeba přijde v následujících hodinách.
2: Tak výjimečně přijít může, ale ta pravděpodobnost je hodně malá. O něco více se ta pravděpodobnost zvětšuje večer, ale myslím, že i v těch večerních hodinách bude většina kraje bez dešťových kapek. Fouká slabý proměnlivý vítr.
0: A pojďme v té předpovědi ještě dál. Připravte nás i na noční počasí, prosím.
2: Tak v noci očekáváme převážně velkou oblačnost, přeháňky zpočátku výjimečně, ale kránu mohou být o něco četnější. 14 až 11 stupňů budou nejnižší noční teploty, pofukovat bude pouze slabý proměnlivý vítr.
0: A do jakého počasí se vzbudíme zítra, tedy ve čtvrtek?
2: Tak očekávám většinou oblačno nebo polojasno a vlastně takové počasí bude po celý den, výjimečně se může vyskytnout přeháňka. No a zítřejší odpolední teploty budou možná o ten stupeň nižší než dnes, ale stále mohou dosahovat letních hodnot 23 až 26 stupňů. Oproti dnešku by se během dne měl rozfoukat mírný vítr západních směrů.
0: A co říká pro ten zítřejší den předpověď biometeorologická?
2: Tak tam bychom se měli cítit dobře, neboť bude platit jednička, mírná zátěž.
0: Já věřím, že se všichni budou cítit dobře, a to i v pátek, a to bez ohledu na počasí. Vy nám je ale popíšete i pro tento den, že ano?
2: Ano, v pátek čekáme hlavně v noci a v první části dne občas oblačné počasí, jinak převažovat bude polojasno, večer i skoro jasno, a ranní teploty 16 až 12 stupňů, odpolední potom vystoupí na 26 až 30 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní nebo západní vítr.
0: A ještě nám v těch stručných informacích popište také sobotu a neděli, prosím, teploty, srážky, případně vítr.
2: Tak v sobotu přijde změna, sice ještě v noci a na jihu kraje, krátce i ráno, může být polojasno, ale v průběhu rána a dopoledne postupně od severozápadu studená fronta, a tedy velká oblačnost s deštěm, přeháňkami, případně i s malou pravděpodobností slabší bouřky. Kolem poledne začne od severu srážek ubývat a postupně také ubude oblačnosti, takže v průběhu odpoledne a večera bude převažovat polojasná obloha. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů, nejvyšší denní 21 až 25 stupňů. Zpočátku slabý jihozápadní, postupně mírný severozápadní vítr, hlavně na frontě, přechodně i se slabšími nárazy větru. Večer potom bude vítr slábnout. Neděle přinese chladnou noc a ráno s teplotami 11 až 7 stupňů, odpolední teploty 20 až 24 stupňů, na obloze polojasno, přechodně oblačno, večer se bude téměř vyjasňovat.
0: A kdy nám vyletěly 2. září teploměry do extrémních výšin a kdy naopak padaly nejníže v tento den v našem kraji?
2: Nejvýše vyletěli v roce 1929 na stanici na Pajedle, tehdy naměřili 33 stupňů. Nejchladněji potom bylo na stanici Huslenky Kychová v roce 1964, tam tehdy naměřili pouhý 1 stupeň nad nulou.
0: A díky teď směřují do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, odkud nám počasí pro nejbližší dny popsal meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za to, krásnou středu přeji.
2: A děkuji, naslyšenou.
0: A vy se s Českým rozhlasem Zlín už za okamžik můžete také vydat na jedno velmi zajímavé místo. Byl jednou z prvních výškových staveb v Evropě, zlínský mrakodrap. Je vysoký 77,5 metru a je významnou funkcionalistickou kulturní památkou. Nechal ho vybudovat Jan Antonín Baťa jako zázemí provedení firmy Baťa. Stavba byla skolaudována jen pár měsíců po začátku druhé světové války a vlastně s podivem, že válečnou dobu přečkala bez újmy. 21, jak se budově říká, si můžou návštěvníci projít samostatně, větším zážitkem je ale prohlídka s průvodcem, díky kterému se projedou i světovou raritou, pojízdnou kanceláří Jana Antonína Bati. Už za chviličku s námi můžete podniknout výlet na toto místo rozhlasovým kouzlem i vy.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dominantou Zlína je už od roku 1939 mrakodrap, který nechal postavit Jan Antonín Baťa jako sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa. Návrh pocházel z architektonické dílny Vladimíra Karfíka a stavba se pyšní hned několika unikáty. K těm největším patří bezesporu pojízdná kancelář šéfa firmy, kterou se i dnes můžou návštěvníci mrakodrapu projet. Do jednadvacítky, jak se stavbě říká, se vydala také naše redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Stojím s průvodkyní Muzea jihovýchodní Moravy Lenkou Čechmánkovou před Zlínskou 21. budovou, která byla svého času jedním z prvních mrakodrapů v Evropě. Kdy se začala psát její historie?
2: Tak stavební povolení bylo firmě Baťa uděleno v září roku 1936 a budova byla skolaudována v prosinci roku 1939.
1: Tak půjdeme si tady ten architektonický unikát projít, co říkáte?
2: Pojďme.
1: My se nacházíme v přízemí budovy, v nějakém přednáškovém sále. Co je to za prostor?
2: Toto je expozice. Můžeme vidět například fotografie, které byly inspirací pro výškové budovy tady ve Zlíně, a to jsou fotografie z Ameriky. Vidíme tady například strojovnu klimatizace, která se nacházela na každém podlaží.
1: Kromě toho, že 21. byla jedním z prvních mrakodrapů v Evropě, tak měla několik unikátů. Jakých?
2: Tak největší raritou této budovy je kancelář Jana

0: 5x5 metrů, váží 5 tun a pohybuje se rychlostí 75 cm za sekundu. Je tady psací stůl Jana Antonína Mati. Od toho stolu se nachází vyklápěcí sedátko a vysunovací stolek. Ten byl určen pro sekretářku. Máme tady například také umyvadlo. V tom umyvadle byla tekoucí voda, studená i teplá. Bylo to umožněno tím, že nádrž na čistou vodu společně s ohřívačem vody byla umístěna nad tím výtahem, v podstatě na střeše toho výtahu, a nádrž na tu špinavou vodu byla umístěna zase pod podlahou.
1: Mně přijde naprosto fascinující, že v roce 1939 byly takové sofistikované technologie.
0: Ano, tady opravdu firma Baťa měla tyto systémy velmi propracované, měla svoje vlastní strojírny, měla svoje vlastní stavební oddělení, takže měla spoustu schopných lidí.
1: A my jsme zastavili, v kterém patře se teď nacházíme?
0: Nacházíme se v 16. podlaží.
1: My jsme na terase Mrakodrapu.
0: Tady nahoře vidíme kolejnici, která vede kolem celé té budovy a tam z velmi dobrého důvodu. Vzhledem k tomu, že okna na této budově jsou dvouplášťová, ten vnější plášť nejde otevřít tak, aby se mohla ta okna umývat zevnitř, tak se okna umývají zvenku. No a po té kolenici se pohyboval závěsný koš, ze kterého se ta okna umývala. Tomu koši se říká kočka, je docela malý, vlezou se tam maximálně dva lidé.
1: Je kočka ještě dneska funkční?
0: V současné době už se k umývání oken nepoužívá, ale je pořád plně funkční.
1: Když se člověk podívá z výšky těch 16 pater na ikonické kostičky Baťových domků na Letné, tak to prostě člověka vezme za srdce. Souhlasíte se mnou?
0: Ano, ten výlet je opravdu unikátní.
1: Ze zlínského Mrakodrapu Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
2: A po tipu, odkud se můžete rozhlédnout nejen po celém našem krajském městě, pro vás budeme mít v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín opět spoustu zajímavostí, které přináší seriál s Martinem Písaříkem Co v učebnicích nebylo. Dnes se dozvíte, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny. Už za chviličku.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 4 minutky před 3:15 nám už středa 2. září nádherně vykvetla, alespoň věřím, že i vy to tak vnímáte. A kvetení a květům se budeme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín věnovat i v následujících okamžicích. Dnešní seriál Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem přinese spoustu zajímavostí z rostlinné říše.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Ve Zlíně odstartuje celá sezóna extraligy házenkářů. Domácí tým nastoupí proti Brnu. Nechybělo přitom noc a nejvyšší soutěž se ze Zlína po jediném roce vytratila. Co se dělo, to vám přiblížíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Až v 18 hodin začne zápas mezi házenkáři Zlína a Brna. Odstartuje tím celá nová extraligová sezóna. Pro domácí tým půjde o vzácnější okamžik, než se může na první pohled zdát. Přestože se Zlín v minulém ročníku jako nováček sportovně v nejvyšší soutěži s přehledem udržel, hrozil mu konec mezi elitou. I o tom se teď v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín dozvíte víc.
1: Je to prostě tak, že my jsme v tom květnu, červnu, kdy skončila soutěž, byli finančně minusu a zvažovali jsme, zda vůbec budeme pokračovat s tou soutěží.
2: Vrací se do období nejistoty okolo zlínského týmu v extralize házenkářů současný trenér týmu Milan Budaj, který je zároveň člen vedení klubu jako místopředseda pro mužskou složku. Zlín se loni vrátil do nejvyšší soutěže po 9 letech a opravdu hrozilo, že půjde jen o roční návštěvu.
1: Ano, trvalo to zhruba 3 týdny, kdy jsme byli přesvědčeni, že to nepřihlásíme. Ale bylo vyhlášení sportovce města, sportovce kraje a tam byly vyhlášeni jako tým města nejlepší. A vlastně těsně potom došlo k tomu jednání. My jsme vlastně v té době jsme byli rozhodnuti, že to nedáme už. Jsme hráči na to připravovali, jestli hledají angažmá jinde a tak dále. Bylo to fakt velmi dramatické, nechci to teď tady, to se ani nedá možná tak popsat, protože pak jsme nechtěli prostě dělat něco, co by pro nás ekonomicky byla vražda.
2: Zmíněná jednání vedlo vedení házenkářského klubu se zástupci města Zlín, které nakonec navýšilo příspěvek pro mužský tým. Ten se tak přihlásil i do dalšího extraligového ročníku.
1: Ti chlapi jsou vlajková loď prostě toho klubu a to město si to tak nějak vyhodnotilo.
2: Po rozhodnutí o setrvání v nejvyšší soutěži musel zlínský klub rychle složit tým a taky najít trenéra. Tím se nakonec stal právě Budaj, který o tuto pozici původně nestál.
1: Musel jsem o tom uvažovat, já jsem to trošku tušil, že tak dopadne. Ve chvíli, kdy jsme jednali, tak jsem vlastně, protože jsem součástí vedení toho klubu, jsem místopředseda pro mužskou složku. A když jsem si všechno spočítal, kolik by stál nový trenér, nebo jiný trenér, tedy nároky třeba cizí od někud, já nevím, z Čech, nebo prostě a dojížděl by, jo, tak to by nás to fakt položilo.
2: Vysvětluje Budaj, který vedle trénování zlínského A týmu pracuje taky jako trenér házené na jednom ze zlínských gymnázií, kde je zaměstnaný. Den po začátku školního roku tak pro něj odstartuje taky nová extraligová sezóna. Zlín se na úvod od 18 hodin utká doma s Brnem. V neděli pak taky doma nastoupí k derby proti Zubří. David Nekvinda, Český

0: žár.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Nedašově na Zlínsku byl potvrzený výskyt newcastleské choroby, tedy pseudomoru drůbeže. Veterináři vydali doporučení. Festival Zažít Valmez dnes nabídne ve Valašském Meziříčí tradiční běh přes dva mosty. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Dnes očekáváme v regionu převažující oblačno a na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a o nich je s vámi Matěj Neradilek. Krajská veterinární správa Zlínského kraje potvrdila na území obce Nedašov takzvaný pseudomor drůbeže. Výskyt byl potvrzen v nekomerčním chovu, kde došlo k hromadnému úhynu kurů domácích. Kolem tohoto ohniska nezřizují veterináři uzavřené pásmo, přesto však doporučují chovatelům v okolí dodržovat opatření. A to znamená zabezpečit chovatelské prostory, aby nedošlo ke kontaktu chovných ptáků s těmi volně žijícími, a krmivo a napájecí vodu pak umístit do budov, popřípadě pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva. Ve Valašském Meziříčí dnes začíná festival Zažít Valmez jinak. Na vodní ulici potrvá letos celý týden. Dřív se konal jen jeden den. Program nabídne třeba mobilní saunu u řeky Bečvy nebo třeba dobrodružné hřiště, které si děti staví sami. Dnes se poběží tradiční běh přes dva mosty, říká za organizátory Iva Krupíková.
4: To běžecký závod, kdy děti běhají přes dva mosty, nejenom děti, ale i dospělí. Letos máme 6 kategorií. Poběžíme přes most pod zámkem a přes most u Sokolovny. Startujeme ve středu v 5 hodin od Šapito, což je na vodní ulici, nepřehlednutelná stavba naproti zámku.
2: Letištní odbory dále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí už od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli probrat dosavadní Lašákovi kroky. Schůze se má podle Palové zúčastnit i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard. korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů, což by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
5: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané, a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
2: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme.
3: Počasí.
2: Dnes odpoledne a večer je ve Zlínském kraji většinou oblačno, místy polojasno, přehánky se nám vyskytnou spíše výjimečně, a to během večera. Povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty dnes měříme mezi 24 a 27 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 na 31. kilometru ve směru na Olomouc je pro defekt odstavený nákladní automobil. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A následující okamžiky dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín ovládne sport, pohyb a spousta dětí. Vsetínský areál Trávníky dnes zaplnil den sportu. Děti si tam můžou vyzkoušet desítky různých aktivit, třeba hokej, lezení nebo trampolínu. Největší nápor ale zažívá stanoviště vsetínských hokejistů. Na místě natáčela i naše reportérka Gabriela Hickl a díky ní se už za chvíli o celé akci dozvíte víc. A jestli nevíte, k čemu dříve ve městech sloužily takzvané separační zdi, tak i to se v následující půlhodince dozvíte. Český rozhlas Zlín ovšem nestaví zdi, snažíme se spojovat. Skvělým nástrojem k tomu jsou i písničky, které nestárnou. O tu následující se postará náš rozhlasový kolega Stanislav Hložek, který zaspívá o krejčím. Pavel Vacek zdraví od mikrofonu všechny bez ohledu na vaše povolání, bez ohledu na to, co děláte. Doufám ale jen, že se všichni cítíte jen a jen dobře. Snad k tomu přispějeme.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Možná jste se se Standou zavrděli v rytmu. Vsetínem dnes hýbe den sportu. Ve sportovním areálu základní školy Trávníky si děti můžou vyzkoušet 26 stanovišť. Od hokeje, přes lezení po stromech až po skákání na trampolíně. Poprvé se představuje i folklorní soubor Malá Jasenka, který učí malé tanečníky valašské kroky. Největší fronty ale stály u stánku vsetínského hokeje, jak zjistila také redaktorka Českého rozhlasu Zlín.
1: Pojďme na to! Jo, 2-1!
2: Jeden z trenérů valašského hokejového klubu teď pozbuzuje děti právě u stanoviště vsetínského hokeje. Je teď nejvíce rušno a děti stojí ve frontě na hokejku. K tomu zápolení budoucích hokejistů přihlíží organizátorka Dne sportu ve Vsetíně Vendula Divišová. Je to tak, že tím nejpopulárnějším sportem je tady na Dni sportu ten hokej?
3: Hokej určitě. Snad si rádi i třeba založí po stromech nebo zaskáčou na trampolínách. Máme tady letos i folkloristy, tak třeba i někdo zkusí od zemek, to bychom byli moc rádi. Zatančí si street dance tady na ulici.
2: No, v tom je ta velká rozmanitost. Vy říkáte na jedné straně od zemek, na druhé straně street dance. A děti možná ani netuší, co všechno ve Vsetíně je.
3: Právě kvůli tomu vznikla tady ta akce, aby to bylo všechno tak jakoby na jednom místě a i když se třeba to dítě nezapíše hned ten rok, tak prostě ví, má povědomí o těch sportech a třeba do budoucna potom to může využít.
2: Stefanie Zonigová teď dává pokyny holkám, které mají v ruce obrovská švihadla.
4: V letošním roce v rope skippingu jsme byli na mistrovství Evropy v Norsku a podařilo se nám poprvé vyhrát i medaile. První místo a dvě druhá místa.
2: Jaký je o tento výjimečný sport tady ve Vsetíně zájem?
4: Zájem je velký, ale potřebujeme především děti, které vydrží několik let, protože opravdu ty velké úspěchy jsou až za 6, 7, 8 let, protože mistrovství Evropy už je opravdu obrovská událost.
2: A zatímco švihadla vsetínského Alceda jsou tady na Dni sportu po několikáté, tak folklorní soubor Malá Jasenka se představuje úplně poprvé. Co je naučíte?
5: Základní valašské kroky a hlavně tady tance tady z našeho regionu vsadského. Jsou to točivé tance, je to i na vyblbnutí.
6: Jdeme na to!
2: Tanečníky vyzvala k tanci Tereza Vyroubalová.
6: A půjdeme doprava a půjdeš do toho kolečka s kamarádem.
2: První folklorní kroky malých tanečníků teď pozorují školáci ze základní školy v Luhu. Znáte to? Znáte Jasenku?
7: Jo, znám. Já jo.
2: No, chodili byste třeba, přilákalo by vás to takhle tancovat?
7: Asi ne. Když jsem byl malý, tak jsem ještě tančil.
8: Já jsem na asi víc sportovní.
2: Vy teď budete zkoušet to tančení, tak co dalšího budete zkoušet?
7: Asi fotbal. Já půjdu zkusit na to nafukovací ten basket, půjdu asi.
2: Celkem mohli děti vystřídat 26 stanovišť. Odpoledne pak budou mít možnost projít stanoviště také se svými rodiči. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Divadlo, hudba i výtvarné umění. Za tím vším teď zabrousíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v ochutnávce kulturní nabídky našeho kraje. Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí nabízí výstavu slovenského vizuálního a konceptuálního umělce Pavola Trubena s názvem Utopický mýtus. Autor ve své tvorbě dlouhodobě propojuje kresbu, grafiku, objekt a prostorovou instalaci. Expozice je otevřená do 17 hodin. Dům kultury v Kroměříži zve na výstavu obrazů Zdeňky Rusnokové s názvem Propojení vnitřních a vnějších světů, která se koná ode dneška do konce září. Výstava bude volně přístupná od pondělí do pátku vždy mezi 8 a 18 hodinou. O víkendech pak během konání kulturních akcí. Slavnostní vernisáž je dnes v 17 hodin. V Kroměříži dnes vystoupí kapela tamní základní umělecké školy. Skupina Musical Fever se představí na Velkém náměstí od 18 hodin. A nová česká divadelní komedie, která byla napsána přímo na tělo oblíbeným hercům Milušce Bittnerové a Miroslavu Šimůnkovi s názvem Slyšíš to taky, bude dnes k vidění v Luhačovicích v kulturním a kongresovém centru Elektra. Představení začíná o 7:30 večer. A další informace, nejen kulturního charakteru, hledejte také na našem webu.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Víte, k čemu dříve ve městech sloužily takzvané separační zdi? K jedné takové se vydáme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, a to do Kroměříže. S historičkou Markétou Mercovou natáčela v Kroměříži reportáž z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje Markéta Macháčková.
1: Velitel operace Zink Oldřich Pechal se narodil v Osvětimanech na Uherskohradišťku. Osud hrdiny druhé světové války připomene už brzy pamětní deska na místě jeho popravy v koncentračním táboře v Mauthausenu. Odhalí ji členové spolku Památník Oldřicha Pechala a Svatopluka Štulíře v Řesovice. S jejich předsedou Ivo Kozákem si budu povídat už 3. září. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Pojďte se teď s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout trošku do historie. Židovská obec v Kroměříži patřila ve středověku k těm nejvýznamnějším na Moravě. Později vzniklo na území města ghetto, které dodnes připomíná takzvaná separační zeď. Kde ji v Kroměříži najdete a kudy v minulosti vedla, se dozvíte v reportáži redaktorky Markéty Macháčkové.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: S historičkou Markétou Mercovou z Muzea Kroměřížska se díváme na starou mapu židovského geta.
3: Je to zrovna plán z roku 1830 a je tady krásně zakreslená ta separační zeď, která navazuje i na hradby města, tak jak vlastně obkružovala kolem kostela Panny Marie, zadními trakty zahrad v Moravcové ulici až dolů po vodní bránu a potom zpátky zase k Tylové ulici, zase přes ty části městské hradební zdi. Nahoře navazovalo kostela Panny Marie na 17. století vystavenou separační zeď.
2: Nacházíme se za kostelem Panny Marie v Kroměříži a před námi je dochovaná část separační zdi. Co vlastně měla oddělovat a proč taková masivní zeď uprostřed města?
3: Tu zeď nechal postavit v roce 1680 biskup Karel II. Z Lichtenštejna Kastelkornu a to hlavně proto, aby nedocházelo ke sporům křesťanských a židovských majitelů pozemku, kteří se neustále přeli, takže to byl vlastně prvotní účel. Poté už sloužila v průběhu dalších staletí jako separační zeď, aby oddělovala židovské geto od křesťanského města.
2: Říká historička Muzea Kroměřížska Markéta Mercová.
3: Do geta se vcházelo třemi branami. Tady blízko kostela Panny Marie byla takzvaná na Svatomichalská brána, tu tvořily taková velká vrata na řetěz, která se na noc zamykala. U vodní brány potom byla taková menší branka, kterou vcházeli židovští obyvatelé do města a v Tylově ulici byla takzvaná hřebenová branka, kterou se dalo projít potom ke klášteru františkánskému na druhé straně.
2: Brána se uzavírala směrem od města z křesťanské části, a to zejména v době svátků a procesí, aby se židovské obyvatelstvo nemísilo s křesťanským. Teď už žádné brány ve zdi nenajdeme. Co se nám z ní dochovalo do současnosti?
3: Separační zeď začala pomalinku mizet vlastně v polovině 19. století. Po roce 1848, po sněmu, který se konal tady v Kroměříži, bylo postupně židovské obyvatelstvo zrovnoprávněno s občany města, mohli si zakupovat domy ve městě, mohli se stávat členy obecní rady a postupně ta zeď ztrácela smysl, takže dnes už vidíme jenom její část.
2: Díváme se na výklenky v separační zdi v Kroměříži.
3: Původně v ní byly mariánské obrazy, odkazovaly na kostel Panny Marie. V současné době, asi od roku 2016, jsou v ní linority výtvarníka Jiřího Klabala. Na nich vidíme staré ulice Kroměříže, ale uprostřed také vidíme poslední židovskou synagogu v Kroměříži, která byla postavená v roce 1910 na Komenského náměstí a v roce 1942 za války byla srovnána ze zemí.
2: V 19. století bylo židovských obyvatel v Kroměříži asi 6%. Pak jejich počet postupně klesal. Před válkou žilo v Kroměříži asi 300 židů a z koncentračních táborů se jich pak do města vrátilo 24. Separační zeď dodnes odkazuje na minulost židovské komunity v Kroměříži. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Necelé 3 minutky po 15:30 pro vás máme další důkaz, že redaktoři Českého rozhlasu Zlín sledují veškeré dění v našem kraji. Jejich pozornosti tak neušlo ani to, že po 55 dnech si můžou lidé opět zacvičit v posilovně Legend Gym v budově 44 ve Zlíně. Uzavřená byla kvůli požáru 34. budovy. Za pár minut se dozvíte víc.
1: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
2: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
1: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
2: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
1: Strom lásky mý.
2: Pavel Mašek
1: a Standa Hložek.

0: Zlíně provozovatelé po téměř dvou měsících obnovili provoz posilovny Legends Gym ve 44. budově bývalého baťovského areálu. Její provoz uzavřel požár a demolice 34. budovy. Do znovu otevřeného prostoru se šla podívat i reportérka Českého rozhlasu Zlín Karolína Macejová. Můžeme jí jít v patách, ani nepotřebujeme cvičební úbor.
1: No tak teď dneska je to slabší, ale vlastně jsme to i čekali, že první den to jako nebude úplně nějaká hitparáda.
2: Říká Alexandra, recepční fit centra Legends Gym ve Zlíně. To 1. září otevíralo návštěvníkům po téměř dvou měsících. Od 9. července bylo totiž uzavřené kvůli požáru vedlejší 34. budovy.
1: Vlastně od každého jenom tady slyšíme, že už konečně jsme tady znovu. A jo, je to pěkné to slyšet, že se k nám rádi vrátí.
2: Během prvních 3 hodin po znovu otevření si přišlo zacvičit zhruba 30 lidí. Mezi nimi byla i Olga, která chodí cvičit 2x týdně s trenérem.
3: Já jsem moc ráda, přetvičila jsem i jinde, bylo to fajn, ale prostě tady je to doma.
2: Spíračskou osu s kotouči si připravuje Karolína. Ta si 2 měsíce prázdnin nahradila chozením venku.
4: Já jsem během té doby nechodila cvičit jinam, spíš jsem volala outdoorové aktivity, nebo jsme hodně jezdili na hajky a na dovolené, takže jsem to spíš odložila až teďka na začátek září.
2: Znovu otevření sportovního centra, které se nachází ve 44. budově bývalého baťovského areálu, záviselo na velikosti bezpečnostního perimetru kolem 34. budovy. Ten až do pondělního odpoledne zasahoval do únikových východů sportoviště. To právě bránilo v bezpečnostním provozu. Za dobu, kdy byla služba mimo provoz, vyčísluje Legends Gym Zlín ztráty v řádech nižších jednotek milionů korun. Říká jeho provozní Radek Doležel.
5: Museli jsme si pomoct jinou firmou, kterou máme. Nicméně přežili jsme to, je otevřeno a všechny platby proběhly normálně a teď to budeme řešit zpětně s pojišťovnou nebo s původním viníkem, to ještě nevíme.
2: Další jednání o odškodnění musí počkat, dokud nebude uzavřené vyšetřování příčiny požáru, říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream.

0: která vlastní budovu 34.
1: Prozatím se na nás nikdo neobrátil, protože je to i předčasné. Každý ten poškozený subjekt by se měl obrátit na svoji pojišťovnu a řešit se svojí pojišťovnou do doby, než bude ukončené vyšetřování policie a hasičského záchranného sboru.
0: Vyšetřování podle Marcela Šmita potrvá minimálně půl roku. Karolína Macejová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut před 16. hodinou se už vaše tělo možná hlásí o pravidelný přísun zdravých kalorií a rychlých cukrů, které nám zhruba v tomto čase vždy doplňuje Petr Uhřík jako provozní naší hudební cukrárny. Petr dnes zaloví v českých vodách, přesto myslím, že řadu z vás svým úlovkem překvapí.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Nespomínám si, že bych se někdy v běžném vysílání potkal se jménem zpěvačky Jarmily Veselé, ale protože do cukrárny patří i speciality, nabídneme si dnes písničku, kterou běžně neslýcháváme. Napřed si ale Jarmilu Veselou trochu přiblížíme, představíme. Kromě profese zpěvačky byla i flétnistkou, herečkou a významnou interpretkou písniček brněnského pianisty Oldřicha Blahy. Nejčastěji zpívala s orchestrem Gustava Broma a manžel Stanislav v něm hrál pro změnu na pozoun. Bylo to zvláštní propojení, jak jsem naznačil, oscilovala mezi symfonickým orchestrem a současně zpívala v lehčím žánru popu. Její doménou byly swingové a taneční skladby v rytmu kalypsa, ale i šansony. Ve své době patřila k nejprodávanějším zpěvačkám na deskách a svým pěveckým umem zastoupila na plátně i některé filmové hvězdy. Například ve filmu Limonádový Joe naspívala za Olgu Šoberovou písničku Arizona. Mnozí navíc obdivovali taky kvůli půvabnému ženství a eleganci. Vždycky jí to moc slušelo i v posledních letech života. Třeba bez klobouku by Jarmila Veselá na veřejnosti nevystoupila.

Srovnejme si ještě jednou ten čas za 9 minutek a pár vteřinek k tomu, tady bude 16. hodina s blížícím se závěrem dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnes určitě nesmím vynechat pozvánku na Humoriádu, že u moderátorského mikrofonu zaujme místo Patrik Rozehnal, asi není takové překvapení, určitě vás ale zaujme dnešní vzácný host, kterým bude Petr Kostka. Tak věnujte se i Humoriádě, a to po 16. hodině po zprávách. Pavel Vacek vám přeje vše dobré k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín a těším se na vás zítra po 14.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: Vybavuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na 30 sportovních klubů ze Vsetína se dnes představuje v areálu základní školy Trávníky. Ve Slavičíně na Zlínsku otevřeli novou ambulanci praktického lékaře pro dospělé, sídlí v budově místní polikliniky. Provoz na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem zastavila srážka vlaku a vozu technických služeb. V noci na zítřek očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru nejníže 11 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. 30 sportovních klubů se dnes do 17 hodin představuje v areálu základní školy Trávníky ve Vsetíně. Radnice tam totiž na dnešek připravila 6. ročník Dne sportu, který má motivovat děti k pohybu. Školáci se budou moct přihlásit do různých oddílů, jak upřesňuje mluvčí města Jana Rašková.
2: Návštěvníci si mohou vyzkoušet nebo se seznámit například s ledním hokejem, fotbalem, házenou, nohejbalem, volejbalem, basketbalem, florbalem, hokejbalem, horskou cyklistikou, tenisem, tradičním karatem, sportovní gymnastikou, golfem, šachy a dalšími sporty.
1: Kromě sportovních organizací se představí také folkloristé. Děti budou lákat soubory Jasenka a Vsacan. Novou ambulanci praktického lékaře pro dospělé otevřeli ve Slavičíně na Zlínsku. Ordinace vznikla jakožto součást Slavičínské městské nemocnice. Nachází se ve druhém podlaží místní polikliniky a v provozu bude 5 dní v týdnu. Ve městě se jedná už o 8. otevřenou ambulanci praktického lékaře. Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 8 lidí, z toho 3 z auta. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
3: Ten vlak částečně vykolil, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Po zadokumentování nehody policií budou hasiči správy železnic odstraňovat to nákladní auto z kolejiště a budou nakolejovat ten osobní vlak. V tomto úseku je v tuto chvíli provoz zastaven.
1: Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle prvotních odhadů zastaven do 18. hodiny. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Muzeum Plus Pavla Lazara. Rezort má obavy o další průběh projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování totiž přesahují 1,5 miliardy korun. Důvodem změny ve vedení je podle ministerstva také personální situace. Organizaci v poslední době spustila řada klíčových pracovníků. Vedení Muzea Plus dočasně převezme generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Jejím úkolem bude stabilizovat organizaci a zajistit pokračování projektu.
0: Počasí.
1: Dnes večera v noci očekáváme v našem kraji velkou oblačnost, výjimečně přehánky a teploty 14 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 491 u Ostraty na Zlínsku se střetla 3 osobní vozidla a vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase za hodinu. Do té doby nás tu čeká humoriáda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli, a to je Petr Kostka. Petře, vítám.
5: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
4: Jaké bylo léto?
5: Ach, horké.
4: Ano.
5: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků s Carmen. A pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno, i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
4: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
5: ano,
4: to jezero, proč ne?
5: Mně to stačilo.
4: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
0: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to, ve studiu Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá? Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, vám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dale'a, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, sedci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roštíne savše, mám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, lesa vše roští vše, a teď takhle na tom řopám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme, přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli
1: jenom jeden.
0: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mazovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme a komu teď ještě dáme prostor. Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím od vás ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Jo, jo. Já jsem se nedíval, no. Ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, vždycky za to koupá kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Liška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjde, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvedl to vykošel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a po druhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezký. Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady
4: jsem
2: úplně uměl. Hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne, ne, ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl, já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr Kostka, na...

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá a co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měl vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, v jednom z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi prvních rolí, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Kričíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to. A ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá,

0: neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kde jakou hospodu, ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
1: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžku Barboru a sem tam do toho cinkěte tím klenkáčkem. Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
2: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
1: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
2: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
1: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
2: Bo.
1: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Tak opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
0: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, to je krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
5: No jo, ale ve kterém divadle?
4: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
5: Jo. Nevzpomínám si.
4: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
5: No, nevzpomínám si.
4: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
5: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
4: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
5: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych se prosím vás mohl, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
4: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
5: Ano. Pár... Jo, ten byl velmi vtipný.
4: Jo.
5: A výborný mim.
4: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
5: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali. Pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
4: Ajaj.
5: Jo, tak a my nevěděli, ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
4: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo s Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě i jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak chci Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubešovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Vidíš, já jsem myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: No, v klipu,
9: víš, ještě, jak si dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano, ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček, jo? Tuzemský rumeček, jako, no, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No, tak uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. Nahříval jsem se u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... A oni říkají takové, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Na start, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj podpořil rozvoj měst téměř 250 milionů. Sezona v Pálenicích je slabá, úrodu letního ovoce poškodili jarní mrazy a dlouhodobé sucho. Desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začali s exhumací jeho ostatků. V noci na zítřek bude v regionu převládat polojasno a na teplomíru nejníže 11 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a o ní je s vámi Matěj Neradilek. Radní Zlínského kraje odsouhlasili dotaci přes 1,8 milionů korun městu Uherské Hradiště na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O přidělení rozhodnou 14. září krajští zastupitelé. Jde o dotaci směřovanou do obcí s rozšířenou působností, které jim mají pomoci s jejich rozvojovými projekty. Od roku 2022 už takto kraj podpořil 27 investičních akcí za téměř 245 milionů. Korun. Více o tom říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
2: Jsou mezi nimi například stavba bytového domu v Havlíčkově ulici v Kroměříži, revitalizace náměstí v Bystřici pod Hostýnem a Valašském Meziříčí, výstavba vícepodlažního parkoviště v Uherském Brodě nebo vznik nové okružní křižovatky v Holešově.
1: Celkové náklady na rekonstrukci haly v Uherském Hradišti přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos. V Pálenicích na Uhersko-Hradišťsku zatím hodnotí sezonu jako velmi slabou. Letního ovoce je totiž málo. Na úrodě se podepsaly mrazy i extrémní sucho. Například v pěstitelské Pálenici v Buchlovicích během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než v loni. Ještě hůř jsou na tom v Kunovicích, říká vedoucí tamní Pálenice Jiří Šácha.
3: Začínali jsme 22. srpna a pálíme jenom soboty. A to ještě ne celý den. Nerunky nebyly vůbec žádné a modré ovoce padá, protože je sucho, takže sezona bude velmi slabá. Možná zavřem na 14 dní na měsíc a pak budeme pokračovat v tom zimním pálení.
1: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lanské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
4: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
5: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
6: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
7: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
6: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útoku na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
8: Týdeník Die Zeit napsal už včera, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic je dnes označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin včera označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji převážně velkou oblačnost, přehánky zpočátku výjimečně, k ránu pak mohou být četnější. Nejnižší teploty se mají pohybovat v rozmezí 14 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Valašském Meziříčí v ulici Máchova osobní automobil srazil cyklistu. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: I s 2. září je tady necelá hodina vysílání naplněná informacemi a zajímavostmi ze Zlínského kraje. Je středa 17 hodin a 5 minut a k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Letní prázdninové měsíce jsou za námi a jak jste slyšeli ve zprávách, páleničáři na Slovácku už hodnotí výnosy z letního ovoce. Další podrobnosti se dozvíte před 17:45. Do té doby nás ještě čeká souhrn aktuálních zpráv, zaspívají Marta Atena nebo Karel Gott. Mějte příjemný a obohacující poslech.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Jak zpívaly sestry Elechteriádu, čase nedá si říct, a tak jsou na řadě aktuální informace zpravodajců Českého rozhlasu Zlín, které shrne Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krajská veterinární správa Zlínského kraje potvrdila na území obce Nedašov takzvaný pseudomor drůbeže. Výskyt byl potvrzený v nekomerčním chovu, kde došlo k hromadnému úhynu kurů domácích. Kolem tohoto ohniska nezřizují však veterináři uzavřené pásmo. Přesto ale doporučují chovatelům v okolí dodržovat opatření, a to znamená zabezpečit chovatelské prostory, aby nedošlo ke kontaktu chovných ptáků s těmi volně žijícími, a krmivo napájet vodu pak umístit do budov, popřípadě pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci s trusem volně žijícího ptactva. Výstavba nových veřejných toalet začne tento týden v areálu místního štěrkoviště v Otrokovicích. Zařízení nabídne 4 kabiny v odolném nerezovém provedení. Součástí bude taky bezbariérová toaleta vybavená přebalovacím pultem. Toalety mají být přístupné po celý rok, pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
3: V hlavní sezóně budou toalety součástí služeb poskytovaných návštěvníkům v rámci vstupu do areálu. V období, kdy se vstupné na štěrkoviště nevybírá, bude jejich použití spoplatněno.
2: Ode dneška po dobu 14 dní čekají řidiče v Bystřici pod Hostýnem a okolí dopravní komplikace. Silničáři totiž dnes začali s opravou a úplnou uzavírkou ulice Jeřabinová ve směru na Slavkov pod Hostýnem. Zároveň pokračuje rekonstrukce silnice v místní části Bílavsko. Tam je omezený provoz a řídí ho semafory. Řidiči musí využít objízdné trasy. Změny jsou také v autobusové dopravě. Práce v ulici Jeřabinová by měly být hotové do 14. září. Definitivní dokončení obou oprav silničáři plánují na konec září. Střední průmyslová škola Polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín otevřela se začátkem nového školního roku opravený domov mládeže, a to baťovskou pětipodlažní budovu v centru Zlína, kterou jako internát využívá asi 250 studentů ze 13 zlínských středních škol. Rekonstrukce stála přes 124 milionů korun, investorem byl Zlínský kraj. Co všechno je v budově nového, zjišťovala na místě naše reportérka Blanka Kovando.
4: Nové jsou sociální zařízení, výtah, studovny, klubovny i další prostory pro volný čas. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Novou ambulanci praktického lékaře pro dospělé otevřeli ve Slavičíně na Zlínsku. Ordinace vznikla jako součást Slavičínské městské nemocnice. Nachází se ve druhém podlaží místní polikliniky a v provozu bude celkem 5 dní v týdnu. Ve městě se jedná už o 8. otevřenou ambulanci praktického lékaře. A vy jste slyšeli středeční zpravodajský souhrn Českého rozhlasu Zlín. Teď dál pokračuje náš Den v kraji.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas a Zlín. Jarní mrazy, pak dlouhodobé sucho. Úroda letního ovoce je na Slovácku velmi slabá. Pociťují to i v pěstitelských pálenicích, kam zákazníci vozí velmi malé množství kvasu. Například v první otevřené pálenici na Uherskohradišťku v Buchlovicích během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než v loni, kdy přitom také byla podprůměrná sezona.
1: Vypadá to veľmi dobře, aj tá pecka je tam, cíti všetko. Barvu to má dobrú, takže opravdu je vidieť, že to bude kvalitní gořelka toto.
2: Koštuje z malé lžičky pálenku, která právě začala téct, jeden z páleničářů Lubomír Straka. Vedle něj se spokojeně usmívá majitel kvasu Stanislav Křížka.
3: Přivezl jsem broskve, je to tak necelých 120 litrů kvasu a už jsem tady byl aj s meruňkama.
2: Kolik vám to nateklo z těch meruňek?
3: 28 litrů.
2: A kolik bylo kvasu?
3: 110. Dobře sladím. Úroda letos nic moc. Kdybych neměl čerpadlo a nádoby, cisterny, do kterých chytám vodu, nepřežije tady nic. To je prostě katastrofa.
2: Takže i ty ovocné stromy se museli zalévat, aby přežili.
3: Bez toho nemá šanci. Je to o vodě. Ve studni voda není, takže chytám ze střech. Bez toho to by bylo špatně. Ale tak, jak mě letos zvykla sila rychle meruňka, no během 3 týdnů ani ne, to bylo 2x rychlejší než normálně. To dělali ty teploty. Loni jsem pálil o měsíc později.
2: Jak to letos u vás v pálenici vlastně vypadá? Ptám se vedoucího pálenice v Buchlovicích Jana Štokmana.
4: Pálili jsme od 22. července. Začali jsme třešňama, potom se přidali špendlíky, mirabelky, něco pár višní, letos bylo těch višní méně, no a po trochách ty meruňky.
2: Ale těch meruněk, třešní, višní,
4: málo.
2: Tam ta úroda
4: slabá. Já jsem sám, co mám meruněk, asi 5 stromů a byly tam 3 meruňky. Pomalinky po trochách pálíme jenom na kolonce, protože to by jsme neuživili jako celou pálenicu.
2: Kvasu lidi vozí míň, takže na velký kotel to by nebylo.
4: Ne.
2: A jak zatím hodnotí sezónu vedoucí pálenice v Kunovicích na Uherskohradišťku Jiří Šácha?
5: Velice špatně. Začínali jsme 22. srpna a pálíme jenom soboty. A to ještě ne celý den. Meruňky nebyly vůbec žádné a modré ovoce padá, protože je sucho. Takže sezona bude velmi slabá. Možná zavřem na 14 dní na měsíc a pak budeme pokračovat v tom zimním pálení.
2: Ovoce je sice málo, pro pálení je ale kvalitní, říká tajemník Unie destilatérů Jakub Gottwald.
6: Díky tomu, jaký byl letošní rok extrémně suchý a horký, ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
2: Letošní pálenky by tak měly být velmi dobré. Ze Slovácka Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

dělal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

diferenciál. Sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a bumpe.
1: Rodiče mají své představy, děti vlastní život a prarodiče zase zkušenosti z jiné doby. Mezigenerační vztahy mohou být pevné, ale můžou i zaskřípat. Jak s těmito rozdíly pracovat, probereme se s zlínskou psycholožkou Ivanou Maráškovou. Poslouchejte nás 4. září. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: počasí.
1: 17 hodin a 24 minuty. Je čas na otázku, jak zítra bude. A proto po telefonu zdravím Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den do Brna.
2: Dobré odpoledne.
1: Než se dostaneme k předpovědi počasí, řekněte, jaké je ve Zlínském kraji aktuálně?
2: Aktuálně převažuje oblačné počasí s teplotami 21 až 25 stupňů.
1: A jaký bude večer a noc?
2: Tak měla být převážně velká oblačnost, tedy oblačnost zataženo. Přeháňky by se mohly vyskytovat zpočátku výjimečně, ale kránu mohou být i četnější. 14 až 11 stupňů budou nejnižší noční teploty, pofukovat bude pouze slabý proměnlivý vítr.
1: A co říká předpověď na zítřek?
2: Ten by měl být většinou oblačný až polojasný, výjimečně se může vyskytnout přeháňka, odpolední teploty 23 až 26 stupňů, vítr přes den mírný západních směrů.
1: A zítřejší biozátěž?
2: Bude mírná, tedy jednička.
1: Tolik předpověď počasí stručně a jasně od meteorologa Mojmíra Martana. Díky za ní a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dohrála kapela Turbo. O 17:30 je s vámi Český rozhlas Zlín. V Čiperově vile ve Zlíně dnes onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati spolu se střední školou oděvní a služeb z Vizovic pokřtilo jeden velmi speciální kalendář. Je charitativní a modelkami se pro jeho stránky staly ženy, které prošly onkologickým onemocněním. Na místě byla i reportérka Blanka Kovandová, která se přihlásila do našeho odpoledního vysílání s Pavlem Vackem.
1: Já zdravím tebe, Pavle, i všechny posluchače z krásné zahrady Čiperovy vily, kde zrovna v tuto chvíli se chystá samotný křest kalendáře, jehož hvězdami jsou onkologicky nemocné ženy. Já jsem si poodešla trošku dál, abych nerušila, ale možná slyšíte, že nálada je tady dobrá. Sešla se tady v podstatě docela komorní společnost. Jsou tady modelky, jsou tady zdravotníci, jsou tady zástupci zmíněné střední školy z Vizovic a samozřejmě také zástupci samosprávy. Modelky dostali růže a kalendář, pokud jsem se snažila zjistit, tak bude pokřtěn nealkoholickým šampaňským.
2: Blanko, pokud vím, ty jsi byla v dubnu přímo u toho, když kalendář vznikal. Na jakém principu funguje ta spolupráce onkologického centra a střední školy oděvní a služeb z Vizovic?
1: Tak ten impuls vzešel právě ze střední školy oděvní a služeb Vizovice. Už před asi 4 lety poprvé, kdy nafotili první kalendář, protože v té střední škole se vzdělávají fotografové, kadeřníci a kosmetičky, takže se nabízela ta spolupráce, že onkologicky nemocným ženám dopřejí jeden takový krásný den plný péče, který završí fotografie. A vzniklo to tak, že vlastně lékařka Michála Zábojníková tam šla přednášet do prevenci a slovo dalo slovo a vznikla z toho takhle hezká akce.
2: Ano, i z toho podkresu v pozadí jde slyšet, že tam panuje v Čiperově vile velmi veselá atmosféra. Jaký byl koncept fotografií a jak focení prožívaly samotné modelky?
1: Tak ten koncept by byl takový, že si vzali samozřejmě to výročí Tomáše Bati 150 let, které letos rezonuje Zlínem za své, a ty modelky nafotili v takových ikonických stavbách zlínských, takže například právě i tady v Čiperově vile, nebo třeba na 21, nebo v památníku Tomáše Bati. Ty ženy se sešly ten den právě na 21, tam prošly takovým šlechtícím salonem a pak se rozešly na ta místa s fotografem. Já jsem doprovázela jednu moc sympatickou paní, 38letou Martinu Odložilíkovou, která už dvakrát vyhrála boj nad rakovinou. A jsem moc ráda, že jsem si tady s ní zase mohla potřást rukou a že říkala všechno dobrý. Tak to mi udělalo asi největší radost. Společně jsme tehdy šli do památníku Tomáše Bati. Má odsud krásné fotky a je to vlastně děvče červenec, pokud jsem stihla si všimnout. A takhle si to užili všechny ty dámy. Ona říkala, že se trošku stydí, ale že to byl prostě pro ní opravdu krásný den, kdy se cítila velmi žensky a velmi si to užila.
2: Úžasné. Zmínili jsme, že kalendář je charitativní. Kam poputuje výtěžek a kde bude k sehnání?
1: Tak charitativní kalendář pro rok 2027 bude k dostání na e-shopu nadačního fondu Křídla pro život, který mimo jiné podporuje také onkologii v krajské nemocnici. Bude stát 249 korun a bude tam k dostání od 7. září. Výtěžek samozřejmě, že se vrátí do Zlínského onkologického centra krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
0: Z Čiperovy vily ve Zlíně ze křtu charitativního kalendáře onkologických pacientek krajské nemocnice Tomáše Bati se přihlásila reportérka Blanka Kovandová. Den v kraji.

0: My jsme se teď možná pohupovali do rytmu kapely Modern Talking Vsetínem, dnes ale hýbal den sportu. Ve sportovním areálu základní školy Trávníky si děti mohly vyzkoušet 26 sportovišť od hokeje přes lezení po stromech až po skákání na trampolíně. Poprvé se představil i folklorní soubor Malá Jasenka, který učí malé tanečníky valašské kroky. Největší fronty ale stály u stánku vsetínského hokeje.
1: Pojďme na to! Jo, 2-1!
2: Jeden z trenérů valašského hokejového klubu teď pozbuzuje děti. Právě u stanoviště vsetínského hokeje je teď nejvíce rušno a děti stojí ve frontě na hokejku. K tomu zápolení budoucích hokejistů přihlíží organizátorka Dne sportu ve Vsetíně Vendula Divišová. Je to tak, že tím nejpopulárnějším sportem je tady na dní sportu v ten hokej?
3: Hokej určitě. Snad si rádi i třeba založí po stromech nebo zaskáčou na trampolínách. Máme tady letos i folkloristy, tak třeba i někdo zkusí od zemek, to bychom byli moc rádi. Zatančí si street dance tady na ulici.
2: No, v tom je ta velká rozmanitost. Vy říkáte na jedné straně od zemek, na druhé straně street dance. A děti možná ani netuší, co všechno ve Vsetíně je.
3: Právě kvůli tomu vznikla tady ta akce, aby to bylo všechno tak jakoby na jednom místě a i když se třeba to dítě nezapíše hned ten rok, tak prostě ví, má povědomí o těch sportech a třeba do budoucna potom to může využít.
2: Stefanie Zonigová teď dává pokyny holkám, které mají v ruce obrovská švihadla.
4: V letošním roce v rope skippingu jsme byli na mistrovství Evropy v Norsku a podařilo se nám poprvé vyhrát i medaile. První místo a dvě druhá místa.
2: Jaký je o tento výjimečný sport tady ve Vsetíně zájem?
4: Zájem je velký, ale potřebujeme především děti, které vydrží několik let, protože opravdu ty velké úspěchy jsou až za 6, 7, 8 let, protože mistrovství Evropy už je opravdu obrovská událost.
2: A zatímco švihadla vsetínského Alceda jsou tady na dní sportu po několikáté, tak folklorní soubor Malá Jasenka se představuje úplně poprvé. Co je naučíte?
5: Základní valašské kroky a hlavně tady tance tady z našeho regionu vsadského. Jsou to točivé tance, je to i na vyblbnutí.
6: Jdeme na to!
2: Tanečníky vyzvala k tanci Tereza Vyroubalová.
6: A půjdeme doprava a půjdeš do toho kolečka s kamarádem.
2: První folklorní kroky malých tanečníků teď pozorují školáci ze základní školy v Luhu. Znáte to? Znáte Jasenku?
7: Jo, znám. Já jo.
2: No, chodili byste třeba, přilákalo by vás to takhle tancovat?
7: Asi ne.
8: Když jsem byl malý, tak jsem ještě tančil.
9: Já jsem na asi víc sportovní.
2: Vy teď budete zkoušet to tanční, tak co dalšího budete zkoušet?
10: Asi fotbal.
11: Já půjdu zkusit na to nafukovací ten basket, půjdu asi.
2: Gabriela Hekl, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Až za pár minut v 18 hodin začne zápas mezi házenkáři Zlína a Brna. Odstartuje tím celá nová extraligová sezona. Pro domácí tým půjde o vzácnější okamžik, než se může na první pohled zdát. Přestože se Zlín v minulém ročníku jako nováček sportovně v nejvyšší soutěži s přehledem udržel, hrozil mu konec mezi elitou.
1: Je to prostě tak, že my jsme v tom květnu, červnu, kdy skončila soutěž, byli finančně mínusu a zvažovali jsme, zda vůbec budeme pokračovat s tou soutěží.
2: Vrací se do období nejistoty okolo zlínského týmu v extralize házenkářů současný trenér týmu Milan Budaj, který je zároveň člen vedení klubu jako místopředseda pro mužskou složku. Zlín se loni vrátil do nejvyšší soutěže po 9 letech a opravdu hrozilo, že půjde jen o roční návštěvu.
1: Ano, trvalo to zhruba 3 týdny, kdy jsme byli přesvědčeni, že to nepřihlásíme. Ale bylo vyhlášení sportovce města, sportovce kraje a tam byly vyhlášeni jako tým města nejlepší. A vlastně těsně potom došlo k tomu jednání. My jsme vlastně, v té době jsme byli rozhodnuti, že to nedáme už. Jsme hráči na to připravovali, jestli hledají angažmá jinde a tak dále. Bylo to fakt velmi dramatické, nechci to teď tady, to se ani nedá možná tak popsat, protože fakt jsme nechtěli prostě dělat něco, co by pro nás ekonomicky byla vražda.
2: Zmíněná jednání vedlo vedení házenkářského klubu se zástupci města Zlín, které nakonec navýšilo příspěvek pro mužský tým. Ten se tak přihlásil i do dalšího extraligového ročníku.
1: Ti chlapi jsou vlajková loď prostě toho klubu a to město si to tak nějak vyhodnotilo.
2: Po rozhodnutí o setrvání v nejvyšší soutěži musel zlínský klub rychle složit tým a taky najít trenéra. Tím se nakonec stal právě Budaj, který o tuto pozici původně nestál.
1: Musel jsem o tom uvažovat, já jsem to trošku tušil, že tak dopadne. Ve chvíli, kdy jsme jednali, tak jsem vlastně, protože jsem součástí vedení toho klubu, jsem místopředseda pro mužskou složku. A když jsem si všechno spočítal, kolik by stál nový trenér, nebo jiný trenér, tedy nároky třeba cizí od někud, já nevím, z Čech, nebo prostě a dojížděl by, jo, tak to by nás to fakt položilo.
2: Vysvětluje Budaj, který vedle trénování zlínského A týmu pracuje taky jako trenér házené na jednom ze zlínských gymnázií, kde je zaměstnaný. Den po začátku školního roku tak pro něj odstartuje taky nová extraligová sezóna. Zlín se na úvod od 18 hodin utká doma s Brnem. V neděli pak taky doma nastoupí k derby proti Zubří. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

S blížící se 18. hodinou pomalu končí pořad Den ve Zlínském kraji. V celou se můžete těšit na další aktuální zprávy, které pro vás dnes večer chystá Matěj Neradilek. Pak přijde na řadu Jiřina Ostrá, dechové hudby a cymbálové muziky a vzkazy posluchačů. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Těším se na slyšenou zase příště.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vyšetřování příčiny požáru 34. budovy ve Zlíně potrvá minimálně půl roku. Hulín rozšířil kapacitu mateřské školy o dvě nové třídy. Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028. Chce to ministr školství. V noci na zítřek očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru nejníže 11 stupňů. Matěj Naradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezký podvečer. Příčinu požáru 34. budovy ve Zlíně nadále vyšetřuje policie. Firmy v okolí budovy tak musí s případným vyplácením odškodnění za uzavřené provozovny počkat na výsledek vyšetřování. Geodelce říká víc Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Krým, která budovu 34 vlastní.
2: Tak podle vyjádření policie to vyšetřování a ty závěry budou, nebo to vyšetřování bude trvat minimálně půl roku, takže ty závěry nebudou dřív než za 6 měsíců.
0: Město Hulín na Kroměřížsku dokončilo rekonstrukci jedné z budov mateřské školy, která byla více jak dvě desetiletí nevyužívaná. Podařilo se tak vybudovat moderní zázemí dvou tříd pro 650 dětí. Rekonstrukce radnici vyšla na téměř 30 milionů korun, kdy 90% částky pokryje dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Celková kapacita hulínské mateřské školy se tímto krokem rozšířila na 190 míst. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora, vybíral by ho nový orgán, tedy takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta dnes informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
3: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, poté co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
0: V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divů.
4: Nový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
5: To, co od tebe chci, je sladké.
4: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes večer a v noci očekáváme ve Zlínském kraji převážně velkou oblačnost. Přehánky zpočátku výjimečně, k ránu pak mohou být četnější. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na Holešovsku, na dálnici D49 u exitu 9 je omezena doprava z důvodu opravy dálničního přivaděče.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písně.

A je tady opět Morava krásná zem a společně s vámi se z hezkých písniček a vašich milých vinčováních bude těšit Jiřina Ostrá. Už je za námi první písnička, Hornobojani v úvodu zahráli polku Antonína Osičky a Bronislava Zpěváka. No ale před námi jsou další pěkné písničky, třeba zrovna písničky ze srdce. Pro paní Marii z Boskovic to bude Lidová Teče vodička a pro manžele Marii a Pavla Krutákovi Tango Valtice krásné. Doufám, že jmenovaní jsou na příjmu. No a komu dnes blahopřejeme k svátku, pokud nevíte, u nás to jsou Adély, na Slovensku pak Lindy a Rebeky. Ještě jednou blahopřeji. No a pro ty, co neznají telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už rodná dědina.

0: Krásná písnička Josefa Uhra a Jany Uhrové. Zároveň autoři této písničky i zpívali za doprovodu cymbálové muziky Jošky Severina, Rodná dědina. No ale teď už z Horního Němčí mám tady telefonát a je to paní Zapletalová. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, ještě jednu. Dnes má svátek moje vnučka Adélka Bobčíková z Horního Němčí. Tak jí přejeme hodně zdraví, štěstí a ve škole samé jedničky. To jí přejí babička a děda Zapletalovi z Horního Němčí. A někdy, paní Ostrá, zahrajte srdcovku Komenská vesničko. A moc krát vám děkuji.
0: Komenská vesnička, ano. Tak já si to píši. No, ale
1: to
0: když...
1: je moja oblíbená.
0: Ano, já vím. No a když Adélka přinese nějakou dvojku nebo trojku, tak to zase tak nebude hrozný, ne? Paní
1: nebude,
0: Zapletalová.
1: Ale ona se dobře učí.
0: No ale stát se
1: ona
0: může cokoliv.
1: Ona už chodí do deváté třídy.
0: No šikovná panenka je to, ale stát se může cokoliv, paní Zapletalová. Ano. Ale vaši lásku určitě nestratí, že jo?
1: Ne.
0: To je jasný. Tak jo.
1: Tak se mývajte
0: vy
1: a moc
0: také.
1: Krát vám děkuji.
0: Není zač, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a mám tady vzkaz pro pana Bohumila ze Záhorí na Slovensku, který volal v polední části Moravy krásné země a on před časem mě poprosil o písničku ze srdce Prečo si ma vyvolala z krčmy vono. Já jsem mu říkala, že sem napřed musím podívat, jestli vůbec tuto písničku máme. No tak pane Bohumile, bohužel vám musím říct, že tuto písničku nemá. Máme, tak až si zase vyberete nějakou, tak mě klidně zase zavolejte. No ale teď už si poslechneme Bojany, kamaráde můj.
2: Český rozhlas Zlín.

0: No a vínko jsme popíjali z Bojany, byla to polka Pavla Skočíka, Stanislava Esterky, kamaráde můj. A já tady mám další telefonáty, slovo má paní Hana Kozubíková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny vás tam zdravím. A chtěla bych dneska popřát kamarádům. 4.9. má narozeniny Marie Kuželová z Dolní Hoty, 5.9. má František Bilaška Stichová a 9.9. má moje teta Františka Čechmánková toho času v domově důchodců. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Mm. Děkuji vám.
0: A paní Hano, v jakém tom domově pro seniory je paní Čechmánková?
1: Kostelci?
0: Tak tam ano. Pošleme písničku všem těm klientům. Co
1: ano,
0: říkáte?
1: Jasně, také.
0: Přineseme
1: ano,
0: jim
1: jasně,
0: radost všem. A personálu rovněž. Tak.
1: Ano.
0: Mějte se
1: děkuju.
0: Hezky. Naschledanou. Paní Škorpíková, tak teď už dobrý večer.
2: Jednou dobrý večer, paní Vostra. Já bych chtěla popřát mýmu manželovi Václavovi, který dneska otevřel svou knihu života na straně 82. My mu přejeme všechno nej, hlavně pevné zdraví, ať se má dobře, pohodu a hlavně, no to zdraví samozřejmě, tomu přejou vnučky Jana, Káťa, Klárka, Markéta, Vendě a Míša, dcery Jana a Sonja, pravnoučata Vašík, Maruška a Anička a samozřejmě já, manželka Jiřina.
0: Ano.
2: A tahle písnička ještě ať zaletí do Zlatkova paní Marušce Janečkové, která v těchto dnech taky bude mít narozeniny, do Rožnej paní Stání Honkové, která měla včera narozeniny, a potom ještě do Rožnej paní Daně Hlouškové, která bude mít narozeniny 30. září. Všem přejeme zdraví, jak se to říká, to je poklad zlatý, že jo?
0: To je poklad pravý, paní Škorpíková. No jo, a já vašemu milému manželovi Václavovi Škorpíkovi přeji, aby i další stránky v té jeho knize života byly velmi zajímavé, aby si prostě té četby stále užíval. Tak jo, tak se mějte hezky pospolu.
2: Děkuji vám, mějte se hezky,
0: nashledanou. Vy také, nashledanou. No a k pěkným vinčováním patří i pěkná písnička. Hrát bude Frištátská Javořina.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo 726 46 5200. A mám tady pro vás také pozvánky. Spolek Životem z Vesela vás zve na taneční večer s dechovou hudbou Trnkovjankou. Uskuteční se v sobotu 5. září od 18 hodin ve sportovním areálu ve Frištáku Žabárně. Přijďte si naposledy poslechnout tuto skvělou kapelu. No ale my si teď poslechneme také skvělou kapelu a bude to Boršičanka Antonína Koníčka, která zahraje písničku Ze srdce pro paní Marii z Boskovic, které přejí krásný večer, takže teď už teče vodička.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii z Boskovic, hrála Boršičanka Antonína Koníčka. Ještě jednou pěkný večer, paní Marie. No ale teď už zdravím paní Jurkovičovou. Dobrý večer i vám. Paní Jurkoviča, dobrý večer. Tak
1: spáně. Dobrý večer, prosím vás pěkně. Já bych chtěla nechat zahrát našej kamarádce Vlasti Něničkovej. Ona má dneska krásné narozeniny a my jí přejeme s mojím přítelem Toníčkem všechno štěstí světa a ať se šťastně roztáčí života ruleta.
0: No
1: krásně. Přejeme jí všechno.
0: No přejete jí všechno nejlepší a teď mě ještě paní Jurkovičová řekněte, kde se s tím Toníčkem teď nacházíte.
1: Toníček je můj přítel a je ve Vrasově a právě vybýváme spolem v Dubňane a vedle mě moja souseda je ta Vlasta, která dneska slaví krásné narozeniny.
0: No takhle, takže vy jedete teď autem, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, ano.
0: A jedete s Vlastou?
1: Ne, my jedeme s Toníčkem a Vlasta je doma.
0: Aha, tak jo, no ale Vlasta si poslechne od vás a od Toníčka pěknou písničku, paní Jurkovičová, a já vám přeji šťastnou cestu. Naschledanou.
1: Paní Ostra, ještě chvíličku. Ještě vám přeju do rádia ke 102 rokom všechno nejlepší a ať nemine vás štěstí chvílka, přeje Toník a Milka.
0: Krásné veršovánky máte, paní Jurkovičová. Ano, slavíme z té druhé narozeniny. No, docela už vysoký věk, že? Taky doufáme, že bude ještě nějaký ten rok, že k nám přibude. Paní Jurkovičová, hezký večer vám i Toníčkovi. Naschledanou.
1: Já vám taky, zlatíčko, já vám taky, nashledanou.
0: Nashledanou. A už pan Jenda z Velké nad Veličkou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já vás zdravím a zdravím celý Český rozhlas Brno a všechny posluchače. Já bych chtěl dneska popřát naší kamarádce Irence Cibienové z Velké nad Veličkou k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a taky boží požehnání přeji Chrančíkovi z Velké. Děkuji, to je všechno.
0: Ano, tak není to všechno, ještě bude písnička, ještě bude hudební dárek.
2: Doufám, jasně.
0: Tak jo, hezký večer, naschledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a mám tady i vzpomínku 31. srpna 2020. Moje maminka, paní Jana Buřilová, rozená Varmužová, nastoupila do stacionáře do domova. Já jsem tam nastoupil do denního stacionáře. Nemohli jsme jí bohužel navštěvovat, byl covid a i ve stacionáři se objevil. Bohužel onemocněla. Já jsem jí nosil, vozil léky, injekce a tak dále. V roce 2001 se starala o tatínka, dožil se 94 let, maminka zemřela. Moje maminka převzala její domácnost, měla nemohoucího tchána Karla. Tatínek se s tou nemocí nemohl vyrovnat. No a tak to vzpomíná syn Honzík a já už zdraví. Milé manželé Marii a Pavla Krutákovi, tito milí manželé jsou to zlatí manželé, protože nedávno oslavili 50 let společného života, zlatou svatbu. No a já tady mám pro ně krásnou písničku. Je to tango Valtice krásné.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro manžele Marii a Pavla Krutákovi, pro zlaté manžele. Milí Krutákovi, já vám samozřejmě přeji ještě mnoho let šťastného společného života. Byly to Valtice krásné Ludvíka Dvořáčka, hrála Lanžhočanka a už se mi tady rozblikaly zase telefony, takže já si zkusím vzít. Dobrý večer, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, u telefonu Pavel Janča z Lín, Malenovice.
0: No a už jste ve vysílání, pane
1: Pavle. Ano, já vím, ano. No. Děkuji. Já bych, dneska se dožívá můj synovec Petr Janča ze Zlína, 41 let, inženýr Petr Janča. A měl bych jako hlavně zdraví mu přeju a boží požehnání. A měl bych jednu vzpomínku. Je to dneska 61 let, co zemřel náš staříček, můj děda, který se jmenoval Jaroslav Večeře, ročník 1879. A tak si na něho vzpomínám občas.
0: No ano, budeme
1: I když jsem ho jako nezažil, protože já, spíš je ta připomínka, protože on, když jsem se narodil, on měl 84 roku a rok na to zemřel, takže já jsem ho nezažil. No ale tak si ho připomínám jako z vyprávění.
0: Krásně jste řekl staříček, to se mně moc líbilo.
1: Ano, to...
0: Asi to bylo zvykem v rodině, že jste se říkalo staříček.
1: Tak, ano. My jsme tam je rozdělené. Staříček byl, jeho žena byla, moje babička byla bábinka. A z druhé strany zase tatínkovi byl dědáček, to byl jako můj děda a babička, už jako to bylo klasicky.
0: No ale to byla všechno něžná oslovení, pane Pavle.
1: Ano, tak jsme to měli rozdělené.
0: Tak budeme vzpomínat na vaše blízké, ale hlavně přejeme všechno dobré vašemu synovci, panu inženýrovi Petrovi Jančovi. Krásné ano, mladé 41. narozeniny.
1: Ano, ano.
0: Tak jo. Nashledanou, hezký večer.
1: Děkuji pěkně, nashledanou.

0: Shledanou. A kdo pak je na tomto telefonu? Dobrý večer i vám.
1: Tady je Vašek z...
0: Vašek.
1: No, od...
0: Mně stačí Vašek. Pane,
1: dobře, děkuji. No a takže já bych si taky přál vzpomínku na maminku, která umřela před 26 lety.
0: A jak se jmenovala maminka?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná.
1: Tak... Bydlela od roku 1924 v obci Sedlec s přerušením druhé světové války. Museli se odstěhovat.
0: No tak možná, že někdo si ještě vzpomene na vaši milou maminku, paní Anešku Šťastnou a zazpomíná společně s vámi, pane Vašku.
1: No děkuju.
0: A jaká byla maminka, mě řekněte? Jaká byla?
1: Prosím?
0: Jaká byla maminka? Jaké máte vzpomínky na ní?
1: Narodila se ve Velkoši u Kyjova a zemřela teda v
0: Setovce. No to jo, ale jaká byla? Byla veselá?
1: No tak pracovala celý život v zemědělství, hospodářství, na hospodářství napřed a tak dále. A byla velice hodná na mě, aspoň na mě byla a měla mě ráda, já ji taky a mě prostě nesi rozuměli.
0: A jsem právě chtěla slyšet, pane Vašku. Takže s láskou budete vzpomínat na vaši milou maminku Anešku Šťastnou. Tak jo, nashledanou, někdy nashledanou.
1: Se vám daří všem.
0: Vám také nashledanou. No a dnes se dožil kulatého životního jubila pan Josef Čech z Kyjova, který pravidelně poslouchá naše dechovkové pořady. A přání tati, k tvým 80. narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. A tě provází radost každého nového dne. A také dechovka a tě tvým každodenním života budičem. Za všechno děkuji a krásné narozeniny přejí 4 děti s rodinami a my si teď zaspíváme s Hračovjankou.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to jsme si zaspívali s Hračovjankou, no a jedno z dnešních přání poletí i do Těmic, kde slaví ta nejúžasnější maminka, babička Drahomíra 68. narozeniny. Přejeme hodně štěstí, lásky, ale hlavně zdraví. Tomáš, Jana, Dominiček, Verunka. No a rozhlasový klub přátel. Tak narozeniny dnes slaví pan Petr Ostřížek z Hovoran. Milý pane Petře, samozřejmě děkujeme za to, že nás posloucháte. Vím, že jste opravdu věrným posluchačem. No a přejeme vám do těch let příštích, aby zdraví nezlobilo, abyste byl šťastný, spokojený, plný elánu. Mějte se moc hezky. Ano, a dnes má svátek kamarádka paní Adéla Maršálková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a lásky a božího požehnání přejí manžel, děti, sestra Kristýnka s rodinou, sestra Marcela s rodinou, maminka Marcela, rodina Maršálková a kamarád Broněk. Tak to bylo poslední přání. Zbývá poslední písnička, hrát bude cymbálová muzika Petra Olivy.

Krásnou písničku zaspívali sourozenci Baťkovi, no a Morava krásná zem končí, je 18 hodin 55 minut. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. První díl zářijového cyklu, věnovaného hornáckým výročím, připomene tři výrazné osobnosti. Emila Miškeříka, Jana Šáchu a Jaromíra Miškeříka. Společně s etnologem a muzikantem Petrem Mičkou se za její hudbou, životními příběhy i odkazem ohlédne autorka pořadu Marie Hvozdecká. Pěkný večer, dobrou noc vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr slyšíte, už hraje Gloria, hraje orchestrální skladbu Antonína Žváčka Růženkám.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Nedašově na Zlínsku byl potvrzen výskyt newcastleské choroby, tedy pseudomoru drůbeže. Veterináři vydali doporučení. Kvůli nedostatku letního ovoce je sezona v Pálenicích na Uherskohradišťsku podprůměrná. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea plus Pavla Lazara. Rezort má obavy o další průběh projektu za více než 1,5 miliardy korun. Zítra očekáváme v našem kraji většinou oblačno až polojasno, na teploměru bude až 26 stupňů. Dobrý večer, zpráv Českého rozhlasu Zlín vám od mikrofonu přeje Matěj Nradilek. Krajská veterinární správa Zlínského kraje potvrdila na území obce Nedašov takzvaný pseudomor drůbeže. Výskyt byl potvrzený v nekomerčním chovu, kde došlo k hromadnému úhynu kurů domácích. Kolem tohoto ohniska nezřizují veterináři uzavřené pásmo, přesto však doporučují chovatelům v okolí dodržovat opatření. A to znamená zabezpečit chovatelské prostory tak, aby nedošlo ke kontaktu chovaných ptáků s těmi volně žijícími, a krmivo i napájecí vodu pak umístit do budov, po případě pod přístřešky, a to tak, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva. Letošní sezona je v pěstitelských Pálenicích na Uherskohradišťsku zatím slabá. Úrodu letního ovoce totiž poškodili jarní mrazy i dlouhodobé sucho. Například v Buchlovicích během srpna vypálili o třetinu méně alkoholu než v loni, kdy přitom také byla podprůměrná sezona. Více o tom pokračuje vedoucí tamní Pálenice Jan Štokman.
2: Pálili jsme od 22. července. Začali jsme třešňama, potom se přidali špendlíky, mirabelky, něco pár višní, letos bylo těch višní méně, no a po trochách ty meruňky. Já sám, co mám meruněk, asi 5 stromů a byly tam 3 meruňky.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod toho uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
3: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
4: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Jo, nemám co k tomu dodat.
3: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Hablová, Český rozhlas.
1: Svaz knihkupců a nakladatelů představil členům návrh označování knih vytvořených pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace. Cílem je čtenáře informovat o využití AI.
5: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
6: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
5: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
6: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
5: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Počasí.
1: Zítra očekáváme v našem regionu většinou oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout taky přehánka, povane slabý proměnlivý, během dne pak vítr mírný západních směrů. No a nejvyšší teploty, ty ve Zlínském kraji vystoupají ve čtvrtek na 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se aktuálně jede bez nehod. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodu při poslechu dalšího vysílání Českého rozhlasu Zlín přeje a ze studia zdraví Matěj Radilek.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Milí posluchači, přehoupla se nám 19. hodina, ale taky nový měsíc. Máme tady září a abychom prožili začínající podzim dobře, připravila jsem si pro vás na celý tento měsíc něco speciálního. U pořadu na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Letošní rok je na Horňácku ve znamení celé řady výročí. Připadlo na něho více než 10 kulatých jubilejí místních rodáků a významných osobností. Všichni byli vzpomenuti na letošních horňáckých slavnostech a některé z nich jsme se rozhodli připomenout a zavzpomínat na ně ještě jednou i v našem vysílání. No a protože by se nám do jednoho pořadu všichni nevešli, budou jim věnovány kromě té dnešní i následující 3 zářijové středy. Pořady budou následně i v našem audioarchivu v aplikaci Můj rozhlas a můžete si je tedy pustit i zpětně, pokud byste některý z nich nestihli. Středy v září tedy patří horňáckým výročím. A aby na to nebyla sama, jako spoluautora a spolumoderátora pořadu, jsem si přizvala horňáckého hudce a zpěváka, ale také etnologa a ředitele Horňáckého regionálního centra Petra Mičku. Petře, ahoj, vítám tě v rozhlase.
2: Dobrý večer.
1: A ještě vám prozradím jedno malé překvapení. V dnešním pořadu vám společně představíme první 3 jubilanty ještě z rozhlasového studia. Ale příště za vzpomínkou na ty ostatní vyrazíme přímo do terénu na Horňácko. Vzpomínat na ně budou jejich rodinní příslušníci i další pamětníci. Ale dosti slov, pojďme si pustit písničku, která nám uvede naši dnešní první vzpomínku.

0: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, úvodní pořad čtyřdílného zářijového cyklu věnovaného letošním hornáckým jubilantům. Mým moderátorským hostem je jako povolanější hornácký znalec a rodák Petr Mička. Petře, co nám to právě dohrálo a kdo je první osobnost, kterou si dnes připomeneme?
1: Tak slyšeli jsme Starosvětské v podání Emila Miškeříka za doprovodu hornácké muziky Miroslava Minkse. Nahrávka z alba Zpívání z Hornácka z roku 2013. Emil Miškeřík byl výrazný hornácký hudec, zpěvák a pamětník, nositel velkého množství repertoáru hudebního folkloru, ale také paměti Hornácka jako takového. Pocházel z významného hornáckého hudeckého rodu Velických Miškeříků. Zakladatelem toho rodu byl už Martin Miškeřík I, to byl jeho dědeček, a jeho otec Martin Miškeřík byl výrazným primášem, který vlastně byl nositelem specifického a výrazného miškeříkovského hudeckého stylu, a on vlastně rozvíjel dál tu miškeříkovou muziku, v níž hrávali teda samozřejmě členové celého toho rodu. A Martin Miškeřík byl mimo to, že byl teda vynikajícím primášem svého času, tak byl také tanečníkem Starosvětské, a proto jsme vlastně vybrali i tu nahrávku, kde Emil Miškeřík zpívá Starosvětské.
0: A pokud vím, tak on byl taky vypravěč.
1: Emil Miškeřík byl opravdu výborným znalcem reálií, faktů o Hornácku, a byl vynikajícím informátorem, ke kterému chodili takové kapacity, jako byl Dušan Holý, Jura Hudeček, další vlastně hornáští etnografové, hudci, zpěváci. A osobnosti Emila Miškeříka se věnují i dvě diplomové práce. Jedna z nich zpracovává téma hudce a zpěváka a druhé právě vypravěče a jeho vypravěčský styl. Těmi autory diplomové práce jsou manželé Gronští.
0: A vedl jim to Dušan Holý.
1: Ano, ty práce jim vedl profesor Dušan Holý, který byl mimochodem velmi blízce spjatý s Emilem Miškeříkem, byli velmi dobří kamarádi a celoživotní přátelé. Já sám jsem Emila Miškeříka osobně zažil, jednak v dětství a v mládí, jako zpěváka, který zpíval samozřejmě už v pokročilém věku v mužském sboru ve Velké, a sám jsem k němu několikrát zašel na výzkum, dokumentaci, a on byl velice vstřícný, takový velmi otevřený člověk, který vždycky říkal, já jsem jenom obyčejný člověk.
0: Tak to byla vzpomínka na Emila Miškeříka, a kdo bude dalším člověkem, kterého si tady dneska připomeneme?
1: Dalším interpretem, zpěvákem a hudcem bude jubilant Jan Šácha, který se rovněž narodil v roce 1916, a byl to významný hornácký zpěvák, hudec, uplatnil se jako kontráž v několika muzikách. Nejvíce byl asi spjatý s velickou muzikou Jošky Peška, byla to, oni si říkali, hudecká pětka, a Jan Šácha, který měl přízvisko Měchura, protože Šáchů bylo ve Velké vícero i těch, kteří nějakým způsobem teda se profilovali hudebně nebo pěvecky, tak se uplatňoval v té muzice jako solový zpěvák.
0: A co si pustíme?
1: Pustíme si nahrávku táhlé písně, kterou měl Jan Šácha Měchura velmi v oblibě. Je to táhlá Zaspou a Anička. A na této nahrávce z roku 1977 jej doprovází jeho syn, cymbalista Jan Šácha mladší. Rovněž vynikající muzikant, který hrával mimo jiné v muzice Jarka Miškeříka.
2: Zas

0: Dospíval nám Jan Šácha v dnešní notečce věnované letošním jubilantům spjatým s regionem Horňácka. Společně s Petrem Mičkou budeme ještě následující tři středy vzpomínat na další z nich. Teď jsme se zastavili u osobnosti Jana Šáchy. Petr nám představil, o koho jde. Petře, ale jméno Šácha známe i v dnešním muzikantském světě. Jakub Šácha hraje a zpívá s muzikou Kubíci. Jsou vlastně rodina?
1: Ano, Kuba Šácha, zpěvák a kontráž současné Kubíkovy velické muziky, je vlastně vnukem Jana Šáchy Měchury, kterého jsme slyšeli. Čili ta hudecká a pěvecká tradice se přenáší i přes další generaci a já můžu vlastně říct, že pravděpodobně jenom tak nezanikne, protože i děti Jakuba Šáchy jsou velmi hudebně nadané, pěvecký i muzikantský a Jakub s něma teďka vlastně založil mladou muziku Šáchu, která věřím, že bude dalším pokračovatelem v té bohaté horňácké hudecké tradici.
0: Jan Šácha Měchura, pokud vím, tak byl známý svojí veselou povahou. A my tady máme i takovou vzpomínku paní Šáchové. Přečetl bys nám s ní kousek?
1: Náš tata, místo aby šel študovat, jak chceu, tak si ho tetička vzali za svého. Dali mu barák a pole a on sa o to staral. Ale kolikrát ho to mrzelo. On sa kamarádil s Vlaďou Klusákem a viděl, že ten študoval. A potom, až došla měna v roku 1953, tak ho to mrzelo najvíc. To sa z tých starostí úplně zhrútil. Měl nás tri děcka a všecko mu zebrali. Krávy, kone. A z tých starostí aj vážně onemocnil. A potom, když sa uzdravil, tak ten život začal brát úplně ináč. Ze všeckého sa radoval, hrál a zpíval a často byl veselý.
0: Pojďme si pustit Kubu Šáchu, vnuka Jana Šáchy Měchury v písničce Zasela jsem Mariánku s horňáckou muzikou Kubíci.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dozněla nám píseň Zasela jsem Mariánku v podání hornácké muziky Kubíci s Jakubem Šáchou, vnukem našeho vzpomínaného jubilanta Jana Šáchy zvaného Měchura. No a když už jsme u těch rodinných vazeb, náš dnešní poslední jubilant měl stejné příjmení jako ten první. Petře, o koho jde a jsou rodina?
1: Dalším vzpomínaným je primáš Jaromír Miškeřík, u kterého si připomínáme nedožitých 80 let. Narodil se do zmiňovaného hudeckého rodu Velických Miškeříků. Emil Miškeřík byl tedy jeho strýcem. Od dětských let primoval velickou školní muziku, vedenou panem učitelem Leošem Zemanem, ale od mládí hrával i s rodinou muzikou Miškeříků, a to už na prvních ročnících horňáckých slavností. A jak zněla jeho muzika v letech 70. si můžeme poslechnout v následující nahrávce z gramofonové desky Horňácké pěsničky ke koštu vína. Ale ještě předtím uslyšíme strýca Emila v krátkém vyprávění o rodové tradici Velických Miškeříků.
2: Tak co, mám vám o něm něco povědět?
3: Něco.
2: No, jak jsem to řekl, naša rodina je od dávna rodinou muzikantskou. Táhne se to naším rodem jak červená niť, už 150 roků. 5 generací je to. Jarek byl ze 4. generace. 5. generace je, co uvidíte tady těch dvoch primášů, té cymbalové muziky, to jsou moji vnuci, to už je ta 5. generace.

0: Dohrála nám hornácká muzika s primášem Jarkem Miškeříkem. Petře, ale Jaromír Miškeřík nebyl jenom muzikant, ale byl vlastně zajímavý i v mnoha jiných ohledech. Působil taky pedagogicky a sbíral písničky.
1: No, Jarek Miškeřík byl velmi zajímavou a specifickou osobností. Byl velmi bodrý, řekl bych až v jistém smyslu divoký a vzdorný, ale to už jaksi k některým hornáckým náturám patří. Jeho velký přínos byl ale právě v práci s mladou generací. Vychoval řadu zpěváků a muzikantů ve Velké nad Veličkou i v Lipově, kteří v současnosti pokračují v hornácké hudební tradici. Od mládí se věnoval sbírání hornáckých pěsniček, a to především sedláckých, a pro mnohé muziky upravoval písňový repertoár. Ta jeho sbírka, Hornácký zpěvník sedláckých, který čítá téměř 800 nápěvů a mnohem více textových variant, vyšel až posmrtně v roce 1994. Jarek Miškeřík totiž zemřel předčasně v roce 1993. Na jeho pohřbu se sešli muzikanté a folkloristé všech generací. Vzpomínám si na větu mé babičky, která tehdy pronesla: "To jsem ještě neviděl a půjakat tolik starých chlapů." Je to tak, ale Miškeříkův odkaz nesou jeho následovníci, například mnozí z těch, které uslyšíme v nahrávce dětského sboru Veličánku z roku 1987 a kteří hrají v muzice, která na jeho počest nese jméno Jarka Miškeříka dodnes.

0: Nahrávkou z roku 1987 v podání výborných zpěváčků jsme uzavřeli dnešní vzpomínání na tři výrazné hornácké muzikanty. Emila Miškeříka, Jana Šáchu a Jarka Miškeříka. Petrovi Mičkovi děkuji za jeho společnost a povídání, díky Petře. My se ale s hornáckými jubilanty ještě zdaleka neloučíme. Už příští středu se za dalším z nich vydáme přímo na Hornácko a vzpomínat tentokrát budou také další pamětníci. A na úplný závěr nesmí chybět ještě jedna nahrávka, která připomíná, jak se muzikanti na Hornácku potkávali. Muzika Jarka Miškeříka se během své existence propojila s muzikou Martina Hrbáče. V úvodu také majstrová vzpomínka na Jarka Miškeříka z roku 1994. A my si tuto silnou sestavu poslechneme na nahrávce z roku 1986. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezké září s hornáckou muzikou přeje Marie Vozdecká a Petr Mička.
1: S Jarkem naše muzika hrála dost roků a dost roků bude trvat, než si zvyknu na hru bez něho. Protože to byl nejenom výborný primáš, ale výborný tercáš a za dobu mého života, který už teda těch roků už mám taky dost, tak vám řeknu, že takového primáša a tercáša vedle sebe jsem neměl a tak dobře si nehrál s nikým, jak s ním.

0: Legenda českého automobilového sportu. To je Miloslav Regner ze Zlína, bývalý ředitel Barumček Rally Zlín. S Barumkou prožil přes půl století a netají se tím, že radost mu dělá všechno, co je spojené s motorismem. O své celoživotní zálibě vyprávěl v Naplno s Věrou Hotařovou. Rozhovor si můžete poslechnout na našich stránkách a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. A počasí zítra oblačno až polojasno, přeháňky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok k tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158.
1: Sport.
0: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přehánky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková. Legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
1: Alex a host.

0: dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A ako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct?
1: Ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako. Ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Áno, vaša maminka byla lidová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a hosty povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let? Měla jste svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie. Po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. Takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Lete, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť. Ďalej rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla, nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechtěla ostať. Nie, protože já jsem chtěla odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Marcela Lajferová je legendární zpěvačka, ale také lékařka, astroložka a spisovatelka. Věnujete se astrologii i dnes?
1: Ale ano, to nemůžete zanechať. Keď sú nejaké dôležité veci v rodine alebo čo, tak sa dívam na to tak z tej perspektívy, porovnávam to s inými už odohratými vecami. Či je to tak, ako to človek naštuduje, hej? To je strašne dávna vec, ktorá sa pozoruje a ktorá je evidovaná, tie vzťahy medzi planétami. Takže áno, občas. A hlavne ma zaujíma teraz vývoj sveta.
0: Jak to s ním vypadá?
1: Víte, to je taký podobný veľká zmena nás čaká, ako bola francúzska revolúcia. Aj tie planety začali tak stáť, po vyše 300 rokoch stáli tak, ako v deň francúzskej revolúcie. A začalo to pomaly, ale iste. Takže úplne ináč budú ľudia myslieť, úplne iný svet.
0: Tak a umíte si třeba, nebo píšete si i sama sobě horoskop? Lze to?
1: Určite pozerám sa na seba, keď mám niečo pred sebou, či to mám urobiť, alebo nemám urobiť, či je tu na to dobré aspekty, alebo mám na to zabudnúť, alebo pozabudnúť.
0: Tak a když se tím řídíte, tak děláte dobře? Potvrdí se vám to potom?
1: A určitě, já tomu verím, viete? Já tomu verím a mám takú skúsenosť dobrú, hej.
0: Tak vy stále koncertujete a těšíte se dobré návštěvnosti. To vám bez pochyby dělá radost. Co ještě dalšího vám dělá radost? Tím, že jste si pořídila pejska, tak tam a, trošku narážím.
1: To je velká radost, ano. To mám obrovskou radost. Teraz jsem zjistila, že čo to znamená takýto malinký živočích, že ho máte doma, že nie ste sama, hej. Že on príde, keď sedím pri televízore a stojí tak z metra a díva sa na mňa a vyčítava, prečo nejdem. A vidí, že ja sa nedám odlákať a on sa dramaticky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená. A je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
0: Což se stalo právě dnes.
1: Co právě dneska se stalo.
0: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
1: Někdy ho zoberím na krátké vzdialenosti, len tu je toho trošku viac a nechcela jsem ho traumatizovat.
0: A na koncerty?
1: A na koncerty ho zoberím, pokud to nie je daleko z Bratislavy.
0: Doprovází vás.
1: Ano, ano.
0: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi? Chodí na
1: je to,
0: lidé napříč
1: velmi generace? Ma prinedal poslední koncert, bol v nedělu v Topolčanoch a přišlo tam vyše 1000 lidí a přišli za mnou ľudia taky cez 20. A hovoria, že sledujú, my poznáme váš repertoár pani Lajferová od roku 65. A my začali mi menovať pesničky. A mne sa táto páči, táto, ja som onemela, že je to vôbec možné, že to našli, hej. A takže je to vec vkusu, viete, sú ľudia, ktorí ma určite nemusia, ako však každému sa všetko nepáči, ale je veľa ľudí, čo sa ku mne hlásia.
0: Tak a tých je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
1: Teddy.
0: Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lajferová.
1: Děkuji vám velmi pěkně. Alex a host.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zástávek je tak přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
2: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláštění. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
1: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký. Štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
3: On si zásadně padal svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
4: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
5: Hej, vítám! Jo, šéfe. Sem se dívejte, vždycky sem!
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
4: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojedinělé přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojt z Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velké Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používají naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích, do lesa s tím jezdili lidi. Jo, nakládali a vozili na to s tím dříví, nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra, že jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebylo jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta, a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to v Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století, hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve Frýdku Místku se vyučil sedlářem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kolerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kolera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým Fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínku k tomu. A v ní si Ignác otevřel dílnu na výrobu kočárů a briček. To se psal rok 1850. A v tomto roce Ignác Šustala se dvěma pomocníky postavil svůj první kočár. Šustala byl bez pochyby velmi schopný, měl organizační talent, v jeho dílně panovala přísná kázeň a tak se dílo dařilo. Po 3 letech už zaměstnával 8 tovarišů a několik učňů. Výrobky šly na odbyt, hlavně o Šustalovi lehké vozíky byl mezi venkovskými sedláky velký zájem.
7: Jedná se o expozici, kde jsou automobily od roku 1923.
3: Jsme v Kopřivnici v muzeu Tatry a provází nás kurátor Radim Zátopek.
7: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko, je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouvalcový plochý motor. Návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motorů, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lídový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy v létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
8: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
7: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30, to byl první automobil, který byl ve střední třídě. Ono na dálku se to jeví jako malý vůz, ale ve skutečnosti, když se člověk vedle toho postaví, tak ten vůz je velký. Jedná se o sportovní čtyřmístný kabriolet s karoserií výjimečnou, byla vyrobena pouze ve dvou kusech. Jednalo se už o čtyřválec, takže člověk se s ním mohl pustit i na delší trasy.
8: Tak teď jsme přešli mezi krásná auta. U jednoho je postavená dáma, znamená to, že i ženy v té době řídily?
7: Ženy samozřejmě v té době řídily, je to stejné jako dnes. Potřebovali se pohybovat, potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění a stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech a to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

0: druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bričky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Näseldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagonka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897, jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident, je to takový automobil, který vypadá jako kočár a taky se mu tak říkalo, říkalo se mu kočár bez koní. Mimochodem je to první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Musím zdůraznit, že továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly i předtím. Byly to jenom takové vzorky, spíše experimenty, které se nepoužívaly, takže ten Prezident byl skutečně první auto tady na českém území, které se používalo a které dodnes je funkční.
2: Předpokládám, že kočár neboli auto Prezident je to vaše nejvzácnější, co tady vystavujete.
1: Patří k nejvzácnějším, ale protože my vystavujeme opakovanou stavbu, tak bych řekl, že nejvzácnější bude typ Viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální Prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy navěky ztracen. Toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapí se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého Prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého Prezidenta se obměřily, obkreslily a pak se použily při té stavbě toho nového Prezidenta. Ten náš Prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování určitých částí a k vylepšení, takže ten stav už tomu originálnímu stavu z roku 1897 neodpovídá.
0: Legendární vůz Prezident byl inspirován německým automobilem Benz Victoria. Ten si pořídil český továrník Theodor von Liebig, osobní přítel Karla Benze, vynálezce automobilu se spalovacím motorem, a předvedl ho řediteli Fischerovi. Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
1: Po Prezidentovi bylo několik kočárových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, Viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to 4 rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
1: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku, v podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho to tvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do viceprezidenta vešlo lidí?
1: Viceprezident je 6-místný automobil, ale samozřejmě, kdybychom chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S. Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíš jenom takové speciály. Můžeme tady najít vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych ho měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom sešlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterým jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost, představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotnou byla moje paní Bytná, pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jakože teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprais, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: mýváš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jaké situace, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty s nimi mývají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No, tak určitě je to hudba. Samozřejmě zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem. Ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru. Takže díky této závadě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce?
5: To bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady. Každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům. Pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea a několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská Strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší České dráhy, nebo tehdejší Československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při testech dosáhly rychlosti 148 km v hodině. Tehdejší dráhy ovšem povolovaly maximální rychlost 130 km v hodině, takže se využívala ta nejvyšší rychlost a v roce 1936 skutečně jezdily až 130 km rychlostí.
1: A to je hodně nebo málo?
2: No samozřejmě to je hodně. 130 km v hodině, když si vezmeme, že dneska jezdí Pendolino maximálně 160, tak to je na tu dobu velmi hodně a důležité je, že tehdejší průměr byl 90 km v hodině a mezi Prahou a Bratislavou si jezdilo kolem 4 hodin.
1: Říkal jste mi, že byly vyrobeny pouze dva motorové vozy. Kde je ten druhý?
2: Druhý motorový vůz podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
2: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje. Je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly. Jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký. A vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmů. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
6: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti z Třebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi nákladňáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na třebíšskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z rodinné hrobky v Lánech je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenším pohybu víří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
0: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra.
1: Sport.
0: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s Ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ojediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za 30 minut jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil, a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny, všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném, to se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O 30:30 mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se odstl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl, no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatýho a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebrané spisy za jeho života. A o to by sebrané spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherný věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový 4 malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říkal, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi 2 sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Diamanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říká, on ne, teďka já mu píš, jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já, pán, jak se jmenuje Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení 2 na koni, 1 na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se tohle prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu. Říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl Otka rozvodu na Zbraslav výloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílové rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílové tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky In the Ghetto a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

umira se na zavist tam v getu. Zdi čas smejva, tak marný je chtít na ně psát, když není dům, co směl by stát tam v getu.

poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl Ježkom do dílny, bylo to v neděli, a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

A byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčílilo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostřídali šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, asi prusám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň pánové, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten tmavý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavých. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že no a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, nemám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, načí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíjí. Já jsem s tím neřekl ani popel, paj, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho, pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak to upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines vačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabyle vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikláni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je v jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší už šli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, copak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětimi.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal, proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do páté, druhý do šesté třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko. V pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde vysela česká vlajka, je skleněná velká tabule. A jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mm-hmm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška schované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou
0: ano.
1: A dostali starou učitelku
0: ano.
1: Němku.
0: Aha.
1: A ten vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako...
0: Osvoboditele, ano.
1: Tam natočila, tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je skutečnost, že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: na
1: té, jak víte, tak jsem hospodská, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brčela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik. A když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech tehda s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na koleji tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi. A byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, no tak je to zasáhlo silně.
1: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom v určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Světimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Hmm. Jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No, ho v 17 letech zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeci. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabí, že? Ale odpovodili je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně tak, paní Emo. Takže no, ale děkuju za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Tak, on všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde,
0: tak
1: na mračku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma, tak mě někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednou nahoru, jednou dolů a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo...
0: Určitě ne. Naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám vzpomínky, mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší.
0: Ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky. Ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam desi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat, sice to už byly, sestra byla o 17 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď ty představte tu stravu, to ovšem, ne, já vždycky jsem říkala, mami, jak jsi to prosím tě dělala?
0: Dokázala, že jo.
1: Nemluv o tom, ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom, to bylo, že to pryč, já radši ale tatínek ten rád vykládal.
0: A vrátil se teda tatínek z války?
1: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let. A ten hrozně rád vykladal, jenomže to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než tu já, tak ten už z té války měl jiný rozum. Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
0: To se nedovedeme vůbec představit.
1: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela tak, to udělat.
0: Tak.
1: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou ty špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, kdy tam jsou ty děti, všechny, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká, kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád
0: opakuje? Proč se to pořád opakuje, že jo?
1: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
0: Neměla jsem, byly mi 3 roky.
1: Když jste byla malá?
0: 3 roky mi byly.
1: Aha, tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustijou, až prostě přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtahnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mámě muselo být. Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
0: Paní Marie, asi by říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou, a ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku.
1: Ano.
0: Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového, lidstvo se musí poučit, nepoučilo se.
1: No, ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila. Když šla žádat tam svojho bratra, který dělal tam tu předsedu té Rudé gardy, jak to říkala ona, ti, co se starali potom, ano, aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystaný, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, víš, že jsou tvoje sestra.
0: Ano.
1: Neměla jsi zbrat Němce. A ona říkala, jakýho Němce, on je tady z Usova. Když ho znáš? Ne, je to Němec. Já jsem říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
0: No, takže, ano, no ta, jako krásně to. Je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno ano. přesně ano, vidět, ano, jak to ano, vypadalo.
1: Ano, ano. A hodně si pomáhali. Hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckýho chlapečka, který ho chtěla si vzít a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo a vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsou ráda, že jsem vám pomohla.
0: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40, to znamená, že jsem se narodila na začátku
1: války.
2: Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tím lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. Uh-huh. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. Jmenovali, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říká, ale my kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání. Podíval se na mě a říká, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní strýc padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to jak tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad dva. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudila, to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roku najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák musela vařit, ale oni měli s sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no možná proto, že děda fakt měl
1: dobře německy
2: a bavil se s ním. Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli tak velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuji, paní Aničko.
2: Bombardovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě se měla ustláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás. Spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy. Vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko.
2: Prosím.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuji, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: Dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Hlinska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatorium. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam sanatorium na pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece to nemocno. A moje babička potom povila mámu o 2 měsíce později. Takže proto jsem tady já. Ale to je úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Je přítomna. Já jsem z Lise nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lise nad Labem je svou Milovice. A to je venský prostor, který do nedávna byl ruský. A celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do Plnicí v roce 67. A vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako máme, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, do konce se báli přejít, že tam byly jednotky, že to chtěli za druhým. Bylo to šílený, netušili jsme, co je. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, tady se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lisa nad Labem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45. Ovšem natáčeli to na jaře 68 Lisa nad Labem, mimo jiné byla to poslední role třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti. A vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutný. A můj strejda, který v 69. utek do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měl dopouštět do Prahy a dnes se říká, ale najednou já měl bundu na ní trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polský vojáci on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci. A nic krutýho se nestalo.

0: jistým moště. Takže to je takový propojení, že do 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmoví. Takže to ano. Je jenom taková
1: příhoda.
0: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct, jsem do poslouchaj.
1: Ano.
0: Pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a vyptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se rozděl od toho Ládi. Takovou maličkost třeba o těch Polácích. A
1: ano.
0: To, co vám teďka někdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete. Na jenom internet, žádný kontrolce, kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
1: Děkuju, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
0: Mějte se krásně. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer. Vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Moravě narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mě řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán, Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle, a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano.
1: Jako německý voják,
0: ano.
1: A že vedl nějaký zajace.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane tak Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu Maraton. A že hrál nějakého Němce, který vedl nějaký zajace, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už se taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a býval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jinak tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba odací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla, tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heidrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka mi vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To určitě.
1: Až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina, ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, bohužel, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel, o tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je půlnoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak, kolo. Jenže na tom směli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka Jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná písnička Není nám už 17 podání Petry Janu a Petra Jandy, mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběhy o válce, ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě, protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utekl otec do Kanady a nechali jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Aha. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistí lístky, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti. Uh-huh. A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám, nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. Jenomže já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný. Mm. A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechala, vzala kočár, nadala kouka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsívalo na kočár.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a postilně. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuji i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou tak. Dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky, tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, a mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i své tajemství, ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín, pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné a jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka, oni se krásně jmenovali František a Františka.
0: Ano.
1: A děda říkal babičce Faninko. A babička byla taková ranařka, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místního spůdky. A oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A
0: ano.
1: Jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě
0: ano,
1: staré
0: ano.
1: kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká, každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
0: chodila.
1: Na ty borůvky chodila, teda, ale ale oni to věděli,
0: ano.
1: Ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne? A já byla taková už od malička pravdomluvá, říkám, byla babi. A oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince. Ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají
0: Máte
1: a dokáží říct svůj příběh.
0: Máte pravdu,
1: paní Ivo. A já
0: vám
1: děkuju, nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
0: Je to tak, paní Ivo.
1: Jak bude reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat, ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořad,
0: ano.
1: kde chci oslovit právě pamětníky, teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel, takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl uspořádat.
0: Tak vám i podržíme pěsti, ať je to úspěšné.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce? A stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděly ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice. Cvičení.
1: To bylo cvičení, že jo, to byl velký areál Milovice Mladá, to bylo velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance už, to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr a tam se nikdy nezavírali, vrata se zavřely, ale nezavírali se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam, já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce. Tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo, ne, to je zbytečné, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat, já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře a já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo. A to, a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
0: Ano, ano.
1: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď, já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, protože všude měli všichni zamčeno,
0: ano,
1: že jo.
0: Ano.
1: Nikomu se nedovolali, nedobouchali. No takže já jsem teda šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
0: A jo, jasně.
1: Já jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty ešusy, řekli mi spasíba
0: a šli.
1: Hotovo. No ale to byl, já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
0: To musela jste mít strach velký, přesně
1: asi tak. Druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu, no a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu. kde se furt brali. Takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak, no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
0: Jo, jo, když jste to řekla, že jo.
1: No,
0: děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
1: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
0: Věřím. Moc krát děkuji a dobrou noc.
1: No,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve sklepě. My jsme měli pozestláno slámou, na to deky a peří a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, tak jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi. Ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou. Co tady děláš, když je zima? On mě posle. On šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly. A pustili nás. A my jsme, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní Ano, a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli celkou stodolu. Když to dole bylo hodně cena a mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl to Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě od mě široto srdce, když nás viděli.
0: Dítěte. Mm-hmm.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To bych si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávila moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava. No a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm. No a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry. Tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydlili někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohl stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, že můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama a oni museli zůstat bohužel v protektorátu, takže Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju tuhletu větu a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničkou Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala, konečně chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat. A měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvárčíka, nebo toto prostě neuměl, nebo tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando dovolíš, no tak tancovali. No a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmuk a prvně šli do plesu s maminkou. No a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu. No šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo. No na kuráž, no teď začal tancovat. A ona, prosím tě, co děláš? A to no, zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano, rádi tancujeme. Ano. A prostě to... A pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak

0: která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucena jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila. Že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už skončila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: Tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, na maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, že když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Uh-huh.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malý v pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho

0: volili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty jsi dělal účetního, a ty jsi byl učený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
1: Rozumím.
0: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost i Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. To dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
1: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
0: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že? Ha. Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
1: Jo.
0: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a pandím jim, že tak dlouho vydrží.
1: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
0: Jo, díky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala, dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím, vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababi všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel, musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu,
tak se bohužel zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, když už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce,

0: své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry 11. v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád. A denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit nad přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude. Je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorado. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když s kvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých létech.

0: její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvným komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře, a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl. A tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Rašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Rašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco. Dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem. A poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nají.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Dnes

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, je to čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel F. sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, jo, že jsem totiž, víš, že existuju, no. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů, jak si podvědomně zařazeni do určitého, jako prostě. Oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho vemme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král komiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva pro někoho, kdo stále musí, jako je puncovaný komik,
4: divili, opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají, normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: to máš ukázat, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osoby. Jako
4: dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor. Ještě to,
2: že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když další strunu vezme jas, ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání.
4: Ano.
2: V Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí. Jak mě viděj v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje. Zkrátka, jak se řekne Volovo, to je určitě moje.
4: Že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Ljuba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť sem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a 3. píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: no ale správně. Velmi rád píšu. Odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne
4: dopisu. Všechno se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná blaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, líbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

někdo si ved mě hvízda a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízda, když já mám oči zavřené.

Ja mam okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal, za tuhle zbrusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, já se vám úplně v sedmém nebím. To úplně zaplese.

0: No tak ti se na mě plaše, usmíjí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To, no, jistě, že?
1: Jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
0: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
1: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
0: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy nějaká otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabídí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
1: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
0: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, jak bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
1: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No, vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
0: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech

0: Do těch rozhovorů nepatří. Já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
1: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
0: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
1: Takže vy to dneska děláte dál?
0: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžují. No, lyžují, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval. No a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadilo. No a pak jezdím, až se ukáže tráva. Tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc. Vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
1: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohleto už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.